0: Ahoj. Děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

0: Ingenira.
1: Závěrečná věc.

pan doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do těčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probacila nepříjemná

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

Už když se vzal narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravcům záviděl zelí. Už když se vzal narodil, byl to moc divný krokodýl.

A miluje nudle, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři,

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, krenlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jak

Lepí barevná páska, šaty na maňáska, lepí páska lepící, kvokající slepici.

vydá kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž. Když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten

0: Mírku, máš nové Kanady?
1: Áno, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Áno.
2: Štítko?
1: Áno, bojlere?

0: letos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli. Každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

zapadá slunce. Zapadá srna. Asi je tu bažina.

0: kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku.
1: Provádí s ní kouzla čarou.

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou,

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati pole, louky, lesy. Vzduchem zní fanfára, tram, tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou

Ta vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí, sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom,

Posloucháš Rádio Junior.

Zápas neúprosný, když jeden musí s kola ven.

0: posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

0: Restart s Karlem Klementem.
1: Holky a kluci, přeju všem krásné dobré ráno, nebo pokud máte ještě večer, pokud jste se neprobrali, tak dobrý večer. Každopádně ty bláho, už tady máme zase klasiku, můj první takhle vysílací den, moje první vysílací ráno po létě, děcka. Věřím tomu, že se vám nechce vstávat do školy taky po létě. Pro mě to bylo taky takové krušnější. No, ale co nás dneska čeká? Pojďme se na to rovnou vrhnout. Můžeme se tady potom třeba bavit. Klidně zavolejte, můžeme se bavit o tom, jak kdo potřebuje ještě dospat a všechno. Každopádně dnešní téma fantasy svět. Probereme si společně, co je to fantazie, rozdíl mezi fantasy a sci-fi, nějaké takové ty klasické postavičky a další věci. Zároveň nás také čeká rozhovor, takže na to se určitě těšte. No a tohle to vlastně bude náplní celého dne. Já doufám, že se to nějak povede. Upřímně, po tom letě je to vždycky potom trošičku krušnější, takže prosím, buďte tady se mnou, zavolejte klidně, klidně zavolejte na naše telefonní číslo, znáte ho všichni, a pokecáme i o létě, co jste dělali, jak jste si to užili a všechno, a taky samozřejmě, jak se cítíte zpátky ve škole. Ale to a více až holky kluci po zprávách.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Je 2. září, je 245. den roku a do konce roku zbývá 120 dní. Svátek má dneska Adéla, takže všem Adélkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Co se týče nějakých národních dní, tak dneska máme den borůvkových nanuků a den krupicové kaše k snídani. Něco ze sportu. Tenistky Gabriela Knucnová ani Lucie Havlíčková při debutech v hlavní soutěži Grand Slamu nepostoupily do druhého kola US Open. 29-letá Knucnová včera prohrála na New Yorkském betonu 3-6 a 3-6. O 8 let mladší Havlíčková podlehla stejným poměrem Maďarce Aně Bondarové. No a teďka něco konečně z mého šálku, z počasí. Dnešní počasí bude furt tak trochu připomínat léto, holky kluci, protože celý den bude polojasno až jasno a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 13 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Furt to připomíná léto, ale není to léto. Škoda, že skončilo, chtěli bychom to všichni další. Holky, kluci, to byly zprávy.

Holky, kluci, dnešní téma fantasy svět. No a my si pojďme říct něco, co vlastně to fantasy je. Když si řekne fantasy, tak holky, kluci, co si představíte? Normálně si představíme všichni draky, kouzelníky, elfy, čarodějnice, anebo třeba takové obrovské hrady. Fantasy je totiž žánr příběhu, který pracuje s věcmi, které v našem skutečném světě úplně nějak neexistují. Hlavně teda s magií, nadpřirozenými bytostmi a úplně vymyšlenými světy samozřejmě. No a právě proto je fantasy možná tak hezký a krásný, takový uvolňující, protože se zde nemusí dodržovat pravidla našeho světa. Můžete mít meč, který má ve finále nějakou svoji vlastní magickou sílu, člověka, který dokáže kouzlit, má nadpřirozené schopnosti a všechno, a nebo třeba draka, který umí mluvit taky. Fantasy příběh se často odehrává v nějakém světě, který připomíná nějaký středověk. Jsou tam království, hrady, rytíři, velké bitvy, takže prostě taková středověká atmosféra. No ale fantasy taky může existovat i, dejme tomu, v našem světě. Stačí, když se to trošičku něčím trošičku nadpřirozeným, něčím, co tady běžná realita úplně nezná a nepotkává se s tím. No, mezi nejznámější fantasy příběhy tak samozřejmě patří Peťův oblíbený Harry Potter, já mám rád potom Pána prstenů, Letopisy Narnie a nebo třeba Zaklínač. To jsou takový typický pro fantasy. A možná je právě fantasy tak oblíbený, protože nám vlastně umožňuje na chvilku takhle vypnout a zapomenout na to, co je možný, co není možný, a vlastně, že tam jde úplně všechno. A je to na tom to hezký. Možná proto to čteme a je to furt tak oblíbený.

Holky, kluci, pojďme se zpátky vrátit k fantazii a pojďme si teďka říct takový dva žánry, které se k sobě dohromady kolikrát jako slučujou, pletou se kolikrát i mě teda. A pojďme si teda říct takovou základní hranici mezi fantazy a sci-fi, protože to jsou dva žánry, které, jak už jsem řekl, tak se hodně lidem kolikrát pletou, zamění se a tak. Oba totiž dokážou přenést do úplně jiného světa toho fanouška nebo diváka, ale ten hlavní rozdíl, tak zjednodušeně řečeno, fantasy vysvětluje neuvěřitelné pomocí magie, zatímco sci-fi tak pomocí technologie. Takže ve fantasy můžete potkat čaroděje, který pomocí kouzla otevře portál do jiné dimenze, a ve sci-fi můžete potkat věce, který postaví stroj, jenž dokáže vytvořit právě ten portál, nějakou červí díru nebo takhle něco. Fantasy vám řekne, umím letat, protože mám kouzelná křídla. Sci-fi řekne, umím letat, protože mám tady technologický oblek, třeba jako Iron Man přesně. Fantasy má potom draky, elfy, kouzelné prsteny a magické meče. Sci-fi má zase mimozemšťany, roboty, vesmírné lodě, umělou inteligenci a taky cestování vesmírem. Ale pozor, holky, kluci, hranice mezi těmihle žánry není vždy úplně tak jasná, protože existují tudíž i příběhy, které kombinují dokonce obojí. No a právě ty můžou být trošičku někdy úplně ty nejzajímavější a taky nejtěžší na poznání, co to vlastně je za žánr. Takže hele, až budete koukat na film na nějaký, kde někdo zachraňuje svět, a nebudete si jistý, tak si položte nějakou tuhle jednoduchou otázku. Používá se k tomu kouzla nebo technologie? Pokud kouzla, tak je to fantasy. Pokud technologie, je to sci-fi. A pokud v obojí dvojí, tak no, hodně štěstí, jste trošičku v průšvihu.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Učitelka se otočí a začne křičet. Kdo se to pořád otáčí? Země, odpoví Pepíček. Učitelka se naštve. Kdo to řekl? Galileo Galilei, pančelko, přece. Oh my.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

Holky, kluci, a teďka tu máme píseň z hitparády. Slyšeli jste už o reality show Popstar Academy? Jestli jo, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. Diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola, až po vyhlášení finální šestky, do které od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Junche. A název této K-popové skupiny je Kecaj. Snad to čtu správně, jo, kecaj. Před pár týdny jim vyšlo EPčko s názvem Beautiful Chaos a my si z něj právě teď pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku pro Lady Gagu nebo třeba Jungkooka a z BTS teda. A druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba i pro Sabrinu Carpenter. A ještě taková jedna zajímavost, než si to pustíme, v singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. No a holky, kluci, já to nebudu okecávat, pojďme se to pustit. Takže holky, kluci, single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecej.

0: Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky ulovila deskovou hru Kyberňáček, která se týká bezpečnosti na internetu. A v tomto díle pořadu síťovka si o tři tyhle hry zasoutěžíme. Máte radost? Do soutěže nám hru věnovalo Dětské krizové centrum. Děkujeme. Je to hra vhodná od 6 let, ideálně pro 2 až 4 hráče, ale pokud si seženete ještě dvě figurky, může vás hrát klidně i 6. Ve hře jde o to, že házíte kostkou a postupujete figurkami po políčkách na herním plánu. Na políčku s otazníkem máte za úkol odpovědět na otázku. Děti odpovídají na otázky na oranžových kartičkách a dospělí na otázky na tyrkysových kartičkách. Pak jsou tu ještě jiná speciální políčka. Pokud na ně stoupnete, vezmete si fialovou kartičku a zjistíte, co se stalo a kam se máte posunout. Můžete si například otočit takovouto kartičku. Na třídní skupině WhatsApp ses přidal nebo přidala k nadávkám vůči spolužačce spolužákovi. Vrať se o 3 pole zpět. Nebo si můžete otočit takovouto kartičku. Na YouTube videu ses inspiroval nebo inspirovala a naplánoval nebo naplánovala si hezký výlet s rodiči. Házíš ještě dvakrát. A jaké otázky tam na vás třeba čekají? Například, můžeš se vždycky spolehnout na to, že neznámý člověk o sobě uvádí jen pravdivé informace? Co myslíte? Jasně, že ne. Mnoho lidí si zřizuje takzvané falešné profily, kde uvádí nepravdivé informace o svém věku, někdy i pohlaví, městě, odkud jsou a tak dále. Jaká další otázka tu například je? Co je to flaming? Flaming je nepřátelské chování útočníka vůči oběti na sociálních sítích nebo třeba v herních chatech. Jde například o opakované urážky, nadávky nebo vyhrožování. Píše se to flaming a je to od slova flame, flame, což znamená plamen. A teď je tu moje soutěžní otázka. Co uděláte, pokud vám někdo cizí, koho jste nikdy ve skutečnosti neviděli a jen si s ním třeba píšete přes nějaký chat, nabídne peníze, dobytí kreditu nebo nějaký dárek? Vezmete si to od něj nebo ne? A proč? Odpověď mi napište do 30. září 2026 na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu zprávy napište Kyberňáček a do e-mailu napište kromě své odpovědi i jméno, příjmení a adresu, kam vám případně můžeme výhru poslat. 3 z vás vyberu a deskovou hru Kyberňáček vám pošleme. Taky vám ještě na závěr připomenu telefonní číslo na linku rizika kyberprostoru, která je určená dětem, ale i dospělým. Číslo je 778 510 510. Sem můžete zavolat, pokud vás něco, co se týká sociálních sítí nebo online světa, trápí. Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radiojunior.cz
1: Holky a kluci, tohle byla Terka Rašová se svojí síťovkou. Každopádně my se pojďme zpátky vrhnout na naše fantazy. No a teďka se podíváme na hrady, krále, rytíře, princezně, obrovský města a taky války o trůny. Na království. Protože ve fantazi ta království často vypadají jako něco mezi skutečným středověkem a světem, který si někdo kompletně vymyslel. Každé království může mít vlastní historii, jazyk, tradice, armádu a nebo taky potom třeba tu magii. Někde vládne král, jinde zase královna, potom rada kouzelníků a nebo úplně jiná bytost, smyšlená nebo něco. No a samozřejmě, co tam nesmí chybět na tom hradě? No ten hrad. Ve fantazi ale hrad nemusí být úplně jenom místo, kde bydlí král. Může tam být nějaká tajná chodba, nebo jich tam může být víc teda. Zakázané místnosti, staré knihovny, nebo třeba nějaký artefakt, který má moc změnit celé království. No a právě politika a boj o moc tak často tvoří tady velkou část fantazy příběhu. Kdo bude vládnout, kdo získá trůn, kdo koho zradí, kdo komu pomůže a komu vlastně můžete věřit. Někdy přitom nejde jenom o jednu zemi. Fantasy svět může být tvořený desítkami království, která spolu obchodují nějak, soupeří a nebo spolu vedou války. No a hrdina se tak může během jediného příběhu dostat z malého městečka až do hlavního královského paláce. Takže holky, kluci, na závěr taková menší otázka. Kdybyste si mohli vytvořit vlastní fantasy království, jak by vypadalo? Volejte na číslo 800 199 199 a podělte se třeba, kdybyste si mohli vymyslet nějaký hrad nebo takhle právě nějaké království, jak by vypadalo? Bylo by cukrový vaty nebo zranolek, to už je čistě na vás.

0: spousta.
1: Holky, kluci, tak je tady ta část dne a samozřejmě vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, že včera měl vysílání a ranní restart Jirka Kohout. Takže Jirko, já tě tady zdravím.
2: Já tě taky zdravím, holky, kluci, vás taky zdravím. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno, Jirko. Hele, asi nebudeme chodit kolem horký kaše, všichni víme, co se tady teďka začne dít, nebo ty to hlavně víš. A pojď do mě.
2: No, právě protože začátek školního roku, tak si potřebujeme procvičit prostě určité předměty. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli procvičit jako přírodopis, češtinu a tělocvik. Jo?
1: Mm-hmm. Je, jako ten tělocvik se nabízí, hele, ty jsi sportovní typ, takže by mě překvapilo, kdyby tam nebyl.
2: Právě, tak jsem si říkal, že bychom si mohli zopakovat abecedu.
1: Jo, dobře.
2: Jo, ale vlastně u každého písmenka bychom udělali nějaký zvuk nějakého zvířátka, které začíná na to písmeno, nebo je to aspoň hodně podobný, jo? To zase nechám na tvojí fantazii.
1: Mm-hmm. Dobře.
2: A k tomu ještě jako nějaký pohyb toho zvířátka.
1: Jo, takže takhle komplečeno dohromady. Fajn, super. Tak to tady jsme tak do půl osmí, hele.
2: Ne, tak dejme třeba 10.
1: 10 písmenek, jo?
2: Jo.
1: Dobře, tak jo, tak já se zvedám teda. Takže počkej, já si to takhle to. Ty asi koukáš, že jo?
2: No jasně.
1: Mm-hmm, super, tak já ti takhle děkuju mockrát. Tak jo, takže Ačko začínáme, tak co je na A? Anakonda?
2: Třeba, teď se zvědavě ten zvuk, který uděláš. Ale spíš bezvadný.
1: Dobrý, ne?
2: Dobrý, no ten pohyb.
1: Ten jsem udělal během toho, počkej, on to má zpoždění.
2: Dobrý.
1: Takže Bčko. Ježišmarja.
2: Takže co ti poradím, třeba buvol.
1: Buvol? Tak to fakt nevím, jak dělá buvol, jo, ale třeba tak... Ne?
2: Asi. Jo, to vyšlo.
1: Dobře. Ježíš, další písmek. A co? Ježíš, já už bych ve škole nemohl být.
2: Co třeba cikády?
1: Cikády. A tak cikáda, to je v pohodě, ale počkej, tak oni jsou už vždycky na tom stromě, na té kůře, tak já si teďka takhle jako čupnu tady na židličku. Dobrý, ne?
2: Asi. Dobrý.
1: Dáváme i háčky, nebo ne?
2: Ne.
1: Ne? Tak dobře. Ježišmarja, žirafa, kůň.
2: Třeba datel.
1: Datel.
2: No.
1: Tak řekni rovnou, že mám to, že mám jít hlavou proti zdi. Dobře, počkej, tak jo. Já si vezmu takhle knížku a... Nevím teda, jak dělá datel, já znám jenom ten, takže jenom... Takhle, ať to vidíš ještě na kameru.
2: Ano.
1: Ach jo. To máme kolik? 5 písmenek? 4? 4.
2: No, 4.
1: Je, to tady budeme dlouho ještě.
2: Tak stačí 5, tak stačí ještě jedno, vím se ještě jedno hezký.
1: Co je na E za zvíře? Jako v angličtině elefant, no jako slon, ale tak jako...
2: No, tak udělej slona.
1: Jo. Tak počkej. Ne.
2: Výborně. Tak já ti moc děkuju, že jsi zase spravil náladu a chle porádu. Měl jsem ji docela dobrou, ale mám ji mnohem lepší.
1: Jo, super, to jsem rád, Jirko, že ti tohle zvedlo náladu. Mně taky samozřejmě, já jsem si zjistil a potvrdil to, že přírodopis nikdy nebyl moje parketa.
2: Ale je to krásný. A jak se ti dneska stávalo?
1: Krušně. Asi tak jako včera tobě.
2: Je to tak, je to po těch prázdninách, je to prostě velký nezvyk stávat takhle brzo. Ale vzhledem tomu, že spolu mluvíme, tak to všechno dobře dopadlo. Tak si užij zbytek vysílání a přeju krásný den.
1: Jirko, já ti moc krát děkuju, tobě taky. Měj se krásně, hezký den, užij si ho.
2: Taky. Ahoj.
1: Holky, kluci, tohle byl Jirka Kohout. No a tohle to byla naše ranní pomsta. Doufám, že jsem pobavil jak Jirku, tak i vás, že jste se aspoň trošičku bavili a ano, možná mám tam někde mezery v tom přírodopisu a skoro bych taky řekl, že i v té abecedě trošičku a pustíme si písničku a já si během toho najdu, jak dělá buvol. Protože nevím jak vy, ale v životě jsem asi neslyšel buvola. Jdu na to.

Holky, kluci, jenom taková krátká a rychlá vsuvka mezi písničkama. Takhle nějak, holky, kluci, zní buvol. A asi takhle nějak prýzní buvol. Takže, Jirko, já ti moc krát děkuju. Hele, troufám si říct, že jsem to celkem trefil, i když, no, možná ne za stolik, nevím. Dobrý, necháme to být, buvol ze mě naštěstí nikde nebude.

0: Rekapitulace.
1: S první novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brám.

0: ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Karlem Klementem.
4: Holky a kluci, první hodinka je za námi a teď se nám otevřela krásně druhá, 7 hodin a 3 minuty a vy posloucháte Český rozhlas, Rádio Junior, Ranní restart s Karlem Klementem. Pro vás nově příchozí, dobré ranko, pokud právě snídáte, večeříte, obědváte, svačíte, cokoliv, dobrou chuť vám přejeme a doufám, že jste se vyspali dobře. Je druhý školní den, je to trošičku, no co si budeme, je to náročný vstávat po těch prázdninách a všechno. Dnešní téma připomínám ještě jednou, fantasy svět. Říkali jsme si už, co to je fantasy, jaký je rozdíl mezi fantasy a sci-fi. Něco i o vlastně království, což vlastně je, dejme tomu, takový základní kámen toho fantasy světa. Vždycky tam máte krále a prostě nějaký takhle státy nebo země, království, který bojují proti sobě. No, my si řekneme něco víc teďka ve druhé hodince. Také nás čeká ještě rozhovor dokonce. Hosta zatím nebudeme prozrazovat. No, ale bohužel, holky, kluci, to všechno klasicky až po zprávách.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Je středa 2. září, je 245. den roku a do konce roku zbývá 120 dní. Svátek dneska slaví Adéla, takže všem Adélkám přejeme všechno nejlepší k svátku. Teďka něco k národním.

léto, protože celý den bude polojasno až jasno a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 13 stupňů až do krásných 24 stupňů Celsia. Jo, připomíná to léto, ale bohužel léto to už není, máme povinnosti, jdeme do školy a všechno. Ach jo, proč to bylo tak krátký to léto?

Holky, kluci, 7 hodin, 8 minut, vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Karlem Klementem. No a my jsme tady, ano, jsme tady. Ne, my se pojďme vrhnout zpátky na naše téma fantasy a pojďme se teďka vrhnout na nějaké, dejme tomu, bytosti, figurky z fantasy světa. Fantasy je totiž plný tvorů, který bychom úplně v běžném světě opravdu hledali jen těžko. Někteří jsou nádherní, jiní potom teda pořádně děsiví. No a my si teďka pojďme představit třeba první tři z nich. No a začneme Fénixem. Bájný pták, který je známý především tím, že dokáže povstat z vlastního popela. Když zemře, schoří v plamenech a následně se znovu zrodí. Proto se Fénix často stává symbolem znovuzrození, síly a taky nového začátku. Potom tu máme Gryfa. Napůl orel, napůl lev, má tělo lva, hlavu a křídla orla. No a v mnoha příbězích je považován za velmi silného a vznešeného tvora. A rozhodně není úplně nejlepší nápad snažit se ho pohladit. Věřte mi. Nebo to teďka vyznělo tak, že jako vím, že jsem si někdy hladil Gryfa, tyjo, kéžby, Gryfové jsou nádherný v těch fantasy filmech, pohádkách, ve všem, prostě mua. No a potom tady máme taky něco, co už tak přátelsky úplně nepůsobí a to pro fanoušky Harryho Pottera teďka Bazilišek. V některých legendách tak jde o obrovského hada nebo ještě řího tvora, jehož pohled může být smrtící. Takže zatímco u psa se doporučuje navázat oční kontakt, u bazliška bych to asi úplně nedělal. Byl by to špatný nápad a nedopadlo by to úplně dobře s váma. No ale to nevadí. Právě proto je fantasy vlastně tohle strašně jako zajímavý, že dokáže vlastně vytvořit několik, nebo dokáže uvést několik vlastně takhle zajímavých tvorů, kteří vlastně, hele, dejme tomu, vždycky to je založený na nějaký skutečnosti. Ale je tam právě, jak jsme si říkali, na začátku ráno špetka té magie. Co si budeme? Fénix, orel, jenom prostě dokáže prostě se znovu zrodit, že schoří, když umře, a potom se znovu zrodí ze svého popela, takže tahle ta magie. Gryf, kombinace dvou zvířat, které máme tady u nás na našem světě taky. Nádherná kombinace. No a bazilišek, obří had, lomeno ještěr. Ještěry hady tady máme taky. Bohužel teda. Ale... je to prostě vlastně krásný, že z něčeho reálného vznikne něco takového, co vlastně si ani nedokážeme skoro představit, kdyby to nebylo v nějakých filmech nebo tak. A kolikrát v každém filmu vypadá každý tvor trošičku jinak.

0: Holky, kluci, 7 hodin a 20 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Karlem Klementem. No ale já už tady tak nejsem, dejme tomu sám, protože máme na telefonu hosta a dnešní téma fantasy svět. No nemůže to být nikdo jiný než šéfredaktor nakladatelství Albatrosu Petr Eliáš. Petře, já vás zdravím, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já mám rovnou takovou otázku tradiční, co tady s kolegou, který tady dneska není, pokládáme právě takhle hostům. Začnu celkem zhurta. Jak se vstávalo?
1: Jo, děkuji, dneska docela dobře. Venku svítí sluníčko, tak to šlo samo v zásadě.
0: Jo, no tak super. Tak super. Hele, takhle, ono svítí sluníčko teďka. Já, když jsem vstával ve 4 ráno, tak byla ještě tma.
1: To sluníčka ještě tolik nebylo, to je pravda.
0: No, to nebylo. Každopádně, vy jste šéfredaktor nakladatelství Albatrosu právě. A já si teda nejsem úplně jistý, abych to neřekl špatně, tak se zeptám vás takhle. Co vlastně je vaše poslání? Co je naplnění vlastně práce šéfredaktora? Co děláte?
1: Kolik máme času? Já to vezmu zkrátka. V zásadě na prvním místě jsou ty knihy, takže starám se o spoustu věcí, které souvisejí s vydáním knih. Sám je připravuju, to znamená hledám, komunikuju s autory, čtu rukopisy, rediguju, čtu korektury. A pak je samozřejmě spousta práce, která s tím souvisí, takové té administrativní nebo organizační. Mám na starosti tu redakci Albatrosu, takže o to se starám a plním přání kolegů z dalších oddělení, z marketingu, z obchodu a tak dále.
0: Dobře, to je hodně složitý proces. Já mám teďka otázku takovou, dejme tomu osobní, ale pro děti taky, protože věřím, že tady budeme mít určitě někdo z posluchačů bude přesně ten umělec, který bude chtít napsat prostě nějakou knížku. Tak vy už jste to teda vlastně teďka nakousl, celkem jako složitý proces, jako uvádění knihy na trh a tak, ale kdybych napsal knížku, tak jak dlouho to trvá třeba vyřídit, nebo že musí se potom dělat kopie a tak, nebo něco, ne?
1: Tak, no, může to být vlastně docela rychlé, ale většinou to trvá několik měsíců, nebo třeba bych řekl rok, protože se toho musí stát opravdu docela dost, jak jsme naznačili. Nejprve ten rukopis si musí někdo přečíst a než se k němu vůbec dostaneme, tak to taky chvilku trvá, protože toho máme hodně. Nicméně snažíme se, aby to bylo co nejdřív a když se rozhodneme, že ten rukopis je vhodný k vydání, což obnáší nejenom naše čtení, ale potom i debatu s kolegy třeba právě z obchodního oddělení, jestli oni souhlasí, jestli i pro ně je ta kniha smysluplná k vydání, tak potom se na ní začne pracovat a ten text rediguje jednou, dvakrát, třikrát podle toho, co je potřeba, zapracovávají se úpravy. Mezitím se pracuje na ilustracích typicky a pak se to všechno dává dohromady, dostane to taky grafik nebo grafička, který dáte knize podobu, jakou bude mít. No a potom přicházejí na řadu korektury, to znamená ten vysázený text, tak jak už bude vypadat v té knize, se znovu několikrát ještě čte, aby v něm pokud možno nezůstaly žádné chyby. No a když je tohle všechno hotové a všechno je připravené, tak se ta knížka posílá do tiskárny a tam je zase další třeba měsíc, takže ono se to takhle jako nasčítá. A druhá věc je, že ten ediční plán se vlastně nechystá z měsíce na měsíc, ale my ho máme rozmyšlený třeba rok, rok a půl dopředu, takže něco do něj snad už bývá na ty nejbližší měsíc trochu problém.
0: Ty bláho, tak to je hustý, jak vlastně, já jsem vlastně ani nevěděl, že to je tak jako dlouhá trasa, nebo takhle běh na dlouhou trasu. Jasně, napsat knížku samo o sobě, tak je teda běh na dlouhou trať, ale i tenhle proces, to je hustý.
1: Ano, a to jsme ještě nevyřešili žádný problém, to jsme to proletěli tak jako samospádem, nic se nikde neskomplikovalo, což samozřejmě může stát.
0: Jo, dobře, a rovna to vlastně něco bude. No ale tak pojďme teďka k tématu našeho dne a tím je fantasy svět. Já mám na vás rovnou dotaz, co za vás, tím, že jste šéfredaktor a právě říkáte, že korektury a to u tohle z toho všeho jste, jaká, dejme tomu, postavička, stvoření, jaká bytost by ve fantasy knížce nesměla chybět?
1: Tak to je tedy složitá otázka. Nevím, jestli je nějaká jedna bytost, která by tam neměla chybět. Já to možná trochu otočím. A z té mé čtenářské zkušenosti a teda vychází především ze čtení knížek pro děti, protože já jsem začal fantasy číst vlastně v podstatě až v práci pořádně, tak si myslím, že ten fantasy svět se dá vystavět s téměř jakýmikoliv postavami lidskými i zvířecími. Mm-hmm. Opravdu jsem četl fantasy o králících, o kočkách, o pandách, o spoustě dalších různých zvířat, jak asi dokážete představit, a stejně tak o lidech všeho druhu, o postavách prostě s nejrůznějším zázemím, vycházejícím z nejrůznějších prostě prostředí a bojujících s nejrůznějšími bytostmi od draků přes všelijaké zloduchy a tak dál. Takže v té fantazii se skutečně může objevit úplně cokoliv.
0: Mm-hmm. Ne, ano, samozřejmě, já jsem tu otázku položil trošičku blbě, ale přesně tohle jsem myslel. Nevadí, děkuju za pomoc, tady jste to dobře otočil.
1: Já mám... jsem se z toho vylhal.
0: Ale správným směrem. No, já mám dotaz, co chystáte vy jako právě nakladatelství Albatros, co chystáte třeba nového v tomhle tom právě fantasy jako žánru?
1: Jo, tak to já můžu teda s radostí říct, že chystáme například pro ty, kteří mají rád jak fantasy, tak komiks, tak další díl komiksu Lightfall, na který vím, že fanoušci hodně čekají. A co mě osobně hodně těší, tak jsou další díly série o Potkinu jednouškovi od Kirena Larwooda, to je taky překladová fantasy. A tam tedy bude už o pátý díl, to tedy bude až za nějakou dobu, on relativně nedávno vyšel ten čtvrtý, ale pokračujeme a moc rád to říkám, protože to je zrovna výborná série, podle mého názoru.
0: No tak super, tak to vypadá, že toho máte v plánu celkem dost. Tohle to vlastně jste mohl říct, ale určitě se děje ještě něco i mimo třeba fantasy svět, co ještě nemůžete úplně říct nebo publikovat.
1: Ano, je to tak a budu mlčeti.
0: Ano, mlčeti zlato někdy. No a já mám na vás poslední otázku, Petře. Jaká je vaše, teďka přímo jenom na vás, oblíbená fantasy knížka nebo fantasy film? Je to jedno.
1: Já už jsem to na sebe prozradil, že nejsem sám velký čtenář fantasy, takže ano. Většina z těch fantasy knížek, se kterými jsem se potkal, tak to byla setkání pracovní. A asi nejmilejší z nich byla série Sága rodu Křídlo prachu od Andrewa Petersona, kterou jsem měl to štěstí překládat a která právě má všechny ty znaky té dobré nebo velmi dobré fantasy. To znamená, jsou tam zajímavé postavy, které se dostávají do situací, ve kterých se ukáže ta jejich pravá nátura. Je to vtipné, je to dobrodružné, má to obrovský spád a to, kdybych měl vybrat jednu, tak asi tuhle Sága rodu Křídlo prachu.
0: Mm-hmm. Ježiš, to je hezký. To jsem asi nikdy neslyšel, ale mrknu se na to.
1: Určitě.
0: No, Petře, já vám moc krát děkuju.
1: Není vůbec zač.
0: Přeju vám krásný den, ať je zasluněný stejně, jako když jste vstával, možná i víc. No a užijte si den a držte se a snad se někdy uslyšíme brzy zase.
1: Děkuju, mějte se hezky všichni. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Holky, kluci, toto byl náš host, šéf-redaktor nakladatelství Albatros, Petr Eliáš, no a my jsme se tady pobavili a pro ty z vás, co čtete knížky právě od Albatrosu, tak jsme zjistili i, že se něco chystá.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tak pojďme rovnou na to. Jak probíhala mumifikace a proč vlastně? O tom bude dnešní díl. Mumie jsou lidská nebo zvířecí těla, která zůstala i po smrti zachována buď suchem, mrazem nebo umělým balzamováním. Cílem mumifikace byla záchrana těla před přirozeným procesem rozkladu. Lidé často věřili, že pro zajištění věčného života je důležité, aby se zachovala tělesná schránka člověka. Přirozená mumifikace probíhala v horkém a suchém písku. Ten těla přirozeně vysušil. Docházelo i k náhodné mumifikaci bez lidského přičinění. Pokud se tělo po smrti nacházelo ve vhodných podmínkách, například těla v některých močálech a bažinách, v písku, v ledu nebo v extrémním chladu. My si ale dnes budeme povídat hlavně o záměrné mumifikaci pomocí balzamování. Nejznámější centrum umělé mumifikace bylo ve starověkém Egyptě a proces sloužil k zajištění posmrtného života. Mumifikace probíhala ale i v jiných kulturách, například v Jižní Americe, Asii a Evropě. Egypťané považovali mumifikaci za tajný a posvátný proces. Málo kdy jsou o tomto procesu záznamy. Práci vykonávali balzamovači a kněží. Proces byl zahájen krátce poté, co osoba zemřela, aby se předešlo rozkladu. Mumifikace trvala asi 70 dní. Nejprve musely být odstraněny všechny vnitřní orgány, ty se totiž rychle rozkládají, a byly ukládány do kanop. Šlo o speciální pohřební nádoby. Mozek se například vytahoval speciálním háčkem přes nosní dírku. Jen srdce bylo v těle ponecháno. Bylo považováno za nejdůležitější orgán a věřilo se, že ho mrtvý bude potřebovat pro poslední soud na onom světě, tedy v takzvané říši mrtvých. Tělní dutina se pak vymyla palmovým vínem a celé tělo se potřelo nejen aromatickými látkami, ale hlavně bylo obaleno natronem, tedy přírodní solí. Tělo pak zůstalo v horku, aby se vysušilo. Pak se povrch těla potíral pryskyřicemi a balil do plátěné bandáže. Mezi vrstvy plátna se vkládaly magické amulety, aby byl mrtvý v posmrtném životě chráněn. Na mumii se jako ochrana zapisovaly i magické formule a texty a mezi bandáže se někdy umisťovaly i šperky zemřelého. Kvalita a složitost celého procesu závisely na váženosti dané osoby a majetku jeho rodiny. Hmotnost dospělého člověka se při úplné mumifikaci změnila na 5 až 7 kilogramů. Mumii se na obličej ještě položila maska, bohatí měli masky často bohatě vykládané a faraoni je měli třeba celé ze zlata a drahokamů. Nejchudší občany ale tento proces minul, byli pohřbíváni do žhavého písku, což mělo také tělo uchránit kompletnímu rozkladu a zajistit věčný život. Pokud už se ale na mumifikaci pracovalo, tak připravená mumie pak byla vložena do rakve. V raných obdobích byla rakev velmi obyčejná. Později byla obvyklá rakev ve tvaru mumie a souprava rakví byla složena z 5 částí. A cože to byl sarkofág? Sarkofágy byly kamenné schrány, kam se ukládala rakev. Do sarkofágu byly ale ukládány jen ty nejvýznamnější osoby. Sarkofágy byly velmi drahé a nesmírně těžké. Do kamene se tesala tvář mrtvého a sarkofág byl po stranách vyzdoben magickými symboly a hieroglyfy. Vše bylo nakonec umístěno do hrobky. Vlastní a bohatě zdobenou hrobku měli jen ti s nejvyšším postavením. Nakonec se průvod odebral k hrobce, k místu, kde celý rituál zakončoval obřad otevírání úst. Kněz se dotkl mumie nebo rakve zvláštní tyčkou s háčkem, což mělo vzkřísit vědomí pohřbívaného, aby v posmrtném životě mohl jíst, pít, mluvit a tak dále. Do hrobky byly kromě mumie vloženy i věci, které by mohl zemřelý potřebovat na onom světě, například šperky, oblečení, jídlo a nábytek. Celý průběh pohřebního obřadu ale vždy zásadně závisel na tom, jak významným člověkem byl zemřelý za svého života. Zajímavé je, že daleko později, když začali vědci a odborníci mumie znovu objevovat, se rozjel biznis s mumiemi. Lidé věřili, že mají léčivou schopnost a prášek z nich se užíval na rány a další problémy. Někteří doktoři léky z mumií předepisovali ještě v polovině 19. století. Ve viktoriánské Anglii se zase ve vyšší společnosti pořádaly večírky, kde se mumie rozbalovaly. Mumie dokáží překvapit. Co říkáte? Holky a kluci, pokud chcete o mumifikaci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

Holky, kluci, 7 hodin a teďka 43 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Karlem Klementem. No a my se pojďme podívat, ale protože naše vysílání, náš čas se za chvilku naplní a už to skončí, takže si pojďme říct, co nás čeká, nebo spíš co vás čeká po tomhle tom. Já začnu klasicky od 1 hodiny odpolední, velká pohádka, perníková pohádka. Do staré dřevěné malované truhly se nedávají jenom šaty nebo peřiny, ale i písničky a pohádky. Třeba jako ta dnešní. Takže to budeme mít takhle perníkovou chaloupku asi. No a od 5 hodin klasicky, tak se můžete těšit na Klub Rádia Junior. Témata, která hýbou světem, rozhovory, čtení na pokračování, recenze, vzkazovny. Od 17:30 je i to síťovka, vzkazovny, všechno tohle sto, tak prostě jak to znáte. No a dnes moderuje Klárka Nováková a v 19:00 se k ní připojí kapela Johnny. Takže určitě to bude stát za to, samozřejmě několik potom dalších různých věcí, ušounová pohádková školka, ano, a v 8 vlastně po našem vysílání, a už to řeknu teďka rovnou, tak nás čeká malá pohádka o tom, jak hraběti vyšlo jednou za třikrát. Pohádka o Barušce, která by se ráda vdala za myslivce Zachárka. Baruščin otec je ale hrabě a vymyslí si pro myslivce 3 úkoly. Svou dceru mu za ženu dá, jen když právě splní všechny tyhle 3 úkoly. Takže to máme takovouhle krásnou, to mi připomíná Ježíš pohádku Nejkrásnější hádanka, to miluji úplně. Takhle zdravím Honzu Doláče, čau, ahoj. No ale tohle to nás čeká a samozřejmě ještě víc, pokud byste byli zvědaví, podívejte se na náš web, tam je toho spousta, samozřejmě jsem nepřečetl všechno, čtení na pokračování ještě, prostě je toho kopa a samozřejmě několik a pořádný ranec té skvělé hudby od našeho nejlepšího dramaturga Davida Janečky. Takže Davide, my ti moc krát děkujeme za to, že tuhle práci děláš, bez tebe bychom tady nebyli a playlisty by tady nebyly a vy byste neměli co poslouchat.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

jinak jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: No, holky, kluci, nám se pomalu blíží konec, no ale pojďme si ještě vrátit k našemu tématu a pojďme si ještě říct nějaké další bytosti z fantasy světa, tentokrát na tvory, kteří mohou být tak trochu, jak bych to řekl, méně příjemní, takhle. Začneme vlkodlakem. Člověk, který se podle legend za určitých okolností promění v obrovského vlka a nebo vlčího tvora. Nejčastěji tak se s ním spojuje úplně, samozřejmě to ví přece každý, holky, kluci, jsem si jistý, že byste to taky věděli. No a právě, co je na tom děsivý, tak je to, že představa člověka, který se během noci změní v něco jiného, se objevuje v příbězích už po staletí, ale ve finále vždycky to nejděsivější není tady prostě, démon nebo něco takového, ale nejděsivější je, když je to člověk. Z mýho pohledu teda. Další jsou trolové. V různých fantasy světech mohou vypadat různě, ale většinou jde o velké a silné bytosti, které nejsou zrovna známé svou elegancí. Často žijí v jeskyních, pod mosty anebo na odlehlých místech. No a potom tady máme víly do třetice všeho dobrýho. Holky, kluci, já teď pozor, jo. Možná si představíte takový ty malý, krásný bytůstky s křídly a kouzelnou mocí nebo i s hůlkama třeba. No, jenomže v původních evropských pověstech tak nebyly víly vždycky tak roztomilé, jak je známe právě dnes z moderních pohádek. Mohly být tajemné, nevyspytatelné a někdy dokonce i nebezpečné. No a to je vlastně, tohle to mají všechny společné, tyhle ty bytosti. Že na první pohled mohou vypadat přesně tak, jak je známe z filmu a knížek. Nejenže když se podíváme trochu hlouběji do nějakých starých legend právě, nebo zabrousíme víc do historie, do literatury, tak zjistíme, že ty jejich příběhy můžou být o něco temnější. A že to nemusí být zase úplně až tak sluníčkový, jak bychom si mysleli, nebo jak je právě vyzobrazují filmy.

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Holky, kluci, tak se mějte krásně, mějte se fanfárově, my končíme pomalu, no a slyšíme se v pondělí a to už i s Peťou, tak jo, budeme se těšit, mějte se krásně, užijte si teďka malou pohádku, čau, ahoj. A když nemám dobrý den, vím, že jsou tu
1: pro mě friend, sedám do auta a jedu hned za... Rádio Junior, pohádka.

0: Jednou jel jeden hrabě v kočáře přes les a proti němu seděla na polštáři jeho dcera Baruška. Hrabě vystrkoval hlavu z okýnka a rozhlížel se, hledal kus rovné paseky, aby si na ní postavil zámek. Jeli už čtvrtou hodinu, když hrabě vystoupil z kočáru a aby zedníci věděli, kde mají začít stavět, zapíchl na tom místě hůl.
1: Tady je to zrovna dobře. Ani moc do kopečka, ani zas moc z kopečka.
2: Ale tady já se, tatínku, nikdy nevdám. Ze tří stran tu roste smrkový les a z té čtvrté dubový.
1: Kde je les, tam bude i myslivec. Dám tě za ženu myslivci, Baruško.
0: Hrabě mluvil hlasitě, ale tiše si myslel, že myslivec by byl pro Barušku málo. Když zámek stál a všechno v něm bylo na svém místě, oblékla si Baruška zelenou sukní a čekala na toho myslivce, co jí tatínek slíbil.
1: Je nejvyšší čas, aby se to překazilo,
0: pomyslel si hrabě a vzkázal pro myslivce. Nový myslivec na rozkázání přišel, ale hrabě ti se vůbec nelíbil. Byl pěkný, jako malovaný. Uklonil se hraběti, ale na Barušce přitom mohl oči nechat.
3: Já jsem myslivec Zachárek a jsem tu k vašim službám.
1: Pro službu tady v komnatě má už Baruška komornou. Ty, Zachárku, budeš sloužit jenom v lese.
0: Zachárek poslouchal, jak si v zelených dubech vzdychl vítr a šel, jak mu hrabě přikázal. Jenže s Baruškou nebylo od té chvíle pořízení. Celé dny seděla u okna a dívala se k lesu. Když se jí hrabě zeptal, co tam má, odmluvila mu.
2: Ale počítám žaludy na dubech, tatínku.
1: Až se dopočítáš, vzkaž šafáři, aby to zapsal do lejster.
0: Inu hrabě měl zkrátka a dobře zlost, že Barušce nemůže ten myslivec vyjít z mysli. Druhý den na večer bylo ještě hůř. To pod Baruščiným oknem zahrála píšťalka a ozvalo se:
4: hory doli černý les, hory doli černý les, neviděl jsem svou panenku ještě dnes, ještě dnes, neviděl jsem svou panenku ještě dnes, ještě dnes.
0: Baruška si písničku poslechla a pak se rozběhla rovnou za hrabětem. Nalíval si zrovna skleničku ze zelené láhve.
2: Zachárek je pod oknem, tatínku, a zpívá mi pěknou písničku, až se to rozléhá do třech sousedních panství.
0: Hrabě se zakuckal vínem, takový dostal strach, aby se nerozneslo, že pod Baruščiným oknem stojí myslivec a zpívá jí jako rovný rovné. Honem poručil:
1: ať zahodí pištělu, zapomene notu a přijde hned ke mně nahoru.
0: Baruška to z okna Zachárkovi vyřídila. Ten postavil flintu do kouta u dveří a šel. Byl nahoře dřív, než hrabě stačil vypít tři skleničky pro hladké myšlení.
3: Přišel jsem na vaše hraběcí poručení a jsem tady k vašim službám.
1: Všechno jsem si, Zachárku, rozmyslel. Jestli dokážeš tři věci, co ti teď řeknu, zpívej si Barušce pod oknem třeba od rána do večera. Dobře mě poslouchej.
0: Myslivec nastražil uši, jako kdyby měl vyposlechnout tetřívka na tři míle. A Baruška si jen vzdychla. Pak popadla zlatou tušku a zapsala všechno na cedulku, aby se na nic nezapomnělo. Hrabě ukázal prst a povídá:
1: nejdřív mi, Zachárku, střelíš bažanta, ale bez flinty.
0: Pak hrabě ukázal druhý prst.
1: Toho bažanta upečeš, ale bez rožně.
0: Nakonec hrabě přidal k dvěma prstům třetí.
1: Ale pamatuj si, že potom všem ten bažant musí odletět, jako by nebyl pečený. Jestli si to, Zachárku, nepamatuješ, ona ti to, Baruška, přečte z cedulky.
0: Myslivec Zachárek tam stál jako vystřelená patrona. A v obočí mu vyskočil pot.
3: To by spíš prázdná flinta dokázala vystřelit, než by člověk svedl ty tři věci s bažantem.
0: Ale hrabě jen pokrčil vyšívanými rameny a lokaj už držel dveře otevřené.

0: bývají kloudné. Zachárek tedy došel do sklípku pro dva párky lesních holubů a uvařil bábě polívku. Snědla jí a měla žízeň. Žízeň taky nežene na chytrost a tak přinesl Zachárek láhev vína, co zbyla od hraběcího honu. Pohanka víno vypila a zase nic. Tak se bába radši zbedla a šla. Zachárek se chvíli díval, jak odchází k lesu, a pak nabíjel patrony prachem a broky, aby si trochu ulevil od myšlenek na barušku. Když došel k 17. patroně, bába Pohanka tu byla zpátky.
1: Vylíhla se mi v hlavě myšlenka jako křemen. Máš, Zachárku, v domácnosti pořádný hrnec, ale takový, aby byl nejmín jako vědro.
2: Takový mám v mysli v ně jen jeden. A nač ti bude?
1: Nebuď zvědavý, byl bys brzo starý. Radši udělej kornout a nasyp do něho prach, co si ještě nenabil do patron.
0: Zachárkovi to babí nakazování přišlo divné, ale kornout udělal i prach do něho nasypal. Pohanka pak ustudně nabrala hrnec plný vody a vydali se s tím vším do temného lesa. Šli hloub a hloub, až byli v samém jeho srdci. Pohanka odhrnula houští a tam na loží z popraskaných kamenů spal ohnivý muž. Horko od něho bylo jako od pece a když si silněji vzdychl z ohnivého sna, chytali málem šišky na vršcích borovic. Než měl Zachárek čas zeptat se, proč ho sem zavedla, Pohanka křikla:
1: Nejdřív já!
0: A převrhla na ohniváče v jederní hrnec vody. Zasyčelo to a ohniváč pohasl. Zbylo v něm jen vlažné teplo a trochu hlasu. Otočil po Pohance oči a zašuměl jako pramínek páry.
3: Co si to vyvedla?
1: Co jsem musela, to jsem vyvedla. A teď je řada na tobě, Zachárku.
0: Zachárek ve vteřince věděl, co dál. Ovázal si kapesníkem nos, aby mu do něho nevletěl ohniváčův sirný dech. Potom roztrhl kornout a okřtil uhaslého ohniváče z hora až dolů prachem. Hodil tam sirku a uskočil. V tu chvíli vzplanul ohniváč prskavým ohněm. Rozhořel se, až od něho žárem pukaly kameny.
1: Tak se to přece podařilo a já můžu jít. Teď si, Zachárku, nejsme nic dlužní. A dál už si přece poradíš sám, ne?
2: Děkuju za všechno, babičko. Teď to půjde jak po másle. A až budu mít svatbu, tak nezapomenu vzkázat.
0: Bába Pohanka zmizela v houští tak nenápadně, že se po ní ohniváč vůbec nescháněl. Točil se jen kolem Zachárka, ale zpovzdál jí, aby ho neošlehl, a dech držel v sobě, aby mu neublížil. A tak se vydali spolu na zámek. Když tam přišli, postavil Zachárek ohniváče za dub. Potom sáhl do kapsy pro píšťalku.

0: Jedno okno v zámku se otevřelo tiše a stojí v něm Baruška. Druhé bouchlo a hrabě z něho křičí:
1: Co tu chceš? Už zase vábíš Barušku?
2: Přišel jsem, pane hrabě, splnit to trojí bažantí uložení.
1: To bych rád viděl, jak to dokážeš.
2: Tak abyste věděl, pane hrabě, já to nesplním třikrát po jednom, ale jednou za třikrát.
0: A Zachárek luskl palcem o prostředník a v tu chvíli vystoupil za dubem ohniváč. Zachárek si sáhl pod kabát pro živého bažanta, co tam měl připraveného. Jen bažant povyletěl nad duby, ohnivák si namířil na bažanta bradou a dýchl plamenem. Bažant se snesl po křídlech dolů jako střelený. Ohniváč dýchl podruhé a silněji, v tu chvíli byl bažant bezhrožně pečený. A ohniváč do třetice zafučel takovou silou, že to pečeného bažanta odneslo za les.
2: Střelený byl bez flinty, pečený byl bezrožně a nakonec přece uletěl. Teď můžete být spokojený, pane hrabě. Ale já taky, protože Baruška je moje.
0: Jak Zachárek řekl, tak bylo. A když potom měli Baruška a Zachárek svatbu, pozvali na ní ohniváče i bábu Pohanku.

vas boksin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

Holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič to spát.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: Čumíš to?
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Ой, kluci, ahoj, Janě, vítejte v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, u Šoune, ahoj, pejsku.
0: Je krásný, že jo, viď?
1: To je, ale je krásná. Je to psí holka, neboli fenka. U Šoune, ale doufám, že si do pohádkové školky nepřinesl jen tak bez domluvy.
0: Ale jasně, že ne. To, že se na pořizování zvířátka musí všichni doma nebo ve školce shodnout.
1: To znamená, že musí všichni doma nebo ve školce souhlasit?
0: Ano, ano. To znamená, že musí všichni souhlasit a já to vím od mého nešťastného omylu s rychlíkem.
1: No, jen to klidně holkám a klukům povyprávěj.
0: Ale kamarádi, ubytoval jsem jednou tady u nás ve školce koníka rychlíka a on nám tu převrátil celou školku vzhůru nohama.
1: No, protože?
0: Protože potřebuje hodně běhat. A Jana by mi to klidně i řekla, kdybych se tenkrát býval zeptal. A já už bych na to klidně i dávno zapomněl, kdyby mi to Jana pořád nepřipomínala.
1: Dobře, dobře, promiň. O rychlíkovi už mluvit nebudu, ale naše malá chlupatá štěněcí kámoška mě pořád zajímá.
0: Tu tady máme jenom na chvíli, na hlídání a na potěšení se.
1: Paráda, tak se jdeme potěšit. Pomazlíme se štěňátkem a k tomu si pustíme veselou písničku, samozřejmě taky o štěňátku.
0: Jo, jo, jo, a nekvič do písničky. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které Ušoun právě otevírá konzervu pro pejsky, aby dal našemu roztomilému hostovi najíst.
0: Ušoun totiž ví, že zvířátkům naše lidské jídlo vůbec nedělá dobře.
1: Ano, ano, to víme, holky a kluci, že jo? A Jani, tak schválně, já rozhlasové strašidýlko Ušoun Rušoun vážně díky svým úžasným uším skvěle slyším.
0: Ovšem jenom když chceš,
1: no to
0: a jenom
1: je jasné.
0: Co chceš.
1: Jo, jo, jo. No a co pejskové, víš to?

0: kamarád je takový šikula. A taky proto, že jednu moji oblíbenou věc umíme zase my lidi líp.
1: No tak schválně, kterou?
0: Přece zpívání.
1: No to ano, a můžeš to hned předvést. Zaspívej nám písničku Štěně, prosím, prosím.
0: Moc ráda.

0: kluci stále posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: Slyšíte, dneska hlídáme psí miminko.
0: Hele, Jani, já si myslím, že bychom to naše miminečko štěněcí měli vyvenčit.
1: Jo, to máš pravdu. A takové venčení pejska se dá krásně spojit s cvičením.
0: No tak vidíš. Ušou novo cvičení.
1: Holky a kluci, připravte se. Pejskové mají hrozně rádi, když jim někdo hází klacík.
0: Nebo míček.
1: My ho nebudeme házet doopravdy, ale zase jenom jako.
0: No to dá rozum, když jsme doma nebo ve školce.
1: Tak si vezměte klacík, jako jednu ruku nahoru a hodíme ho dopředu.
0: Tak a ten náš jako pejsek nám ho jako přinesl zpátky.
1: Tak se k němu skloníme, podrbeme pejska za uchem, zvedneme se, připravíte si.
0: Druhou ruku napřáhneme se a hodíme míček štěňátku.
1: A štěňátko nám ho zase přineslo, tak se k němu skloníme, krásně ho podrbeme za uchem.
0: Já podrbu to naše, jo, na chviličku přestaň, protože on si myslí, že mu budeme házet klacíček, no.
1: Já budu házet ušou na štěňátku a on tě bude nosit zpátky.
0: No to by byla teda velká legrace, takže teď pozor, naposledy tak, jakože hodíme míček, teď se skloníme, podrbáme pejska za odměnu. Za uchem.
1: A je to.
0: Jo.
1: Já jsem se hezky protáhla. Co ty ušoune?
0: No já taky, ale teď musíme to naše štěňátečko taky podrbat za ouškem.
1: Ale já mám nápad, ušoune.
0: No?
1: My si teďka zahrajeme sami na štěňátko, tak honem na všechny čtyři.
0: Jo, budeme běhat, no to se bude tomu našemu opravdovskému štěňátku moc líbit. Jo?
1: Tak utíkáme. Pozor, nezakopni, pěkně po čtyřech, ušoune. A pozor, ušoune.
0: No.
1: Teď se budeme venčit, zvedneme levou nožičku.
0: Jo, my jsme pejsek klučičí.
1: Jasně, a budeme jako očurávat stoleček.
0: Jo, to je trénink rovnováhy, no tak jo.
1: A zvedneme druhou nožičku.
0: No, jasně, a my toto naše štěňátko, jo, ona je tolka, tak to ji nenaučíme.
1: Ušounku, to už stačí, my si teďka na chvilinku odpočineme a chtělo by to nějakou pohádku.
0: No dobře, a já půjdu zatím udělat loužičku, teda ne já, ale to naše štěňátko, jo?
1: A dáme si pohádku,
0: no,
1: o pejskovi.
0: Jasně. Ušounova pohádka.
2: Jiří Dvořák, Dalmatin. Tenhle Dalmatin byl pořád samý flek. Mohla bych říct třeba, že byl šmudla, ale to bych lhala. Byl to strašný špindíra. Ten večer měl na kožíšku mapu světa malovanou blátem, borůvkami a bůh ví čím ještě. Alou do koupelny, přivítala ho maminka hned ve dveřích. Dokud nebudeš čistý, nedostaneš večeři. Na tohle Dalmatin slyšel. Mydlil se a drbal kartáčem, cídil chloupek po chloupku a prohlížel v zrcadlech bublin, až byl bílý jak andělská duše. Jehe! Sněhulák, zasmál se bráška, když ho uviděl. Vždyť je léto. V tu chvíli měl Dalmatin nataženo na slzy a maminka zrovna tak. Copak tohle šamponové stvoření je její syn? Nejkrásnější špindíra na světě? Byla to chytrá maminka a věděla si rady. Postavila na stůl vrchovatý talíř rajské z 8 knedlíky. A že se jí omáčka povedla, Dalmatin si dvakrát přidal. Když dojedl, měl kožíšek samý flek. Uf, oddychla si maminka. Konečně je to zase můj kluk. A poslala ho rovnou spát. Ani ruce si nemusel umýt. Dokonce se ani nezlobila, když uviděla ubrus na kuchyňském stole. Byl plný červenohnědých, zvolna schnoucích skvrn, zrovna jako kožich jejího syna.
1: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které se dneska moc hezky staráme o psí děťátko štěňátko. Jej, Jani, my na něco zapomněli.
1: Ne, určitě ne, štěňátko se hezky najedlo, venku jsme taky byli, hezky se vyvenčilo. Myslím, že jsme na nic nezapomněli.
0: Zapomněli. Zapomněli jsme holkám a klukům prozradit, jaká psí rasa naše návštěva je.
1: Aha, jasně, jestli je to bernardín, nebo vlčák, nebo pudlík, anebo úplně jiná rasa.
0: No tak schválně, co kdyby dneska holky a kluci rasu naší malé psí slečny, naší psí holčičky uhádli?
1: A co kdyby uhádli její jméno?
0: No, to bude něco. Ušounova hádanka.
1: Tak holky a kluci, připravte se.
0: Takže naše nápověda zní: má krátké nožičky a dlouhé tělo, teda až bude veliká, potom i dlouhatanánský čumáček a uši jako plácačky dolů.
1: A roztomilý kukuč.
0: Jani, to není nápověda. Roztomilý kukuč má skoro každý pejsek. Ale můžeme zkusit veselou nápovědu. Když si z těhle pejsků dělá někdo legraci, říká jim pochodující salám.
1: Tak, holky a kluci, dneska si to řekneme spolu. 3, 2, 1, teď. Jezevčík.
0: Jo, bezva, uhádli jste to. No tak pozor.
1: A jak se ta naše malá jezevčice jmenuje?
0: No. Jmenuje se jako něco, co mám já, Jana, moc rád.
1: Když to děláme, otevíráme u toho pusu a k tomu hrajeme na nástroj, nebo nám k tomu hraje celá kapela.
0: A za chvíli vám jednu takovou pustíme.
1: Jasně, holky a kluci, řekneme to zase všichni najednou. 3, 2, 1.
0: Písnička! No jasně, u té otevíráme pusu, že jo?
1: No jasně.
0: Jenom nesmíme teda hrát na flétnu, protože to se špatně se přitom zpívá, když se píská.
1: To je pravda, Ušoune. Takže už víte, že naše štěně je Fenka jezevčíka a jmenuje se Písnička.
0: Ano, naše Fenka je štěnka a jmenuje se Písnička, protože to je krásné jméno.
1: A jak už vám Ušoun prozradil, jednu krásnou písničku vám teď pustíme.
0: Ušounova písnička.

0: si posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ušoun tu blbne s písničkou, tedy s naším pejskem. A já už jsem štěňátku dokonce na hraní věnovala i jednu nepotřebnou bačkorku.
0: Jo, ztratila Janička bačkorku, když s písničkou si hrála.
1: Já ji nestratila, někdo ji ze mě vymámil.
0: Jo, hele, jak ta naše holčička písnička štěněcí hezky děkuje.
1: Krásně, já vím.
0: Ta je šikovná, viď?

0: parádně jsme si zatancovali. Ušoune, a co teď?
1: No, co teď? Musím teď písničku dovést domů.
0: A já?
1: No, ty zatím splň s kamarády úkol.
0: Rozkaz šéfe Ušoune.
1: Ušounův úkol. Tak pojď, písničko, pojď.
0: Tak vy běžte a holky, kluci, já vám teď pustím písničku, kterou zpívají žamboši a jmenuje se Štěněcí. Je ale o všech možných jiných mláďátkách a to je právě váš úkol. Vždycky, když se zpěvák v písničce zeptá, jak se jmenuje nějaké mláďátko, vy mu nahlas odpověste. Můžeme? Tak jdeme na to.
2: Štěněcí.

0: Čátko, ptakopiska, jmenuje se Ptakopis Čátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury,
4: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára,

0: jmenuje se
1: Tučňátko.
2: A štěňátko velryby jmenuje se
1: Velrybátko.
0: A štěňátko albatrosa

0: se kondorátko
1: a štěňátko anakondy, jmenuje se
0: anakondiátko a štěňátko jaguára, jaguárátko
1: a štěňátko aligátora,
0: aligátorátko
2: a štěňátko pumy,
0: pumátko a štěňátko mravenečníka,

0: Imperator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže... Ježkátor.
1: Ježulátor.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě Ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A Ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Úkol jste splnili jako vždycky skvěle.
3: Já ten svůj taky pěkně splnil. Doprovodil jsem písničku v pořádku domů a za odměnu jsem dostal jablíčko. Rozdělím se s tebou, Jani. Vždyť jsi mi se starostí o štěňátko krásně pomáhala.
2: Děkuju, Ušonku, ale než se do jablíčka pustíme, rozloučíme se s kamarády.
3: Tak jo, holky a kluci, dneska nám namalujte štěňátko, nebo i třeba dospělého pejska, to je úplně jedno, ale hlavně, aby to byl pejsek, jo, prosím,
2: nebo
3: prosím.
2: Štěňátko i pejska,
3: jo,
2: klidně
3: jo, jo.
2: Oba.
3: No jo, nebo klidně i celou pejskovatou rodinku.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
3: Jo, oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my už taky potom budeme přesně vědět, co máme udělat. My totiž někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun psovod. Ružoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme moji oblíbenou psí písničku Můj pes suverén, kterou zpívá Luděk Nekuda.
3: Jo, jo, jo, jo, jo. Hof, hof, hof. Ušounova písnička k tanci.

takzvaná mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

a jsme tam zas. Onda trači, nutri je, tráči, nutri je. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též i hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: si oblékne plášť zadí kůží, abrakadabra,
1: a už je zas pryč.
2: Noří se do moře sociálních sítí.
3: Myslíte si, že tam něco chytí?
2: YouTube, Instač, to je rajon její.
3: Loví perly, varuje i před zloději.
2: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
3: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
2: A v 17.30, jak v programu je psáno.
3: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
2: Rašová Terka, síťová reportérka.
3: To se na vás těší od středy až do úterka.
2: Rádio Junior.cz jsou webovky,
3: kde najdete všechny síťovky.
2: Můj rozhlas, to je aplikace,
3: kam se dá pro ně taky vracet.
2: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
3: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: pozítří.
1: Kdy to je?
2: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnos.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

svařinou, zakázky se mu jen řinou, když latě po letech klíží, někdy se až

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: šišatou věc, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

Šišatý, šišatý švec. Našel šišatou, šišatou věc. V tom na nebi šišatej.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Rádio Junior.

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Do staré dřevěné malované truhly se nedávají jenom šaty nebo peřiny, ale i písničky a pohádky, třeba jako ta dnešní. Jmenuje se Perníková pohádka, napsala ji Marie Kubátová, režie v roce 2005 Maria Křepelková. Hrají Ljuba Skořepová, Petra Špindlerová, Ladislav Trojan a další.

0: Moji milí, kteří putujete všedním dnem jako pěšáci, povíme vám o truhlici pokladů, která se otevírá pro chudé a smutné. Je to prostá dřevěná truhla, do jaké vaše prababičky ukládali výbavní plátna pro nevěsty. Je však malovaná, jakoby na víko
1: louka otiskla všechny barvy květů a ptáci tam uložili partesy svých písní.
0: Ta truhlice má dvě přihrádky. V jedné jsou uloženy pohádky, v druhé písničky. Nad pohádkovou přihrádkou je namalován měsíček. Vždyť měsíc je patronem snů.
1: A nad druhou k motříčku je slunce, které provází člověka bílým dnem.
0: Každá z přihrádek má svého opatrovníka.
1: Tím prvním je pohádkář.
0: Ano, ano, jsem to já. Jsem pohádkář a nejsem lhář. Pohádka je dobré zboží, chudák do ní

0: nad písničkovou přihrádkou kmotříčkuju já. A kdo jsem? Představ mě, bohátkáři.
1: Inu, starodávný brach v šosatém kabátě s kokardou na klopě a v klobouku širáku s vybledlou už pentlí. Starosvat ti říkali.
0: A já zas říkám, že není bezpečnější schránka než písnička. Do ní ukládají lidé své radosti i žaly. Vejde se tam celý život.
1: Sny do pohádek, život do písní.
0: Proč ne? Já příkladně opatruju partesy jedné kapely z časů vašich dědů. Hrávali o bálech, o poutích, o svatbách a provázeli neboštíky až po nebeskou bránu. A sešitek uchovávám v šose, aby všechno dění provázelo i krasořečnění. Bylo úkolem starosvata spřádat řeči tak, aby k uchu i k srdci dolehla spanilost slov o lásce a milování, která nadlehčuje všechno putování světem.
1: Zaviňme tedy ta vzácná slova do pavoučího předení pohádky, aby došla a cestou se jim neublížilo. Aby i k vám, kteří nám nasloucháte, dolehla písnička a nesla se medová vůně perníkových srdcí s nápisem z lásky.
0: Teď pootevřeme víko malované trůličky
1: a prostře se pohádka, jak písničkami vyšívaný šátek.
2: Já, trpaslík Moudrý Vous, jako předseda rady moudrých jsem vás svolal po spolitosti lesů i vod, abyste vyslechli a posoudili případ porušení hranic pohádkového království. Předkládám velké radě moudrých případ Jezinky. Nechť předstoupí před naše shromáždění.
3: Ach, jichouhej.
2: Žaloba viní Jezinku z neblahého činu únosu dítěte. To ona unesla Jelenovi, našemu zlatoparohému králi, Smolička Pacholička.
3: Hlásím se já, Liška, za všechny lesní matky. Vaše ctihodnosti, my tomu činu Jezinky nerozumíme. Ukrást mladé maso a předhodit je vlastním dětem, to známe všechny. To není nic nepravého, protože jíst se musí.
2: Tak jest, zákon o nasycení hladu splývá se zákonem o zachování života.
3: Ale ukrást si Smolíčka Pacholíčka jen tak, to je něco, co sem větry nebo houbaři zanesli jako nákazu. Fí.
4: Matka Liška má pravdu. Lidé by měli být souzeni.
2: Klid na sněmovním palouku. Perníková Ježibaba Vička bude-li zapotřebí její svědecké výpovědi.
4: Ale já to musím říct. Čeho se lidem nedostává v jejich světě? Zatím putují do království pohádek. Sem k nám se trmácejí přes devatery hory a sedmero moří. Derou se trním a hložím a nesou na svých kabátech člověčinu, kterou vítr roznáší jako semena bodláku. Pak to takhle dopadá. Z hladu posladkým nám tu lidi loupou z perníkových chaloupek perníček. A naše rusalky namísto hejkalu a lesních mužů mámějí Honzi a Prince.
2: Nemluvíte k věci, osobo.
4: No jak by ne? Povídám, na vině jsou lidi.
2: Pro spravedlivé posouzení případu povolávám na sněmovní palouk jako poradce poustevníka. Ten muž žije na pomezí mezi oběma světy. Poustevnu má v lesním království, kde je živ z kořínků bylin, a z lidského království k němu chodí urození i neurození složit tíhu hříšné duše. Prosím poustevníka na poradní pařízek.
5: Děkuji za důvěru. A slibuji předsedovi shromáždění při jeho moudrém Vousu, že se ujímám té záležitosti se vší úctou ke spravedlnosti a pravdě.
6: Předstup blíž.
7: Hříšnice!
4: Takhle tedy ne. Prosím o slovo. Tady velebnej pán na poradním pařízku čeká, že holka padne jako hříšná majdalena na kolena. Ale ona mlčí jako bezbraný školák na hanbě. Proto se ujímám slova, co by pěstounka, která za provinilý děvče odpovídá.
6: Nuž tedy, přistup blíž, dcero.
4: Jaká pak dcera, pane? Což pak ona ví, čí je? Kňouralo to a mňoukalo na pasece jako ztracený kotě. Tak jsem to sebrala a přihodila do nůše s perníkem.
2: Rada bere rodinné poměry Jezinky na vědomí. Otec a matka neznámí, pěstounkou Ježibaba bytem v perníkové chaloupce v Černém lese. Perníková hospodyně ať tedy usedne na pařízek svědků.
4: Jak pak bych mohla sedět, když to ve mně bublá ctihodnosti? Ach, to jsem si na sebe upletla, bič. Důčiště bylo neposedný jak bez kořínků. Pán Bůh ví, co pořád hledalo a smejčilo po všech koutech. Jeden, aby měl čtyři oči na hlídání. Rádo si lízlo z mých kotlíků a do všeho strčilo prst. Však mu taky dva narostly o půl coule delší, když je smočilo kam nemělo. No, jak mě ukaž.
2: Charakteristické znamení, na pravé ruce deformace, ukazovák a prostředník dvojnásobné délky.
4: Měla jsem tehdy takovou zakázku, líběji dovolit ctihodnosti. Právě od trpaslíku. Chtěli být na úplňkovej bál o coul větší. A tak jsem vařila arkánům, hárum, fárum, prodloužánům a malá tam strčila prst.

0: Slunečný svět.
1: Svítilo tam bílé slunce.
0: No právě. Slavný soude, my jsme bytosti měsíčního světa a do slunečního království vstupujeme k lidem jen do pohádek a snů. Bratříčkování mezi tím, co je a co se jen zdá, nadělá z matky. Já chtěla holku uchránit, jenže ona strčila svý přerostlý drápky mezi den a noc, rozdrápla škvíru, lízla si, ochutnala a zachtělo se jí toho.
2: Přesněji. Ať svědkyně upřesní, čeho se obžalované jezince zachtělo.
3: Poustevník má pravdu. Mluvte, perníková hospodyně.
0: Když to je těžká věc. Velebný pán je svatý muž a anděl boží ho chrání od světských pokušení. Děvče dorůstalo v panu. Nejspíš se jí zachtělo vědět, jak je to u lidí, když v lese troubí jeleni a tokají tetřevy. Tehdy šlehla Jonáka ostružinovým proutkem, až okrvavěl.
1: Svítilo medové slunce.
0: Jo, jo, bylo to o polednách. A pastevec, namísto aby vyhnal ovce z jeteliště, chrůnil pod mezí. Jezinka se mu prodrápla do snu. Pár týdnů pak brousil paloukem sem a tam a hledal ji, jako by překročil bludnej kořen.
4: Měla jste s tím trápením přijít za mnou a svěřit tíhu duše, perníková hospodyně. Uložil bych paně pokání.
0: Holka dostala domácí vězení.
4: Měla dostat i tvrdé lože.
0: Myslela jsem si, že až vyroste, bude mi pomáhat s nůší. Ale co pak jí můžu postavit ke krámku, kde hoši kupují panám srdcata s nápisem z lásky? Šlehne někoho ostružením a já budu mít zakázanou živnost.
3: Vzala jste ji někdy do vsi?
0: Vzala, ale bylo to jen pro neplechu.
1: Svítilo tehdy červené slunce.
0: Jo. V tom podvečeru plným červánků šlehla proutkem starostova syna. Koupil srdce a na místo mlynářově dceři je složil jezince do zástěry. Pán starosta zakročil, ale jezinka mu těmi drápky rozdrápla i jeho spaní a ukázala se mu ve snu lehkonohá. A vedle něj funěla v kanafasu paní máma jak bečka.
4: Pomni, obžalovaná jezinko, pomni, že žiješ životem dcery lesa. Musíš se postit od vší člověčiny.
0: A co myslíte, že jsme dělali, slavné soude? Ve sklepě se mi držela, když ve vsi vyhrávali. Ale stejně si vydrápla z kulinu, aby slyšela, co vítr nese. Věčně ji tak držet nemůžu.
3: Má poustevník nějaký návrh?
4: Ať rada moudrých vydá jezince přísný zákaz překročit hranice lesního království.
0: Se zákazy jsem to taky zkusila. Jindy zas poslala se mi pro dříví, jenže brousila jen tak z bůh darma pohájí a začala vybírat ptačí hnízda.
3: Má tedy na svědomí vícero krádeží.
0: Kdybyste mě nechal domluvit s ctihodnosti. Začala vybírat ptačí hnízda, laskala se z holátky a nosila jim žížaly. Zkrátka sedla na ní touha. A když přišel čas, kdy člověčí matky kojí dítě u prsu, ukradla smolíčka pacholíčka.
1: Svítilo modrooké slunce. Smolíček se smál. Hráli jsme si.
4: Za tímto skutkem je hříšná touha. Touha, jakou znají jen lidé.
0: Vždyť to tvrdím od začátku. To oni nesou vinu.
3: Jaká je tvá rada, poustevníku?
4: Ctihodnosti, jezinka není člověk. Nechť tedy zacouvá do krajiny snů, oděje se v pytlovinu a dva prsty, co přerůstají do slunečního dne, aby tam vrtali a vnášeli neklid a neplechu, ať nosí v ochranném pouzdře z pevné kůže.
3: Nežádáš tedy trest?
4: Ne.
0: Jak pak, že ne? Což může se zafačovanou rukou vykrajovat perničky? A jestli se vdá, jak bude hnízt chleba a prát plínky? To není trest? A ještě něco. Jestli má mladá pana schovat svou pěknou figuru v pytlovině, proč na ní stvořitelova ruka plejtvala krásou? No, řekněte.
4: Aha. Perníková hospodyně načichla mezi lidmi člověčinou.
0: Ne, slavnej soude. Všechny lesní matičky i matka Liška tomu rozumí. Vědí, co je to převzít starost o mládě. Když jsem Jezinku vzala pod svou střechu, tak se postarám, aby ty dva všetečný prstejčky zase zmizely. Nenechám holku mrzačit ani chodit v pytli. Když je živá voda, aby se po ní narostlo ocoul dílky, musí být i voda oubyťová. A na ní vyhledám ve svých moudrých knihách recepis. Holka, jdeme domů.
5: Ale ještě napadlo rozhodnutí rady moudrý.
0: A nač meškat s mudrováním, když život pospíchá. Smolíček je zpátky u svýho jelena, holce jste vyčinili a mně stojí živnost.

0: Maminko, kohoutík okraj.
1: Je to jejich práce i poslání, budit slunce a přivolat je na oblohu.
0: Otevřeme okno, aby i sem k nám do chaloupky zasvítil bílý den.
1: Kde pak? To není náš svět. Přibouchneme okno, zatáhneme firhaňky a okenice zavřeme na petlici. Připrav smolnou louč.
0: K čemu louč, když venku svítí slunce?
1: Abych viděla načtení ve svým receptáři. Plicník, divizna a sladký dřevo na úlevu těm, co kašlou, arnika a jitrocel na bolesti, prostřelenec vojákům na ránu po kulce, ba i kejchavice dětkům do šňupavého tabáku. Samý Bailey dobrodějný a nikde nic zlomocného na oubiťovou vodu.
0: Maminko, slunce svítí, trhovci rozkládají zboží. A muzikanti ladí instrumenty k pouťový muzice.
1: Zatrápený děvče, zas máš ucho u ty svý vydlabaný škvíry. Mechem ji upěchuju, aby tě nelákala ven.
0: Slyšíte, jak vyhrávají? Větrem se to nese i po černém lese.
1: Jo, to jo. Ale já ti povím, co slýchám, když stávám u pouťový muziky v koutě sálu se svým zbožím na prodej. Hej! Větře poseláku, zanes ta slova k nám.
2: Vyhrávají pěkný kousky.
3: Vyhrávají a tancujou. Už jsou v kole 2 a 2.
2: Inu, když dostal Jonák od panenky k pomlásce kraslici, sluší se, aby ji o pouti provedl a opatil perníkovým srdcem.
1: Tam pod muzikantskou kruchtou je soudná lavice, kde zasedají starý mladice, jedovatý babice, co by parlament vesnice. Slyšíš je, holka hloupá?
2: A kterou pak to váš hoch vytáčí? Nejspíš přes polačka ve smetaně koupaná samý vály a důly. Kam pak by to s ní přived na tom vašem kameništi? Ta sotva vezme hrábě do ruky, ulomí kolík.
3: To váš Pepík natrefil na nějakou suchou, šustí jak povřízla. Ta, aby si přivázala pod sukni cihlu, aby to větrem neodválo. Nejspíš mají doma vysoko do žlabu.
1: Slyšíš je? Tetky klevetný, jazyk se jim čile mrská v hubě. Neobstála bys před vesnickým parlamentem, i kdybys měla výlý závoj z nejjemnější pavučiny a suknici z motýlých křídel. Budeš pro ně jen holka z perníkový chaloupky.
0: Naše chaloupka je hezčí než leckteré stavení ve vsi.
1: Ale pro vesnici jsme jen lesní lidi. Radši honem ucpat, mechem upěchovat, hlínou zamazat a smolou zalít tvou nahlídací škvíru. Tady v lese si v bezpečí. Stromy chrání větvemi naši perníkovou střechu a kuří noha ochraňuje chaloupku ve vejšce, aby nám nelezli do medu mravenci. Jenže proti jedovatý lidský slině se neubráníš.
0: A přece k vám chodí lidi ze vsi pro léčivé bílí i pro vaši moudrost, maminko. Perníková srdce kupují o poutích a bálech.
1: Jo, mladým kvete v máji láska, starým leda léčivý byliny. Obojí má svou moc. To první je pro neplechu, to druhý pro potěchu. Lidi hledají pomoc, když je ouvej, ale o pouťový muzice bys pro ně byla jen divoženka. Tak je to. A teď mi pomoz zdvihnout nůši na záda.
0: Jdete na pouť s perníkem?
1: Kam jinam?
0: Však bych vám pomohla nést nůši.
1: Doma zůstaneš. Přichystala jsem těch moždíř, abys natloukla koření do perníkového těsta.
0: Máte to těžké. A lítací pometlo je opotřebované. A kocouří spřežení už taky pelichá.
1: No, kocoura mi ani nepřipomínej. Ucejtil na plotě mlinářovi skočku a zapomněl, že je zapřežený ve vozejku. Mohla jsem perníkový zboží tahat z náhonu. Jo, holka, perník je naše živobytí.
0: Kdy se vrátíte?
1: Vím já, až půjdu zpátky, vezmu to hájema a budu smejčit po čarobílí na oubiťovou vodu.
0: Tak dobré pořízení, maminko.
1: kocoure. Když už netaháš vozejk, aspoň hlídej. Chaloupko, chaloupko, otoč se k lesu zadem a k cestě do vsi předem.
4: To jsme dopadli oba dva. Holka jak zakletá pana ve věži a já spadl ze světskýho tahouna na domácího hlídače jako pes.
0: Poukni, kocoure. Na hlídací škvíru mi máti ucpala, ale receptář nechala na stole. Vydá.
4: Na ježibabí receptář nesát. Rrr, můj čichací fous čichá malér.
0: Tady to je. Recept, kterak přivábit milého. Natrhej 9 májového kvítí, uvíj věnec a vpleť snítku rozmarínu. A stojí tu psáno i kouzelné zaříkání.

0: Čkudeva terej.
1: Mňau, vr, zadrž, holka nešťastná. Kam pak může tvá zelenina doplout než do první tůně? Mám mlsná pracka, tam lovívala pstroušky, ale už tam není ani mřenka. Dřevaři si tam dávají chladit pivo. Mňau.
0: Můj věnečku devaterej, po potoce bystře pluj. Najdi hocha, kde je kterej, a toho mi přičaruj.
1: Teda? Jestli se ten tvůj věneček devaterej uchytí na hrdlo pivní flašky, to bude malér, to mi věř. Mňau.

0: Hele, Matěji, nějaká dobrá víla ti posílá po potoce Bailey.
1: Jo, nebo spíš ta bába Bedrník.
0: Uchytil se ti toho na flašce celý věnec.
1: Jen jestli ten věneček nenese poselství, vzkázáníčko.
2: Však já se podívám, odkud mi to vzkázání přišlo.

0: otoč se k cestě do vsi zadem a k tomu junákovi, co okouní pod oknem otevřenými dveřmi předem.
1: A já, abych se pro jejich potěchu uklidil někam na střechu. Ale co? Aspoň tam můžu zpívat kocouří.

0: míchám domů, až jsem se zapotila. Cvrlikali vrabčáci, ať přidám do kroku. A já přidala, jako by mě hnal bouřkovej mrak. A co vidím? Okno do kořán a hlídací kocour na střeše na místo u prahu domu. Chaloupko, chaloupko, z čerstva přešlápni na kuří noze a otoč se ke mně. No, co pak se tu konalo?
1: Maminko, prosím vás, posaďte se a vydýchejte se po cestě.
0: Nohy mi ještě sloužej, abych to, co mi chceš povědět, vyslechla v stoje.
1: Já vás chci poprosit, maminko, abyste na neděli nepekla pouťové perníky, ale bábovku, jakou pečou paní maminky ve vsi, když má přijít ženich na námluvy.
0: Na tohle se opravdu posadím. Kdo pak si troufá?
1: Sám si netroufá. Přijde se starosvatem, aby to s vámi vyhovořil.
0: Takže vesnický chasník?
1: Jenom napůl. Ostává ve vsi, ale dělá jako dřevař v lese.
0: Já dobře rozumím, co je to napůl. Když se lesní pana zaplete s člověčinou, už není co bývala. Stane se z ní divoženka. Stáru ježi baba, jako já.
1: Co to říkáte, maminko?
0: Pravdu, má milá. Já neměla kukači náturu, abych svý holátko odložila na cizí prach a pak jen komínem nahlížela a kvílela s meluzínou. Tak je to popravdě, dcero moje.
1: Jemenáčku, jsem opravdu vaše dcera?
0: Ano.
1: A proč jste mě tady po léta zapírala?
0: Chtěla jsem věřit, že ti bude líp. Budou-li tě brát jako dobrý skutek perníkové hospodyně, než jako dceru ježibaby, pašeračky sladkého mámení přes hraniční patník do slzavého údolí lidí. Slyšela spoustevníka, já tě chtěla ochránit, dceruško. Chtěla jsem tě vychovat jako dceru lesa, dál od falše lidí.
1: Jak to bylo se mnou? Kde mám tátu?
0: Člověka. Táhne člověčina za světským pořádkem. Vojáka, kterého jsem kurírovala, zavolala zpátky k regimentu vojenská trubka. A tebe to táhne tou půlkou života po otci k lidem. Zdá se, že ti nezabráním, ale srovnáme tu záležitost k pořádku.
1: Děkuju, maminko.
0: Postarám se, abys nemusela krást cizího smolička pacholička, když toužíš po svým robátku. Ale nepřipustím, aby si o tebe vesnicky klevetnice otírali hubu. Upeču bábovku, jakou se sluší uvítat pod střechu starosvata. Jen tu škvíru, kterou tvý prsty vydlabali k nahlížení do člověčiny, tu nech mechem upěchovanou a smolou zasmolenou.
1: Ale já se chci podívat, co dělá Matěj. Já nechci koupat prsty v oubiťový vodě, jestli už na ní máte recepis. Hledala jste přece po háji jedovaté byliny.
0: Teď hledám spíš most, po jakém přejít ze světa krásných zdání do světa lidí. Aspoň takovej mostek z raných a večerních červánků, po jakým si měsíček se slunce mění vartu.
1: Matěj mi slíbil zaspívat písničku Na dobrou noc. Ráda bych ji aspoň s kulinkou zaslechla.
0: Neslyšela bys třeba jen Matěje. Z lidských řečí se dá taky namíchat jedovatá voda, po které ubejvá všechno pěkný. Nech škvíru zacpanou a měj svá pěkná zdání, dokavat takový mostek neupředu, neupeču. No a vyšpekuluju, jak mi to ukládá srdce matky.
2: Koukněme, kam se nese starosvat, svátečně vystrojenej kokardu na klopě.
3: Kloboučiště oprášil, opentlil, až fábory za ním vlajou.
2: Poslechněte, a který pak to šlape vedle něj?
3: Božínku, vždyť je to dřevař Matěj, i odřevaři. To jsou chlapáci.
2: Dejte pokoj, chudák ženská, která takovýho halamu dostane. Vyjí chalupu, vypije hospodu a pere sekirkou do pařezu. Kde sekirka nestačí, vyvrtá do dřeva díru, nasype střelnýho prachu a je rána až strach, že se strhla vojna.
3: No to jsem věru zvědavá. Kam pak jdou a za kterou panou?
4: Hochu nešťastný, jak pak já takový úkol zvládnu? Ať listuju sešitkem svatebních krasořečí, těžko najít slova, kterými bych obstál u perníkové ježibaby.
5: Já bych to vzal k motře zkrátka. Vždyť mi pana sama otevřela vrátka.
4: Radši pomalu, hochu, pomalu. Uvaž, do jakého domu jdeš žádat o nevěstu. Není to dům ledejaký, má perníkovou střechu, stojí na kuří noze a hospodyně vypila moudrosti plný čbán. Zvážil's, jaká by to byla tchýně.
5: Já bych to vzal bez okolku. Vždyť chci jenom dostat holku.
4: Kohátníku neomalenej, dobývat nevěstu není jako dobývat pařezy. A ty na to jdeš jak se střelným prachem. Příprava svatby chce své náležitosti.
5: To by bylo na dlouhý lokte.

0: krásným slovíčkem. No, co ty na to?
1: Když já na krasořeči moc nejsem.
0: Málo platné. Když jdeš do perníkového domu, musíš smočit jazyk v medovém soudku.

0: chaloupko, chaloupko, otoč se k hostům předem. Máme návštěvu. Dědeš, kocoure.
1: Jau.
0: Inu, když už jste došli, buďte vítáni a usedněte.
2: Pěkné pozdravení.
3: Dobrý den.
0: Bábovka je na stole.
3: A voní na 100 honů. Rádi zakrojíme. Vidíte, kmotře, jde to jak po másle.
0: Jsem obeznámená, jak to chodí ve vsi u lidí. Nejdřív vezmou pan tátové holku na paškál, pohrozí sukovicí a pak pošlou pro starosvata, aby se rodiče domluvili, jaký přínos přibude s nevěstou pod střechu. Ale nezmařím pometlo o vlastní dceru. A taky není proč, protože v pohádkovém království platí opačný zákon než u lidí. Tady se musí přičinit ženich.
2: Nevaroval jsem tě, Matěji.
0: Zkrátka ženich, ať Honza nebo princ, musí vykonat 3 práce.
3: Když jde jen o práci?
2: Matěji, je dřevař práce znalý, paní mámo. Mít v rodině takovýho zetě, každá paň maminka by olízla všech 10 prstů. Při dobývání kohátu se 3x ohřeje, než pařez dobude ze země, než ho dostane pod střechu a na potřetí při teplých kamnech. Zimy by se s ním žena nemusela bát.
0: Ne, že by má dcera měla nouzi o nápadníky. Hejkal se dal slyšet a byl by to o poutích pro moje perníkovi zboží vyvolavač k pohledání. Vozataj větrného spřežení by zas obstaral, aby nikde neomokla pouť. A taky se tu ometal panskej myslivec. Ale nedám dceru leda z komu. Ať tuhle mladej přemýšlí, chceli poctivě vykonat 3 práce.
3: Jaký pak rozmýšlení? Mám 2 zdravé ruce a vaše jezinka se mi tuze líbí.
0: Tak poslyš, nápadníku, má dcera. Jaká pak jezinka? Když se chce provdat do vsi, musí mít jméno, jak se sluší a patří. Jako bych slyšela vesnický parlament. Nemá jména, nemá věna, kde se vzala nepokřtěna, zrozena snad na kapradí a teď nám tu hochy svádí. Ne, to já dopustit nemůžu. Má dcera majoránka není nevěsta k zahození.
2: Tedy majoránka, hezké jméno.
0: Má jméno po nejvonavější bylině v království lesního krále zlatoparohýho jelena. Tedy, má dcera majoránka je zvyklá na pěkný bejvání, tak jako se k její kráse sluší. Postavíš-li, Matěji, chaloupku, aby byla tak hezká, jako je ta naše perníková, ale trvanlivá, aby v dešti nerozmokla, vykoná si 1. práci.
3: Postavit chalupu, to není jen tak?
0: Není, ale je to tvůj úkol. A teď jeste a píte. K námluvám patří bábovka na stole. Ve vsi k ní podávají kafiště, ale u nás ji zapíjíme lesním jahodničkem.
2: Úctivě děkujeme, paní mámo.
0: Ať chutná po libosti, ale vězte, že je ještě tu ze daleko ke svatební kaši.
4: Tak kde pak to, Matěj, se starosvatem chodili?
5: Nejspíš nepochodili. Táhnou od háje, jak smutný zhubený.
4: Ale kde byli? Hájný má dceru teprve v kolípce.
5: Pámu netrestej, aby tak u perníkovi ježi babi.
4: No, mladá by na vdavky čas už měla. Hejkal se o ní ucházel. Ale Matěj a jezinka?
5: Nejspíš to taky nedopadlo. Koukněte, jak je Matěj dožranej. A hospodu ani nezavadil. A hned sekirku do ruky a pere do dřeva, až třísky lítají.
4: Ale kdo ví, jestli je to z dopalu? A nebo z lásky? Vždyť on si při práci vyspěvuje. Slyšíte? Buší sekirkou do dřeva a zpívá.
3: Pěkné.

0: každý si svý toužení a soužení může vyspívat. Ale já, když zaspívám na střeše kocouří písničku, hned po mně moje paní hodí pantofel.
1: Hej, paň maminko, Perníková hospodyně, už jsme tady.
2: A bez klepání. Chalupa stojí, tak kdo nám dneska zabrání, abychom byli s majoránkou svoji?
3: Jenom ne tak hr, milej nápadníku. Chalupu si postavil bytelnou, sekírkou a pilou vládneš dokonale. Jenže moje dcera je zvyklá zhájen na kvítí a na ptačí zpívání. V holým dřevě by se jí stýskalo. Vymaluj na almaru růžičku, na truhlici kytičku a na kolíbku ptáčka jarabáčka.
2: Ale já mám ruce k fortelnější práci, než si hrát s barvičkama.
3: Ženská nátura potřebuje taky pohladit. Nesvěřím holku rukám, co znají jen porážet stromy a bušit palici do pařezů. Přemýšlej, jsi-li hotov splnit i druhý úkol?
1: Teď už couvnout nemůžeš, Matěj, když cáves viděla, jakou chalupu si postavil.
4: Matěji, Matějíčku.
2: No dobře.
1: Tož, paní mámo, půjčte mi nůž a zakrojíme do druhé bábovky, byť se u vás zapíjí lesním jahodničkem. A ty, Matěji, nalej si, když ti podává hrníček tvá majoránka. No jen se neostýchej, tví kamarádi dřevaři nevidějí, co to piješ za truňk.
3: Baže nevidějí, protože tu nahlížecí skulinu, kudy sem táhnou řeči z vesnice, držím pro jistotu ucpanou mechem.
5: Chalupa bytelná. Tak, kterou pak si do ní Matěj přivede? Pro lesní divoženku škoda dobrýho bydla.
6: Panenko svatokopecká, to snad nemůže být pravda. Koukněte, dřevař zasekl sekirku do pařezu, almaru vytáh na zápraží a krášlí ji barvami jako kraslici.
5: No už je to tak. Jinde se starosvatem nebyli, než u Perníkový báby. Nejspíš mu ta ježibaba podala nějaký mámidlo.
6: Pomyslel vůbec, jaká to bude nevěsta z hájů?
5: Máte pravdu. Komár uveze její věno na vozejku do kopce, ani se nezadejchá.
6: Kdyby jen to. Ale zvážil Matěj, na jakou tchýni by se uvázal. A moc bych za to nedala, že na místo piva cucá jahodníček.
1: Matěj, radši to vezmeme zadem přes humna, než po vsi. Zatrápený báby. Na tyhle jazyky měly písničky spravedlivou moudrost.
7: Ty

0: jazykem.
1: Ale ty na nic nedej, Matěji. Stáni si čepici přes uši a jdeme na třetí bábovku a pro třetí úkol.
2: Maminko, můj milý jde k nám.
3: Jakou mu večeři dám? Večeře hotová, pečínka skopová, piviště čbán.
4: Zadrž, holka, zadrž. Ještě je tady třetí úkol a tak na stole zůstane jen bábovka a jahodníček.
1: Pěkné pozdravení.
5: Dejš to, pambu.
4: Vítejte, vítejte a zakrojte si zatím zas bábovka. Než bude kaše, jaká na svatební stůl náleží, musíš, Matěj, zhotovit mísu a dvě lžíce.
5: Paní mámo, v polici máte misek dost a na pečinku se hodí pekáč.
4: Podle zvyklosti patří na stůl pro nevěstu a ženicha 7podlahová kaše.
5: Proč kaše, když je zajíců a bažantů plný háj?
4: Milý ženichu, podle pořádku musí být na svatbě kaše o 7 podlahách. Tak jako má týden 7 dní. Na každou šichtu jiná kaše a na ní jiná paráda, tak jako každý den v týdnu může přinést jinou a jinou záležitost k strávení. Aby si na ten život zvykli, musí se ženich a nevěsta tou kaší prokousat pospolu. Ženich ale napřed vydlabe mísu a dvě lžíce a nevěsta navaří 7 kaši. Krupičnou, sypanou cukrem a skořicí, rejžovou, politou máslem a posypanou perníkem, jahelnou s medem. Ale kam pak, ženichu?
2: Matěji, proč mi utíkáš? Maminko.
4: Ale no tak.
1: A tohle je moje chvíle, když námluvy zaskřípou. Toho Bohdá nebude, aby dřevaře porazila kaše. Hej, Matěji! Zabrázdil jsi do pohádkového království a tam se ženiši musí prosekávat trním a hložím, po kolenou vylézt na skleněný vrch, přeplavat 7 moří, přejít 7 hor a ještě 7hlavému drakovi pozutínat všech jeho 7 hlav. A ty bys vycouval před 7 kaší.
5: A umíte si mě k motře představit, jak u svatební hostiny lížu kaši jako nemluvně lžící, kterou jsem si například tchýně musel vlastní rukou vydlabat? A to ještě ani svatba nebyla. Jak bude potom?
4: Vida, svatba nebyla a už jsem pro ženicha tchýně.
1: Ale páni maminko, to slovo přece není pohaná. To je jen máti viděná z druhé strany. Tak jako má láska po rubové straně žádlivost, je maminka maminkou i tchýní zároveň. To se ví, že má strach od toho, koho odkojila, splínek vypiplala, aby se v životě neošidil.
4: Tchýně je slovo ošklivý, nelíbí. Málem jako ježibaba.
1: Lepší než paní máma. Paní máma je něco jako kaprál nad mámou, vrchnost nad maminkou. A přece nenecháme pro jedno jediné slůvko tak pěkný pár lidiček smutni.
4: Nejde o jedno slovo. Cítím na dálku, kolika slovy hodí po mé dceři vesnický parlament. To klubko hadích jazyků, žahavějších než kopřivy.
1: To není klubko hadích jazyků. To jen mluví pospolná starost matek, aby se jeden ze synků nespálil, aby se neošidil. A přece nebudete matičky proti matičce šermovat jazykem proti sobě. Co ty na to, Matěji?
5: Ale jo, vždyť už jdu.
2: Kam?
5: Přece vydlabat tu mísu na kaši a 2 lžíce k tomu.
1: Nepospíchej tak, tůze. A ještě vyslechni, co je třeba říci pro spravedlnost celé záležitosti. Paní maminko, Matěj vykoná 3 úkoly, jak je to v pohádkovém království určeno pro ženichy. Podle našich obyčejů se zas ptáme po přínosu nevěsty pod ženichovu střechu. Čím může přispět hospodyně perníkové chaloupky mladým do začátku.
4: Starosvate, lidské matičky se obracejí, když je úzko k matce, která je tam, kde si vejš. Jako k matičce slitovný, sedmi bolestný. Já zas můžu poprosit královnu matku včel, aby dala soudek medu. Neznám potřebnější přínos pro vaše slzavý údolí, než sladkost, jakou přinášejí včely. Díky nim život pokračuje od květu k semení a od semene k plodu. Vyřiď parlamentu matek zahraničním patníkem, že má dcera majoránka dostane v jenem plné necky perníkového těsta, aby měli v Matějově chaloupce počinek pro poctivé perníkářské řemeslo.
1: To rád vyřídím.
4: A teď k motře. Omoč jazyk v jahodníčku medem slazeným, aby se ti, jak se patří, otáčel, až budeš zvát všecky ty tetky, matky a báby na svatbu majoránky s Matějem.
1: Věru, to potřebuju, protože s vesnickým parlamentem je třeba zacházet opatrně, jako s kraslicemi. Musí cítit vlastní důležitost.
4: Ceruško, teď konečně můžeme odšpuntovat tvou nahlídací škvíru a poslechneme si, jak to starosvat s vesnickým parlamentem vyhovoří. Větře poseláku, zatoč se k vesnici a zpátky.
1: Milé kmotřičky a tetičky, matičky a babičky, jdu k vám na radu ve věcech, na které je můj rozum krátký a sešit krasořečí na ně nestačí. Chystá se sláva veliká a tu je potřeba vašich zkušeností a moudrostí, aby se snad něco neopomnělo a na něco nezapomnělo.
0: Vyjeden tluč, Hubo. Zatím nám nikdo nedal povědomost, co se chystá.
1: Veselka, jak je rovno není.
6: Tak přece, jako bychom si to nemysleli.
1: To víte, perníková hospodyně to držela v tajnosti. Chce mít jistotu, že se před naším světem nezahodí. Jídla bude dost a dost. Hospodyně napeče, ženich zjedná pití. Bude se připět družičkám o věnec a s paň maminkami na čepec, aby si při čepení nevěsty zavzpomínali a poplakali. Jaká taky svatba bez družiček, jaký pak čepení bez slziček. Tak je to správně?
0: Jo. Tak tedy poslouchejte, k jaký moudrosti jsme se my báby dobrali, než jsme se dokobrtali od zlatých vlasů k šedinám a od věnečku po čepec.
6: A od čepce k šátku, pod který schováváme šediny.
0: Bodeť by se při čepení nevěsty neslzelo, když si jeden vzpomene, co všecko ženský úděl přinesl. Od nevěsty přes manželku a mámu, k tchýni, až po bábu a ježibabu. Nakonec jsme všechny jedu báby. A co poradit nevěstě? Snad leda to, aby šikovně přišlápla ženichovi botu, aby on byl ten pod pantoflem.
6: A u oltáře, než jim pan páter štolou ruce sváže, ať dá nevěsta prsty svý pravičky navrch na ženichovu, protože její ruka bude krájet dětem chleba. Tak, aby ho bylo dost pro všechny a spravedlivě.
4: Slyšela, dceruško moje, do čeho půjdeš, až překročíš tu šípkovou mez, co je za tím hraničním patníkem mezi snem a dnem?
2: Nemám strach.
4: Však tě taky nepustím bez výbavy, jakou svět lidí potřebuje.
2: Ale dobře vesnický matičky připomněli chvíli, kdy těm dvěma, co se sobě zaslíbili pan páter, ruce sváže. Tehdy ti navlíkne tvůj milý prstýnek a není potřeba, aby celá vesnice soudila. Dva prsty přečuhujou, ruka, která bude dětem krájet boží dárek, je ruka poznamenaná.
7: Na tohle jsem zapomněla. Co si počneme, maminko?
4: Dopřejeme starosvatovi, ať chystá náležitosti, opráší kabát, na klopu šosu připne kokardu a opentlí klobouk i řeč. Než složí rýmování, připravím Oubiťovej driák.
1: Matky a tetičky, k moci a k mocičky, mládenci a družičky, poslechněte, co naši předkové zapsali, když u svatebního veselí sloužili, aby dvě hrdličky do hnízda manželského doprovodili. Páni hosti, všechno obce naší pospolitosti, vítám vás se vší úctivostí i pana ženicha s nevěstou, nesouce ratolest hezkou. A při té zelené ratolesti vinšujem vám mnoho štěstí, abyste si ve stavu manželském užili radosti a veselosti. Ať se vám vše mile daří, vám i vašim dětem, slávu vaší svatby, ať písničkáři, kramáři a pohádkáři roznášejí světem.
8: A teď už konečně zdvihněme číše.
5: Na Matěje.
8: Na Matěje.
9: A na moji majoránku.

0: Pohádkáři patří, aby pohádce odzvonil konec na zlatý zvonec. Já na té svatbě taky byl, pivo a víno pil, vytáčel s družičkami a mával s tetičkami, když vezl vůz nevěstinskou výbavu pod ženichovu střechu. Sám lesní král, zlatoparohý len, dal zapřáhnout párek mladých jelínků, aby dovezli soudek medu od včelí královny až po práh chalupy, kam se přestěhovalo perníkářské řemeslo z Černého lesa. Majoránka teď peče perníky a ta perníková srdce si stále uchovávají svou čaromoc. A já vás ve jménu pohádky prosím, abyste ohlídali nápis z lásky a toho dbali, ať vám to přesladké mámivé zboží nerozleptají mravenci kyselinou.
1: Počkat, než zavřeme víkom malované truhličky, kam se ukládají pohádky, podívejme se, jestli si nám pohádkáři nezůstal něco dlužen. Počítejte se mnou na pohádkovém počítadle. 9 májového kvítí, co plulo po potoce. 7 druhů kaše. 3 úkoly pro vysvoboditele. Je to všechno?
0: Pohádkový copánek je spleten z mnoha nitek.
1: A nezapomněl jsi na některou?
2: Vejkladové si můžou něco odpustit. Matky to nedělají. Ne, já nečekala, až si těch 2 všetečných prstíčků mi dcery někdo všimne. Nemůže zůstat ve vsi jako jezinka. Je majoránka. Ale já, ať na lícové straně jako matka, nebo na rubu jako tchýně, já si můžu v Černém lese jakožto ježibaba vykročit do hájů hledat čarobílí, které životu nepřidá, ale ubere.
3: Osobo, hledáte mou poustevnu, abyste se vyspovídala z činu?
2: Já pospíšila svařit zlomocné byliny na oubiťovou vodu. Svařila jsem blín, durman i čemeřici v koupel pro 2 prsty, aby se zkrátili na obyčejnou a nevšetečnou míru.
3: A zvážila jste důsledky?
2: Protože stálo v mý učený knize, že se nestratí, co už tu jednou bylo, rozpustily se ty 2 přebytečné prstejčky na jedovatý roztok a ten já v černočerné noci, kdy se měsíc skryl za mraky, vypustila do větru.
3: Znovu se ptám, zvážila jste svůj ježibabí čin?
2: Jsem matka.
3: Jenže kam vítr zanesl krůpějku, vyklíčila touha nahlížet do cizích osudů, do cizích příbytků a sem tam se uchytila ta škodlivina lidem na kabátě, svěcenou vodou, abych teď pokropil všechen svět. Vždyť se tak mezi námi octnou špehové, slídilové, klepny.
1: Ale taky básníci, vědci, spisovatelé.
0: A pohádkáři.
3: Ach, všetečnosti lidská. Ani poustevník, který má poustevnu na hranici mezi měsíčním čarosvitem a bílým dnem, neumí spravedlivě rozsoudit, kde přesně je hraniční patník. Lidé nakukují, kam nemají, a někdy až po sám nebestrům. Nezbývá, než poprosit vyšší moudrost o milost. Odpusť lidskému plemeni tu všetečnou zvídavost. Odpusť nám lidem, pane.
4: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, u Šoune, ahoj, pejsku.
0: Je krásný, že jo, viď?
1: To je, ale je krásná, je to psí holka, neboli fenka. U Šoune, ale doufám, že si do pohádkové školky nepřinesl jen tak bez domluvy.
0: Ale jasně, že ne. To, že se na pořizování zvířátka musí všichni doma nebo ve školce shodnout.
1: To znamená, že musí všichni doma nebo ve školce souhlasit.
0: Ano, ano, to znamená, že musí všichni souhlasit a já to vím od mého nešťastného omylu s rychlíkem.
1: No, jen to klidně holkám a klukům povyprávěj.
0: Ale kamarádi, ubytoval jsem jednou tady u nás ve školce koníka rychlíka a on nám tu převrátil celou školku vzhůru nohama.
1: No, protože?
0: Protože potřebuje hodně běhat. A Jana by mi to klidně i řekla, kdybych se tenkrát byl býval zeptal. A já už bych na to klidně i dávno zapomněl, kdyby mi to Jana pořád nepřipomínala.
1: Dobře, dobře, promiň. O rychlíkovi už mluvit nebudu, ale naše malá chlupatá štěnicí kámoška mě pořád zajímá.
0: Tu tady máme jenom na chvíli, na hlídání a na potěšení se.
1: Paráda, tak se jdeme potěšit. Pomazlíme se štěňátkem a k tomu si pustíme veselou písničku, samozřejmě taky o štěňátku.
0: Jo, jo, jo, a nekvič do písničky. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které Ušoun právě otevírá konzervu pro pejsky, aby dal našemu roztomilému hostovi najíst.
0: Ušoun totiž ví, že zvířátkům naše lidské jídlo vůbec nedělá dobře.
1: Ano, ano, to víme, holky a kluci, že jo? A Jani, tak schválně, já rozhlasové strašidýlko Ušoun Rušoun vážně díky svým úžasným uším skvěle slyší.
0: Ovšem jenom když chceš,
1: no to
0: a jenom
1: je jasné.
0: Co chceš.
1: Jo, jo, jo. No a co pejskové, víš to?
0: Ti taky skvěle slyší, proto jsou tak úžasní hlídači.
1: Přesně tak a perfektně cítí, zvládnou vyčuchat spoustu věcí.
0: Třeba kdyby ses ztratil, očuchají tvoje tričko a raz dva tě najdou, proto někteří pomáhají v práci záchranářům anebo policistům.
1: Takže pejskové slyší a cítí, teda čuchají rozhodně mnohem líp než lidi.
0: Tak to je.
1: A nezlobí tě to?
0: Ale vůbec ne, protože pes je nejlepší přítel člověka. A já jsem ráda, že náš nejlepší kamarád je takový šikula. A taky proto, že jednu moji oblíbenou věc umíme zase my lidi líp.
1: No tak schválně, kterou?
0: Přece zpívání.
1: No to ano. A můžeš to hned předvést. Zaspívej nám písničku Štěně, prosím, prosím.
0: Moc ráda.

0: Asi jenom jako.
1: No to dá rozum, když jsme doma nebo ve školce.
0: Tak si vezměte klacík, jako, jednu ruku nahoru a hodíme ho dopředu.
1: Tak a ten náš jako pejsek nám ho jako přinesl zpátky.
0: Tak se k němu skloníme, podrbeme pejska za uchem, zvedneme se, připravíte si.
1: Druhou ruku. Napřáhneme se a hodíme míček štěňátku.
0: A štěňátko nám ho zase přineslo, tak se k němu skloníme. Krásně ho podrbeme za uchem.
1: Já podrbu to naše, jo? Na chviličku přestaň, protože on si myslí, že mu budeme házet klacíček. No.
0: Já budu házet ušou na štěňátku. A on tě bude nosit zpátky.
1: No to by byla teda velká legrace. Takže teď pozor, naposledy tak, jakože hodíme míček, teď se skloníme, podrbáme pejska za odměnu. Za uchem.
0: A je to.
1: Jo.
0: Já jsem se hezky protáhla. Co ty ušoune?
1: No já taky, ale teď musíme to naše štěňátečko taky podrbat za ouškem.
0: Ale já mám nápad, ušoune.
1: No?
0: My si teďka zahrajeme sami na štěňátko, tak honem na všechny čtyři.
1: Já, budeme běhat, no to se bude tomu našemu opravdovskému štěňátku moc líbit. Jo?
0: Tak utíkáme.
1: Jo.
0: Pozor, nezakopni, pěkně po čtyřech, ušoune. A pozor, ušoune.
1: No.
0: Teď se budeme venčit, zvedneme levou nožičku.
1: Já, my jsme pejsek klučičí.
0: Jasně, a budeme jako očurávat stoleček.
1: Jo, to je trénink rovnováhy, no tak jo.
0: A zvedneme druhou nožičku.
1: No, jasně, a my toto naše štěňátko, jo, ona je tolka, tak to ji nenaučíme.
0: Ušounku, to už stačí, my si teďka na chvilinku odpočineme a chtělo by to nějakou pohádku.
1: No dobře, a já půjdu zatím udělat loužičku, teda ne já, ale to naše štěňátko, jo?
0: A dám si pohádku,
1: no,
0: o pejskovi.
1: Jasně. Ušounova pohádka.
2: Jiří Dvořák, Dalmatin. Tenhle dalmatin byl pořád samý flek. Mohla bych říct třeba, že byl šmudla, ale to bych lhala. Byl to strašný špindíra. Ten večer měl na kožíšku mapu světa malovanou blátem, borůvkami a bůh ví čím ještě. Alou do koupelny, přivítala ho maminka hned ve dveřích. Dokud nebudeš čistý, nedostaneš večeři. Na tohle dalmatin slyšel. Mydlil se a drbal kartáčem, cídil chloupek po chloupku a prohlížel v zrcadlech bublin, až byl bílý jak andělská duše. Jehe, sněhulák, zasmál se bráška, když ho uviděl. Vždyť je léto. V tu chvíli měl dalmatin nataženo na slzy a maminka zrovna tak. Co pak tohle šamponové stvoření je její syn? Nejkrásnější špindíra na světě? Byla to chytrá maminka a věděla si rady. Postavila na stůl vrchovatý talíř rajské s osmi knedlíky. A že se jí omáčka povedla, dalmatin si dvakrát přidal. Když dojedl, měl kožíšek samý flek. Uf, oddychla si maminka, konečně je to zase můj kluk. A poslala ho rovnou spát, ani ruce si nemusel umýt. Dokonce se ani nezlobila, když uviděla ubrus na kuchyňském stole. Byl plný červenohnědých, zvolna schnoucích skvrn, zrovna jako kožich jejího syna.
1: Oh,
0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které se dneska moc hezky staráme o psí děťátko štěňátko. Jej, Jani, my na něco zapomněli.
0: Ne, určitě ne, štěňátko se hezky najedlo, venku jsme taky byli, hezky se vyvenčilo. Myslím, že jsme na nic nezapomněli.
1: Zapomněli. Zapomněli jsme holkám a klukům prozradit, jaká psí rasa naše návštěva je.
0: Aha, jasně, jestli je to bernardín, nebo vlčák, nebo pudlík, anebo úplně jiná rasa.
1: No tak schválně, co kdyby dneska holky a kluci rasu naší malé psí slečny, naší psí holčičky uhádli?
0: A co kdyby uhádli její jméno?
1: No, to bude něco. Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, připravte se.
1: Takže naše nápověda zní, má krátké nožičky a dlouhé tělo, teda až bude veliká, potom i dlouhatananánský čumáček a uši jako plácačky dolů.
0: A roztomilý kukuč.
1: Jani, to není nápověda. Roztomilý kukuč má skoro každý pejsek. Ale můžeme zkusit veselou nápovědu. Když si z těhle pejsků dělá někdo legraci, říká jim pochodující salám.
0: Tak, holky a kluci, dneska si to řekneme spolu. 3, 2, 1, teď. Jezevčík.
1: Jo, bezva, uhádli jste to. No tak pozor.
0: A jak se ta naše malá jezevčice jmenuje?
1: No. Jmenuje se jako něco, co mám já, Jana, moc rád.
0: Když to děláme, otevíráme u toho pusu a k tomu hrajeme na nástroj, nebo nám k tomu hraje celá kapela.
1: A za chvíli vám jednu takovou pustíme.
0: Jasně, holky a kluci, řekneme to zase všichni najednou. 3, 2, 1.
1: Písnička! No jasně, u té otevíráme pusu, že jo?
0: No jasně.
1: Jenom nesmíme teda hrát na flétnu, protože to se špatně se přitom zpívá, když se píská.
0: To je pravda, Ušoune. Takže už víte, že naše štěně je Fenka jezevčíka a jmenuje se Písnička.
1: Ano, naše Fenka je štěnka a jmenuje se Písnička, protože to je krásné jméno.
0: A jak už vám Ušoun prozradil, jednu krásnou písničku vám teď pustíme.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ušoun tu blbne s písničkou, tedy s naším pejskem. A já už jsem štěňátku dokonce na hraně věnovala i jednu nepotřebnou bačkorku.
0: Jo, ztratila Janička bačkorku, když s písničkou si hrála.
1: Já ji nestratila, někdo ji ze mě vymámil.
0: Jo, hele, jak ta naše holčička písnička štěněcí hezky děkuje.
1: Krásně, já vím.
0: Ta je šikovná, viď?

0: Parádně jsme si zatancovali. Ušoune, a co teď?
1: No, co teď? Musím teď písničku dovést domů.
0: A já?
1: No, ty zatím splň s kamarády úkol.
0: Rozkaz šéfe Ušoune.
1: Ušounův úkol. Tak pojď, písničko, pojď.
0: Tak vy běžte a holky, kluci, já vám teď pustím písničku, kterou zpívají žamboši a jmenuje se Štěněcí. Je ale o všech možných jiných mláďátkách a to je právě váš úkol. Vždycky, když se zpěvák v písničce zeptá, jak se jmenuje nějaké mláďátko, vy mu nahlas odpověste. Můžeme? Tak jdeme na to.
2: Štěněcí.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára

0: Kuňátko a šteniátko jaguára, jaguárátko
1: a šteniátko aligátora,
0: aligátorátko a šteniátko pumy, pumátko a šteniátko mravenečníka.

0: Terminator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže... Ježkátor.
1: Ježolátor.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Úkol jste splnili jako vždycky skvěle.
3: Já ten svůj taky pěkně splnil. Doprovodil jsem písničku v pořádku domů a za odměnu jsem dostal jablíčko. Rozdělím se s tebou, Jani. Vždyť jsi mi se starostí o štěňátko krásně pomáhala.
2: Děkuju, Ušonku, ale než se do jablíčka pustíme, rozloučíme se s kamarády.
3: Tak jo, holky a kluci, dneska nám namalujte štěňátko, nebo i třeba dospělého pejska, to je úplně jedno, ale hlavně, aby to byl pejsek, jo, prosím,
2: nebo
3: prosím.
2: Štěňátko i pejska,
3: jo,
2: klidně
3: jo.
2: Oba.
3: No jo, nebo klidně i celou pejskovatou rodinku.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
3: Jo, oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my už taky potom budeme přesně vědět, co máme udělat. My totiž někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
3: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun psovod. Ružoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme moji oblíbenou psí písničku Můj pes suverén, kterou zpívá Luděk Nekuda.
3: Jo. Hof, hof, hof. Ušounova písnička k tanci.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo.
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: These beautiful things that I've got.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po prázdninové pauze po 312. A pozor, zároveň zahajujeme i 8. ročník naší hitparády. Díky moc vám všem, kdo s hitparádou Rádia Junior rostete už 8. rokem. Sledujete s námi novinky na české i světové hudební scéně a hlasujete pro své favority. Moc si toho společně s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vážíme. A těšíme se na další hudební dobrodružství s vámi.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A po prázdninové pauze mám pro vás opět 12 parádních songů. Vyberte si ten nej a dejte mu svůj hlas. Čas na to máte od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžete na webu radiojunior.cz.
2: Soutěž.
1: Před prázdninami jsem se vás v Postřehovce ptala, jak se jmenuje pořad, který běží o letních prázdninách na místo hitparády. Správně nám odpověděla spousta z vás, no ale tentokrát se štěstí usmálo na 6letou Klárku Alžbětku Kleňhovou, která nám napsala, že to byla Starparáda. A i se Starparádou můžete ještě soutěžit, a to až do 31. srpna. Poslechněte si vždy 13 hitů z různých severských zemí a napište mi, která písnička se vám nejvíc líbí a proč. Pište na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Více se dozvíte na našem webu radiojunior.cz v článcích ke Star Parádě. Ale teď už jdeme na novinky.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: Může být folklor trendy? Podle kapely Vesna rozhodně ano. A my se o tom přesvědčíme ve středu 9. září, kdy za námi členky skupiny Vesna dorazí v 7 večer na rozhovor. Vesna ve své hudbě propojuje české a slovanské tradice s moderním popem a elektronikou. Do širšího povědomí se tato čistě ženská skupina dostala v roce 2023 díky Eurovizi, kde s písní My Sister's Crown vybojovala pro Česko skvělé 10. místo. Ve vzkazovně Rádia Junior si od nich často přejete písničku Moravo. Jak vzniká hudba, která zní moderně a přitom čerpá z tradic? A jaké to bylo vystupovat na Eurovizi? Tak na to se holek budu ptát já. A na co si 9. září zeptáte vy? Už teď nad tím přemýšlejte. A užijte si jejich novinku Já si tě brát nebudu, kterou Vesna naspívala společně s Benem Kristovajem.
2: Novinka.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje první novinka 312. kola hitparády Rádia Junior od ženské skupiny Vesna. A jestli tě zajímá, proč si holky do svého songu pozvali zrovna Bena Kristová, tak si rozhodně nenech ujít náš rozhovor ve středu 9. září v 19 hodin. Těšíme se na tebe. No a teď už je tady další
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A na tuhle jsme dostali tip od kluků, kteří se zúčastnili příměstského tábora Českého rozhlasu a společně si tam vytvořili Radio 6-7. 13-letý Vojta si během tábora často zpíval a nakonec se dostala i do jednoho z pořadů, který kluci společně připravili. Pojmenovali ho Brainrot Fight a bojovali v něm spolu známí brainroti. Tralalero tralala, Bombardino krokodýlo a tung tung tung sahur. Jestli tě zajímá, kdo v jejich Brainrot Fightu vyhrál, tak ti to řeknu příště, pokud se tahle následující pecka do našeho žebříčku dostane. A cože, že jsem ještě neřekla, o jakou pecku jde? Tak to jdu napravit. Jmenuje se Gut Genug, což německy znamená dost dobrý nebo dostatečně dobrý. A přesně o tom tahle písnička je. Že člověk nemusí být dokonalý a nemusí se pořád snažit zavděčit ostatním. V písničce se potkávají hned tři jména německé hudební scény. Producenti Kitsch Creek, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David. Tak pojďme zjistit, jestli bude Gut Genug dost dobrá i pro náš žebříček.
1: Novinka.

0: www.radiojunior.cz nebo přímo v článcích k hitparádě na radiojunior.cz/hitparáda. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář Tip na novinku. A formulář opět najdeš na naší stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás před prázdninami získal nejméně hlasů?

0: vypadává novinka z minule od megastar Ariany Grande. Hate that I made you love me. Tak snad se této princezně popu bude příště dařit líp a dostane se do žebříčku. Ve 312. kole z našeho žebříčku odlétá i superhrdinka od Karol Akvída. Kdyby vydržela ještě jedno kolo, tak by se dostala do síně slávy. Ale i to se někdy stává. Tak třeba příště to vyjde. A teď už si užij žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z minulého týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen ofou z našeho žebříčku nevypadl? Je to před týdnem 5. písničkář Pavel Čadek. Jehož songy jste možná slyšeli v létě na táboře. Jeden se jmenoval Strach a druhý Smutek a Pavel je složil pro organizace Nevypust duši a Junák Český scout v rámci kampaně Buď připraven naslouchat. Jejím cílem je pomáhat táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. Takže je dost dobře možné, že jste na pecky Smutek a Strach tancovali na nějaké táborové diskotéce nebo si je zpívali u táboráku s kytarou. A jestli ne, tak je to super tip na příští rok, až zas vyrazíte na tábor. A ještě kvízová otázka. Vzpomeneš si, na který hudební nástroj Pavel Čadek hraje? Za A na ukulele, nebo za B na cymbál, nebo za C na violončelo? A správná odpověď je za C. Pavel Čadek hraje na violončelo, což je hudební nástroj větší než housle, ale menší než basa. No a teď už je tady Strach od Pavla Čadka.
1: 10. místo. Ahoj.

0: strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka. Před prázdninami byl pátý, teď klesl na 10. místo. Nechceš, aby vypadl? Tak pro něj hlasuj! A máme tu další sešup. Z 6. místa na předposlední 9. spadnul Opalite od Taylor Swift. A teď malý kvíz. Jak podle tebe Taylor Swift trávila letošní léto? Za A. Byla na spoustě koncertních turné a odehrála přes 50 koncertů. Nebo za B. Natáčela nový hollywoodský film a většinu léta strávila před kamerou. Nebo za C. Se provdala a užívala si chvíli klidu mimo pódium. A správná odpověď je za C. Taylor Swift měla 3. července svatbu. Ta se konala v New Yorku v legendární aréně Madison Square Garden pro přibližně 1000 celebrit, mezi kterými byly třeba i zpěvačky Camila Cabello nebo Jennifer Lopez. Ale teď to nejdůležitější. Víš, za koho se provdala? Za hráče amerického fotbalu Travise Kelkeho. Taylor a Travis spolu začali chodit v roce 2023. Poté, co se Travis přiznal, že se jí pokusil pozvat na svůj zápas. Už o rok později se zasnoubili a letos v létě tedy přišel velký svatební den, během kterého se slavný newyorský mrakodrap Empire State Building rozsvítil modře. Proč? No, to je jasné. Proto, aby v den svatby měla něco modrého. Vtipné, co? A teď už si užij její single Opalite, Taylor Swift.
1: 9. místo. Aha.

0: 6. na 9. místo slintul Oplight od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A který song je opět na 8. místě? Je to single Gabriela od dívčí skupiny Kecaj, která má za sebou pěkně nabité léto a před sebou ještě nabitější podzim. Holky o prázdninách vystupovaly na velkých hudebních festivalech a vydali svoje nové EP nazvané Wild. A teď už je čeká ještě větší jízda, světové turné Wild Tour. 1. září ho odstartují v irském hlavním městě Dublinu a 3. a 4. září budou v Londýně, 9. září vystoupí v Paříži, 11. v Amsterdamu, 13. v Kolíně nad Rýnem a 15. září budou v Antwerpách a 17. v Kodani. A potom bude jejich turné pokračovat v Severní Americe a skončí 27. listopadu v Mexico City. Tak holkám držíme palce, aby si vedle tréninku a vystupování stihly evropská města plná nádherných památek alespoň trošku prohlédnout. Protože to je škoda to nevidět, když už na tom místě jste. Kecaj, Gabriela. 8.

0: Gabriela od dívčí skupiny Keca je opět na 8. příčce. A žádná změna se v hitparádě Rádia Junior neodehrála ani na 7. příčce, kterou si opět odnáší single Bad Angel. Za tímto projektem stojí italský producent Anima vlastním jménem Matteo Milleri. Je známý tím, že propojuje elektronickou hudbu s futuristickými obrazy a jeho show i klipy tak působí spíš jako sci-fi film než klasický koncert. A přesně v tomhle duchu se nese i videoklip k Bad Angel. Odehrává se v temném digitálním světě. Zpěvačka Lisa ze skupiny Blackpink se v něm objevuje s tělem napůl člověka a napůl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava, ze začátku klipu napojená na nejrůznější hadičky. Jako by byla součástí virtuální reality. Jen se na to mrkni, je to hustý. Single Bad Angel se stal hitem i na velkých festivalech, kde ho DJové často zařazují do svých setů jako jeden z nejvýraznějších tracků letošní sezóny. Zaujme i tebe. Anima a Lisa, Bad Angel.
1: 7. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa. Opět 7. místo.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si v hitparádě Rádia Junior naopak přes prázdniny polepšil z 9. místa na 6. Je to Kája a Bambuláček s písničkou Buff. A já jsem zvědavá, jestli zrovna tento song zazní na akci Rozloučení s létem v neděli 30. srpna v Praze v parku na Pankráci, kde vedle Káji a Bambuláčka na vás vybafne i dívčí skupina Lollipops. A to ještě v sestavě Amy, Anet, Nelly a Míša. Taky tam budou dětské zpěvačky Adélka Hesová a Lilian Dvořáková, youtuber a parkourista Vova, no a dokonce i já. Tradiční rozloučení s létem v parku na Pankráci na Praze 4 proběhne v neděli 30. srpna mezi 14. a 18. hodinou a dobrá zpráva je, že akce je zdarma. No a teď už je tady Kája a Bambuláček a jejich lekací hitovka Buff. Vyděsí vás?
1: 6. místo.

0: do mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káry a Bambuláčka. Před prázdninami byla 9., teď je na 6. místě. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to před prázdninami Zlaté a Bramborové rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonem, Maty Vopem, Honzinem a Ariankou. A jejich společnou hitovkou Tohle není love song, která na začátku srpna překonala 2 miliony shlédnutí. Wow! K tomu rebelky o prázdninách vystupovaly na festivalech a natáčely scény do nového seriálu, který se jmenuje Role a bude o žácích 9. A jejíž paní učitelkou bude herečka Kateřina Brožová. Každopádně 9. A v seriálu Role bude plná dětských hvězd, protože jestli jsem trailer sledovala pozorně, tak jsem tam zahlédla třeba i Jonyho a Tobiase Freju. Tak z toho by pak mohl být další zajímavý hromadný song, podobně jako ten následující, no ne? Zpívá dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop, Honzino a Arianka. Tohle není love song.
3: Páté místo.
4: Tohle není.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Mativo, Honzino. Před prázdninami byli čtvrtí, teď jsou na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát zlatá, jednou bronzová a teď si z našeho žebříčku odnáší čtvrté místo. Tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná. A pokud byste chtěli slyšet Adélku zpívat naživo, tak vás zveme na koncert Rádia Junior v rámci akce Jičín město pohádky. V pátek 11. září v 15.30 tam pro vás budeme mít připravený interaktivní koncert plný hitů z pohádek i z hitparády. A já už jsem teď zvědavá, jestli všechny písničkové hádanky poznáte. Adélka nás taky naučí nejrůznější pěvecké triky a choreografie ke slavným K-popovým písničkám. A já si vás zas otestuji ve čtení pohádkových zpráv, pohádkových jazykolamech a pohádkových kvízech. Tak se na vás na festivalu Děčín město pohádky už teď těšíme. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Čtvrté místo.

Adéla Křivánková konečně volná, byla před prázdninami zlatá a teď je na čtvrté příčce. A už jsme se dostali ke stupňům vítězů. Minule bramborová a teď bronzová je Bára Ladrová s písní Sokolík Pepík, kterou složila pro projekt České obce sokolské se Sokolem do života. A je teda fakt, že i já, když jsem byla malá, tak jsem děsně ráda chodila do Sokolovny. A když mému Adámkovi byly 3 roky, tak jsme spolu začali chodit na cvičení rodičů s dětmi a jeho to taky děsně začalo bavit. Lezení po žebřinách a klouzání se dolů po lavičce, trampolína, švédská bedna, no a ze všeho nejvíc má Áďa rád kruhy. Protože když se na nich houpe, připadá si jako Spiderman. No a co ty? Taky tě baví cvičení na nářadí? Bára Ladrová, Sokolík Pepík. 3. místo.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, vzlétnul z bramborové čtyřky na bronzovou trojku. A jestli ještě dumáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolovnu nebo sportovní halu. Třeba tě tam něco, co najdeš v jejich rozvrhu, zaujme.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Zajímavé je, že často se v hitparádě objeví nějaký interpret, který opakovaně získává stejné místo. A právě to platí i pro 19-letého Davida Málka. Ten se může pochlubit už čtvrtou stříbrnou medailí v řadě. A také novými songy a tím, že v září hraje každý víkend. Takže jestli se ti líbí jeho muzika, tak v září se na tebe těší třeba v Rastiškovicích, na Pálavském Vinobraní v Mikulově, v Aši, v Ostravě a taky ve Zlíně během běhu pro světlušku. A teď si zkus tipnout, kolik let už David píše písničky. Za A rok, nebo za B 3 roky, nebo za C 6 let. No a správná odpověď je za C. Písničky píše už 6 let, během prázdnin vyslal do světa novou hitovku, která se jmenuje Tolik věcí, a my si o ní budeme povídat možná příště. Teď si ale ještě pustíme jeho aktuální single pro naši hitparádu Usínám, při kterém ale rozhodně neusnete.
1: Druhé místo.

0: Pusí nám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princes nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A jaké má ocenění? Získává už čtvrtou stříbrnou medaili v řadě. A kdo vítězí ve 312. kole hitparády Rádia Junior a zároveň v prvním kole 8. ročníku našeho žebříčku? Je to předprázdninová novinka My dva od skupiny Botox. Gratulujeme! No a ty se určitě mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior, kde kluci povídali hodně o svých mazlíčcích. Jejich písnička My dva je totiž věnovaná všem zvířecím parťákům, bez kterých si oni sami neumí představit svůj život. A stejně tak to neumí ani další hvězdy českého showbiznesu, které jim do jejich videoklipu přišly ukázat svoje zvířecí zlatíčka. Například dcera Taryho Arianka ve videoklipu ukázala svého Newfíka. Víš, které zvíře to je? Za A pejsek Yorkshirek, nebo za B králíček, nebo za C chameleon. No a správná odpověď je za B. Arianka má Newfíka, což je králíček. No a co ty? Taky máš nějakého domácího mazlíčka? Jestli jo, tak následující song od skupiny Botox bude i pro něj. My dva.
1: První místo.

0: My dva, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům.
1: Soutěž.
0: Už od příštího dílu se opět budete moct těšit na postřehovky, ve kterých si ověřím, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Teď ale máte ještě stále příležitost do 31. srpna nám napsat, která písnička podle vás má vyhrát v každém z dílů Star Parády, která je nejlepší z Norska, Dánska, Islandu anebo Finska. Pište mi to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Seznam jednotlivých hitů a i poslech celého dílu je opět ve článku Star Paráda na webu radiojunior.cz. A teď už je tady
1: rekapitulace.

0: ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí pro tento týden. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina. Všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Dneska tady s vámi budu od 5 až do 8, tak doufám, že si to společně báječně užijeme. A mám pro vás spoustu báječných hostů. Už za chvilku si budeme povídat třeba i o nejrůznějších akcích a táborech a dorazí za námi po 19. hodině i známý zpěvák z hitparády Jony, kterému je 13 let a chystá teď svůj největší koncert dosavadní. O tom si ale budeme povídat až po pravidelné dávce informací, kterou mám pro vás právě teď s datem 2. října roku 2026.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název jezera už v minulém týdnu podobně změnila mapová aplikace od Google. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dnes zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Bude většinou polojasno, jen místy můžou přijít nějaké přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia a pokud bydlíte na Moravě, tak dokonce až 28 stupňů Celsia. Povane vítr západních směrů.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, a kde nás toho čeká dneska opravdu hodně. Holky a kluci, pokud byste chtěli, abych vám zahrála nějaký super song, tak už teď klidně můžete psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, protože před půl šestou a půl sedmou nás čekají tadyhle ty super hity. Taky jsem vám slíbila, že za námi přijde Jony. Jony je mladý český úspěšný zpěvák, který měl šanci zaspívat si třeba i se Sebastiánem nebo s Mirajem Navrátilem, dokonce i s Leošem Marešem. A budeme si povídat o tom, jaké to je, když člověk ve 13 nebo ve 14 letech se dostane k takovýmto hvězdám, a probereme rozhodně i jeho koncert, který se uskuteční teď v pátek v Jičíně, odkud Jony pochází, a bude to prý jeho naprosto největší koncert, který dosud měl. Bude tam i se svojí kapelou, no a my jeho písničku nasadíme do hitparády Rádia Junior. Těšit se na ní můžete už v sobotu v 9 hodin ráno, anebo jako vždy o víkendu v 17 hodin odpoledne. Taky bude četba na pokračování, zvídavec, spousta dalších zajímavostí. No a potom tady mám taky jednu velice sympatickou slečnu, nebo mladou dámu, která je vedoucí nejrůznějších táborů, a právě teď se nám sama představí. Ahoj!
1: Ahoj, já jsem Terka.
0: Terko, pověs mi, co vlastně společně budeme probírat, protože ty tady se mnou ještě pár minutek pobudeš a já vím, že ty vedeš nejrůznější tábory a připravuješ i různé speciální akce.
1: Tak prosím tě, já jsem sem přišla si popovídat o oddíle, který se jmenuje Drako. Jak jsem tak nějak podala ten důraz na to oddíl, tak nejsme vlastně žádný sportovní kroužek, nejsme žádná hudebka, nejsme žádná výtvarná škola nebo něco takového. My jsme tak nějak zkrátka všechno dohromady, trošičku svým způsobem.
0: A jste draci?
1: No jasně, samozřejmě.
0: A dračice?
1: Draci a dračice.
0: Tak o dracích a dračicích si budeme povídat hned po písničce od Anne Marie. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a taky s Terkou Foglarovou. Teres, ty jsi drak, to už víme, nebo spíš dračice, a máte společně s vaším oddílem, vlastně název oddílu se jmenuje Drako, a působíte jenom v Praze, anebo i někde jinde po celé České republice?
1: Působíme jenom v Praze, ale máme mezi sebou různé členy, kteří se snaží za námi dojíždět alespoň na víkendové akce nebo na tábor. Mm-hmm. My vlastně fungujeme tak, že každý týden, jednou týdně ve čtvrtek od 16:30 se scházíme v naší klubovně, kde se učíme různým dovednostem, právě vyrábíme nebo si zaspíváme či sportujeme. A potom přibližně jednou za měsíc máme výpravy, na které právě s námi jezdí i různí naši kamarádi, kteří bohužel kvůli tomu, že jsme v Praze, bydlí mimo Prahu, tak docházet nemůžou, ale na ty výpravy s námi jezdí. A to samé na ten tábor, který je vždycky první tři týdny v červenci.
0: O tom jsme si už tady společně povídali, že ten váš tábor tří týdenní je opravdu bez mobilů. Tak jak to děti letos zvládly, když nesměli mít mobil a byli někde v přírodě, spali jste v chatkách nebo ve stanech?
1: Já myslím, že letos se to dokonce zvládlo mnohem lépe než kdykoliv jindy, co si kdy pamatuju. A že vlastně ty telefony po chvíli nikdy nikomu nechybí. My tam teda, tam, kde máme tábořiště, tak my tam navíc stejně nemáme signál. Takže ono, kdyby jsme tam sebou ten telefon měli, tak by nám ve výsledku byl k ničemu. Ale ono je to vždycky takové krásné odpočinutí si od toho technického světa, aspoň na chvíli.
0: Měli jste i speciální téma, které si mi předtím nechtěla prozradit, protože jsme si společně o vašem táboru povídali před prázdninami a mělo to být překvapení pro všechny zúčastněné. Tak jaké téma nakonec?

0: kroužkem na prérii, takže děti měly za úkol všechny si sebou přivést tričko nějaké zemité pískovité barvy a potom, když se Old Shatterhand stal bratrem Winnetoua a my jsme se stali kamarádi Apačů, tak jsme trička ozdobili a nastříhali natřásně a přidělali kůžičkama různé ozdoby a stali jsme se právě těma indiánama, takže se nám i takhle ten tábor změnil.
1: Tak to byl váš 3týdenní tábor a co Draco plánuje během školního roku?
0: Tak jak už jsem říkala, během školního roku se vídáme jednou týdně právě na těch schůzkách na Praze 1, Klimenská 14 v naší klubovně, kde tedy se učíme různé třeba i zálesácké dovednosti nebo jenom tak sportujeme, či si občas jenom povídáme i částečně podle toho, jaká je nálada. A potom jednou za měsíc máme výpravy. Nejbližší výprava, kterou nyní plánujeme, tak je během podzimních prázdnin, takže celé podzimní prázdniny od středy vlastně až do neděle. Budeme venku v přírodě a pojedeme na naši oblíbenou chatu, která je na Sázavě.
1: Budete spát přímo v chatě?
0: Naštěstí budeme spát přímo v chatě. Je pravda, že jsme hodně odvážní často, ale přeci jenom na ten podzim a zimu, když už vyrazíme z Prahy, tak se snažíme najít tu pevnou budovu a v těch stanech spíme, až když je teplo.
1: A když by se některé děti chtěly přihlásit na tento tábor, nebo vlastně spíš na tu výpravu, musíme říct, podzimní, tak můžou, i když nejsou členy vašeho vašeho kroužku, nebo ne kroužku, vašeho oddílu, Draco.
0: Děkuju, že to ještě takhle říkáš. My totiž strašně nemáme rádi, když někdo řekne, že jsme kroužek. My jsme opravdu oddíl. Ale samozřejmě přivítáme mezi sebou rádi jakékoliv členy, i když by nechtěli chodit pravidelně do oddílu a chtěli s námi jet jenom na výpravu, tak v ten moment není nic jednoduššího, než najít si naše webové stránky draco.cz a tam najdete veškeré informace, třeba i právě k těm blížícím se podzimkám.
1: No a když jste ti draci, chodíte i pouštět draky někam za klubovnu?
0: Tak to je přece samozřejmostí, to by bez toho ani nešlo. Mm-hmm. Většinou to máme právě i součástí těch podzimních prázdnin jako takovou tradici, kdo vyrobí lepšího a většího draka, komu bude lépe létat.
1: Mm-hmm. A máte i nějaká loga s drakem?
0: Loga s drakem jako taková nemáme. Naším hlavním znakem je D jako Draco v černém poli, ale máme v oddíle různé zkoušky, kterými si dokazujeme, kdo už jaký je dobrý, kdo co se všechno naučil. A tou naší nejvyšší zkouškou je dokonce řád Zlatého draka.
1: Oh.
0: A ten, kdo tento řád splní, tak ten toho draka i skutečně dostane.
1: Já bych splnila určitě řád Zlaté vařečky, jak to bylo v Pyšné princezně.
0: Nebo řád Zlaté šunky, ano.
1: Jo, ale z ochutnávání samozřejmě, ne z vaření. Holky a kluci, co vy chodíte taky do nějakého oddílu, ať už je to třeba Junák, Scout, nebo zrovna Draco, nebo prostě chodíte na nějaký kroužek a chtěli byste se o tom s námi podělit, tak nám klidně zavolejte na 800 199 199 anebo napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a mě i Terku zajímá, jestli taky chodíte třeba do nějakého táboru, do nějakého oddílu, jezdíte na výpravy a zažíváte takováhle dobrodružství, protože mně to přijde, že v dnešní době jsme hodně ve škole, možná na nějakých uzavřených kroužcích, prostě doma, u tabletu, u počítače, ale takový ten skutečný život, který je venku v té přírodě, tak ten si zažijeme málo kdy. A je fajn, když jsou nějaké oddíly nebo nějaké možnosti, jak se vlastně ven do té přírody dostat a užít si třeba i ten déšť, kdy na nás prší a chodíme těma kalužema musíme se vlastně na to zvyknout, aby jsme nebyli jenom takové ty květinky nebo takové ty holky a kluci z cukru, co když na ně kápne, tak hned jsou z toho vedle. Jak to máš ty? Máš ráda déšť? Chodíš ráda v dešti se zablácenýma botama někam do lesa, když jsi teda ta dračice z oddílu Drako?
1: Tak samozřejmě, že jednou za čas to mám ráda, i když takové to pohodlí, sucho, teplo, to je takový krásný, ale můžu ti říct, že o to je to krásnější potom, co jdeš, přemůžeš vlastně jako sám sebe, něco si dokážeš, přemůžeš ten cíl, vylezeš tamhle nahoru v tom dešti zablácený boty a teď si odpočineš někde v tom klidu a o to víc je to vlastně krásnější si uvědomit, jak hezká ta příroda je a co všechno můžeš dokázat.
0: Máte v oddílu už nějaké jako vychytávky, že třeba víte, která pláštěnka jako je lepší, nebo neříkej mi značky, ale jenom jestli prostě máte takhle nějaký jakoby plán, co dělat, když bude o víkendu, o podzimních prázdninách, prostě, chci říct, Sibérie, prostě bude zima a foukat vítr bude a do toho pršet a možná i přízemní mrazíky.
1: Tak my samozřejmě zaprvé každý preferujeme trošičku jinou tu výbavu a mnohdy se na tom s vedoucími nejsme schopní dohodnout, co je teda nejlepší. Naštěstí jsme všichni dostatečně už tak jako řekněme cvičený, že jsme schopní poradit si v každé situaci a najednou, když urputně prší a ty nemáš tu pláštěnku na batoh, tak si vlastně uvědomíš, že ten pytel na odpadky se ho dá teda použít a nezmokneš díky tomu. Ale samozřejmě, čím déle člověk jezdí, tím vícero vychytávek, co by sebou měl mít a neměl mít, má. A my i nové členy vždy vítáme tím, že se snažíme naučit je správně zabalit i podle toho, jak dlouhá ta výprava je a do jakého terénu jedeme.
0: Dej nám nějaký tip.
1: Tak v rámci balení tipy, co máme, tak asi můj nejoblíbenější tip jednou proždy zůstanou ponožky v Ešusu. Víš, jak to ušetří místo?
0: To je dobrý, ponožky do Ešusu. Kolik si berete sebou bot?
1: No tak já osobně si beru jedny.
0: Jenom?
1: A mně to stačí.
0: Aha.
1: No protože když máš dobré pohorky, tak vždycky vydržíš všechno. Ale je pravdou, že mít sebou záložní druhé boty je vždycky s výhodou, protože nikdy nevíš, kdy stoupneš do přeci jenom tak hluboké kaluže, že se ti ta voda dostane do boty z vrchu a v ten moment můžeš mít kvalitní pohorky, jak chceš, ale mokro tam prostě mít budeš.
0: Já jsem teda letos v létě si dávala do bot právě ponožky, teda ne do Ešusu, ale do bot, když jsem tam narvala, co šlo. A taky moje mamka přišla s tím, že když si člověk sruličkuje to oblečení, takže se mu tam toho vejde víc. Takže teď obě dvě doma poctivě ruličkujeme všechny trička a ono potom je docela i narovnaný, takže člověk si to jako dá dohromady a udělá takovou rulečku a fakt se to do toho kufru líp změsná. Tak co ty, ruličkuješ?
1: Já se přiznám, že já jsem v tomhle tom absolutní žabař. Já většinou balím tím způsobem, že si dám na jednu hromádku ty těžké předměty, jako je třeba vařič, jako je bomba a obecně pevné věci, včetně map. No a ty tak hezky poskládám do té krosny, aby se jim nic nestalo a následně zbylé mikroprostory docpu těma tričkama a těma ponožkama.
0: A je ti jedno, že to je zmuchlený.
1: Je mi to úplně jedno.
0: Jasně, to je v pohodě.
1: Hlavně, že se vejdu, mám to skladné a nic se ničemu nestane.
0: To je pravda, protože vy máte teda i třeba přespávačky, že si nesete krosnu a tam i stan a třeba přespíte někde v přírodě?
1: Ano, většinou ale takhle vyloženě pod stan do přírody jezdíme až na jaře při začínajícím létě, když už je teplo, kdy tedy skutečně sebou máme stan. No a ostatní věci, co jsou zapotřebí, tak ty samozřejmě mezi sebe rozpočítáme poctivě tak, aby ten, co nese stan, nenesl ještě další spoustu fůru věcí. Takže jo, jezdíme i takhle do přírody vyloženě pod stan, či jeden rok dokonce bylo natolik teplé léto, že jsme dokonce jeli jenom s plachtou a spali jsme jenom pod plachtou.
0: Říká Terka Foglarová, vedoucí oddílu Drakol, a po písničce nám určitě prozradí i nějaké veselé historky z putování.

0: To byl David Málek a jeho písnička Usínám, kterou můžete slyšet v hitparádě Rádia Junior. Hitparáda nám už běží. Dokonce 313. díl hitparády. Otevřeli jsme už 8. ročník a hlasovat můžete na webu radiojunior.cz i pro Davida Málka nebo pro dalších 11 zpěváků. Pro koho přesně, tak to se dozvíme už tak za necelou půl hodinku, kdy vám pustíme rekapitulaci hitparády. Ale ještě teď si povídáme s Terkou Foglarovou o oddílech, o putováních a my se těšíme na ty veselé historky. Já jsem ale zvědavá, na co se tě bude chtít zeptat náš volající, který se nám dovolal na bezplatné telefonní číslo 800 199 199. Tady je Klárka, kdo je tam? Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak pak se jmenuješ?
1: Klárka.
0: Taky Klárka, no tak to mě těší, že se mi sem dovolala moje jmenovkyně. Kolik je ti let a z kterého městečka nebo vesničky voláš?
1: Mě je 10 let a volám z Nové Vsi.
0: Aha, a taky chodíš do nějakého oddílu, jako je třeba oddíl Drako, nebo k junákům, nebo skautům, ne? A bavilo by tě to, myslíš?
1: Asi jo.
0: A byla jsi někdy na nějaké výpravě?
1: Jo.
0: A kde?
1: Byla jsem na Dálavě.
0: A chodila jsi tam pěšky hodně daleko?
1: Mm-mm.
0: Jenom kousek?
1: Jo.
0: A umíš si představit, že by si někde šla a přitom na tebe pořád pršelo? Třeba, že bys celý den šla v deště někam na nějakou horu?
1: Mm-mm.
0: To ne. Takže radši v klídku doma. Je něco, na co by ses chtěla Terky zeptat?
1: Asi ne.
0: A ty jsi nám zavolala kvůli vzkazovně, že bys chtěla poslat nějakou písničku?
1: Ano.
0: Tak jaká to bude písnička a komu ji chceš poslat?
1: Bude to Eva Farna, Neříkej, co se má stát, a bude to pro naši rodinu.
0: Mm-hmm. A já se podívám, jestli tadyhle tu písničku máme. A zároveň se zeptám tady Terky, jestli by si chtěla vyspovídat naší posluchačku Rádia Junior, jestli by něco zajímalo, když ji tady máme takhle na drátě.
2: Já bych chtěla vědět, kde jsi byla letos o prázdninách, jestli jsi byla někde na táboře.
1: Na táboře jsem nebyla, ale byla jsem u moře ve Slovensku.
2: A na jak dlouho?
1: Na týden.
2: A chystala ses někdy už někam třeba na tábor, nebo chtěla by si zkusit někdy nějaký tábor?
1: No, už jsem jednou byla na táboře.
2: A tam se ti líbilo?
1: Jo.
2: Tak myslím, že to v případě je to skvělá příležitost to vyzkoušet znovu a užít si pořádný prázdniny příští rok, ne?
0: Uh-huh. Super, já se tady koukám, ale my tu tvoji písničku nemáme. Můžu ti nabídnout ale nějakou jinou, kdybys chtěla, od Evy Farné. Tak já budu číst, jo? Tak třeba je tady. Ty jsi král, měl jsi mě vůbec rád, boží mlejny melou, stejný cíl dál mám, sama sobě, zapadlej krám, laj, přátelství a tak dál. Tak co myslíš, líbilo se ti tam něco?
1: Pevný cíl.
0: Stejný cíl dál mám, jo?
1: Hmm?
0: Tak perfektní, tak my ti písničku posíláme a užij si krásně vstup do nového školního roku. Jak jste to zatím zvládli ve škole? Zatím dobrý, včera a dneska?
1: Jo. No,
0: už máte všechny učebnice?
1: Ještě má.
0: Můj syn Adámek taky ještě nemá všechny učebnice, takže ještě je na to dost času a učit se začne až od příštího týdne, ale budeš chodit taky na nějaké kroužky?
1: To ještě nevím.
0: Tak to se všechno uvidí. Tak my ti budeme držet palce, ať si letošní rok skvěle užiješ a posíláme ti písničku Stejný cíl dál mám, což nás krásně potom zase vrátí zpátky k povídání o oddílu Drako. Tak zatím ahoj!

0: Eva Farna a Jan Bendík nám zaspívali písničku Stejný cíl mám dál a my si povídáme s Terkou Foglarovou o nejrůznějších výpravách a já teď vidím, že nám taky někdo volá a jsem fakt zvědavá, jestli bude chtít písničku a nebo se nám svěří s nějakými svými zážitky z nejrůznějších výprav. Tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jak pak se jmenuješ a kolik je ti let?
1: Já jsem Josefína.
0: A Josefínko, super, odběhni si někam kousek dál od rádia, protože se nám ten zvuk vrací zpátky, tak buď ho vypni to rádio, anebo si odběhni třeba, nevím, do koupelny, nebo do obýváku, nebo do kuchyně, super. Jezdíš taky někdy někam na výpravy? Máš je ráda?
1: Jo.
0: Kde jsi byla třeba, vzpomeneš si?
1: S táborem Aikido.
0: Aikido, to zní dobře. A šli jste, tam jste samozřejmě bojovali a dělali nejrůznější jako věci z Aikida, ale šli jste třeba někdy i na nějaký delší výlet?
1: Ano, ušli jsme jednou i 30 kilometrů.
0: Tak to zní skvěle, vy taky ujdete 30 kilometrů s vašima drakama. No. Nebo přeletíte, možná bych měla říct.
2: Když máme tu celovíkendovou výpravu, jako včetně pátku, tak to 30 je takový minimum pro nás. No.
0: Minimum? A bolely tě nožičky, když jsi musela ujít těch 30 kilometrů, no, to potom, když se to tak, a nejhorší, když si člověk sedne a pak musí ještě kousek ještě jít, že jo, to je nejhorší, ta poslední fáze toho rozjedění a nedej bože, když má člověk nějaký mozol nebo se mu ještě udělá něco na noze, tak to je hodně nepříjemný. Jak to řešíte?
1: Tak většinou potom celý den nikam nejdem, třeba jsme doma, čteme si a no, prostě na té chatě.
0: A jak to řeší oddíl Draco?
2: No já bych právě tady měla super trik pro všechny, kteří rádi chodí. Že v lékárně nebo v jakékoliv drogérii se dá koupit úplně obyčejná vazolína, kterou když si sebou vezmete a budete si pravidelně při té chůzi ty nohy tou vazelínou natírat, tak ty puchýře vám nevzniknou.
0: Aha, no tak to je hodně velký trik, který rozhodně využiju, protože to mě občas trápí. Tak skvělý. A chtěla by ses ještě na něco zeptat, Terky?
1: Ne.
0: Ty chceš zase písničku, viď?
1: Jo.
0: A jaká písnička to bude?
1: Jmenuje se Nobody Dal.
0: A od koho je?
1: To úplně nevím, ale...
0: No, Baty? Ještě jednou mi to řekni.
1: D-A-O.
0: Nobody Dal. Ty brďo, tak to já teda vůbec netuším, jestli to tady najdem. Možná se domluvíme, až si, tak vydrž mi na telefonu, my si tady ještě něco s Terkou řekneme a pak tu písničku společně zkusíme najít. Mě by totiž zajímalo, Terry, jestli máš ještě v záloze nějaké další veselé historky z vašich výletů, protože před chvilkou si třeba povídala o mlíku v tetrapaku.
2: Ano, to jsem tady povídala před malou chvilkou jako historku, která se vlastně váže na to, jak si správně zabalit krosnu. Stalo se nám v červnu, jsme měli takovou krásnou výpravu do přírody, kde jsme právě spali i v těch stanech a putovali jsme po té krajině. No a dva kluci, bráchové, se prostě rozhodli, že chtějí mít sebou na výpravu krásnou luxusní snídani, a takže si sebou vezmou lupínky. Jenomže samozřejmě, co patří k takovým správným lupínkům, no patří k nim mléko. Takže si pro jistotu sebou vzali i ten litr mléka, jenomže si ho ještě k tomu navíc vzali v tetrapaku. Takže samozřejmě v jeden nestřežený moment, kdy tak jako velmi aktivně sejmuli krosnu ze zad, aby si na ní sedli a následně si na ní sedli, tak došlo nejspíše k poškození té krabice toho mléka, což ovšem bohužel chlapci zjistili až po celodenním pochodu až na večer, kdy chtěli ulehnout do spacáku, kdy náhle zjistili, že spacák je úplně celý mokrý, včetně náhradního oblečení a ponožek, takže jsme narychlo nad ohněm sušili, co jsme mohli, a rozhodně jim nezávidím to praní následujícího dne, kdy přece jenom to mléko zakyslo. Ale i takové věci se můžou stát a i to jsme společnými silami všichni zvládli.
0: Říká Terka, my si jdeme pustit písničku a potom si ještě popovídáme.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, kde si povídáme o oddílech a taky o výletech a tábornících. A my ještě chceme probrat tady s Terkou, jaké to je, když se na výpravu vydají úplně malé děti a trošku větší děti.
1: Tak my samozřejmě tohle to už máme vymyšlené. Je pravda, že náš oddíl je pro všechny, kteří teď nastupují do první třídy až spolu s ukončením deváté třídy, ale ten program přizpůsobujeme tak, aby to každého bavilo. Tedy když potřebujeme třeba s většími dětmi udělat přeci jenom něco víc, je něco třeba naučit, nebo si vykládáme o tom, co je to vůbec třeba státní hymna, jak vypadá česká vlajka, tak to chápeme, že program pro ty nejmenší děti úplně není, takže si je jiný vedoucí vezme stranou a jde si s nimi třeba hrát lakros do parku nebo střílet z luku. Takže se snažíme tímto způsobem rozdělit vlastně ten věk, ale zároveň se i snažíme, aby spousta těch schůzek našich byla společná, nebo ty výpravy, aby se i ty menší naučili spolupracovat s těmi většími a naopak zase pro ty starší je to přeci jenom občas taková pěkná lekce naučit se postarat o ty menší, a které navíc často mají v týmu v rámci naší celoroční hry, takže i tak nějakým způsobem se musí naučit s nimi spolupracovat a vyburcovat je k nějakému výkonu.
0: Říká Terka, my máme na telefoně ještě naší posluchačku. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A na jaké se chystáš letos ty kroužky?
2: Budu mít zase aikido a nejspíš kytaru.
0: Tak taky, prýma, super. Držíme palce a třeba se taky vydáš na nějaký super výlet, na nějakou výpravu hodně daleko, takových těch 30 kiláčků, jako tady chodí pravidelně draci. Máme tady ale už písničku, kterou jsme našli. Chceš ji někomu poslat?
2: Asi tátovi, který ji moc nemá rád.
0: No já si říkám, že to je taková písnička, že možná rodiče teď budou trošku trpět, ale je to na přání a tím, že začíná nový školní rok, tak jenom kousíček té písničky vám pustíme a doufáme, že to teda přežijete. Protože já úplně tuším, kam můj syn taky tady tu písničku občas poslouchá, tak jdem na to. Tak zatím ahoj!
2: Ahoj!

0: Terkou si dneska povídáme o oddílu Drako. Tady já moc děkuju za super povídání a i takové nalákání nás všech na to vydat se někam do přírody, na výpravu nebo začít chodit do nějakého oddílu. Nejenom do kroužku, jak říká, že vy nejste kroužek teda. Tak kdyby jsme někoho nalákali a chtěl by k vám do oddílu začít chodit, tak kdy a kam se může přihlásit?
1: Tak pokud byste někdo, kdokoliv se k nám chtěl přidat, tak se na vás budeme těšit jakýkoliv čtvrtek od 16.30 v naší klubovně oddílu Drako, a to na adrese Klimenská 14 na Praze 1, kousíček od Paládia, kdo zná. A přivítáme mezi sebe velice rádi jakéhokoliv nového člena, ať už s námi bude chodit na schůzky, na výpravy, či jenom na výpravy.
0: A kolik mu může být let?
1: Přijmeme mezi sebe každého, kdo začal právě teď chodit do první třídy, či ještě studuje třídu devátou.
0: Aha, takže to je pro děcka ze základní školy a nižších stupňů gymnázií.
1: Přesně tak.
0: A pak, když chcete zůstat, tak už musíte být ten vedoucí.
1: Ale i v tomto rádi přivítáme nové kamarády.
0: Říká Terka a já doufám, že už máte velkou nabídku nejrůznějších kroužků a že se v tom právě teďko zorientováváte a zjišťujete, kam byste mohli, jestli do tohohle oddílu nebo tamhle na plavání, na nějaký sport a tak. Ale v čem byste tedy řekla, že vlastně ten oddíl může být fajn?
1: Ten oddíl je něco úplně jiného než jakýkoliv kroužek. Zaprvé samozřejmě samotnou náplní, protože nejsme orientovaní na jednu věc, nýbrž se u nás člověk má možnost osahat ať už ten fotbal, tak to hraní na kytaru, tak něco vyrábět, tak i tím, že jsme zkrátka taková, řekněme, rodina, která spolu několik let spolupracuje, navzájem se vychováváme a jsme přátelé na celý život.
0: Říká Terka, já moc děkuju za návštěvu ve vysílání Rádia Junior a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Ahoj.

Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky ulovila deskovou hru Kyberňáček, která se týká bezpečnosti na internetu. A v tomto díle pořadu síťovka si o tři tyhle hry zasoutěžíme. Máte radost? Do soutěže nám hru věnovalo Dětské krizové centrum. Děkujeme. Je to hra vhodná od 6 let, ideálně pro 2 až 4 hráče, ale pokud si seženete ještě dvě figurky, může vás hrát klidně i 6. Ve hře jde o to, že házíte kostkou a postupujete figurkami po políčkách na herním plánu. Na políčku s otazníkem máte za úkol odpovědět na otázku. Děti odpovídají na otázky na oranžových kartičkách a dospělí na otázky na tyrkysových kartičkách. Pak jsou tu ještě jiná speciální políčka. Pokud na ně stoupnete, vezmete si fialovou kartičku a zjistíte, co se stalo a kam se máte posunout. Můžete si například otočit takovouto kartičku. Na třídní skupině WhatsApp ses přidal nebo přidala k nadávkám vůči spolužačce spolužákovi. Vrať se o 3 pole zpět. Nebo si můžete otočit takovouto kartičku. Na YouTube videu ses inspiroval nebo inspirovala a naplánoval nebo naplánovala si hezký výlet s rodiči. Házíš ještě dvakrát. A jaké otázky tam na vás třeba čekají? Například, můžeš se vždycky spolehnout na to, že neznámý člověk o sobě uvádí jen pravdivé informace? Co myslíte? Jasně, že ne. Mnoho lidí si zřizuje takzvané falešné profily, kde uvádí nepravdivé informace o svém věku, někdy i pohlaví, městě, odkud jsou a tak dále. Jaká další otázka tu například je? Co je to flaming? Flaming je nepřátelské chování útočníka vůči oběti na sociálních sítích nebo třeba v herních chatech. Jde například o opakované urážky, nadávky nebo vyhrožování. Píše se to flaming a je to od slova flame, flame, což znamená plamen. A teď je tu moje soutěžní otázka. Co uděláte, pokud vám někdo cizí, koho jste nikdy ve skutečnosti neviděli a jen si s ním třeba píšete přes nějaký chat, nabídne peníze, dobytí kreditu nebo nějaký dárek? Vezmete si to od něj nebo ne? A proč? Odpověď mi napište do 30. září 2026 na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu zprávy napište Kyberňáček a do e-mailu napište kromě své odpovědi i jméno, příjmení a adresu, kam vám případně můžeme výhru poslat. 3 z vás vyberu a deskovou hru Kyberňáček vám pošleme. Taky vám ještě na závěr připomenu telefonní číslo na linku rizika kyberprostoru, která je určená dětem, ale i dospělým. Číslo je 778 510 510. Sem můžete zavolat, pokud vás něco, co se týká sociálních sítí nebo online světa, trápí. Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Junior.
1: Bylo 18 hodin, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a mám pro vás další zprávy s datem 2. října roku 2026.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název jezera už minulém týdnu podobně změnila mapová aplikace od Google. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dnes zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout více zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Většinou polojasno, jen místy můžou přijít přehánky. Denní maxima 21 až 25 stupňů Celsia a pokud bydlíte na Moravě, tak tam bude krásných 28 stupňů Celsia. Povane vítr západních směrů.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já. Všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedné cesty, kterou stavíme sami.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou a dneska tady mám jednoho úžasnějšího hosta než druhého. Před chvilkou jsme si povídali s Tereskou Foglarovou o táborech, oddílech a nejrůznějších výpravách, které můžete podniknout v tomto školním roce s oddílem Drako. Už brzy za námi po 19. hodině dorazí Jony, což je mladý 14-letý zpěvák, který má výborné písničky a jednu z nich nasadíme do hitparády Rádia Junior a teď v pátek bude mít největší koncert své dosavadní kariéry. Tak o tom si budeme povídat po 19. hodině a právě teď si budeme povídat o knížkách, protože tady mám Jitku Řehákovou, úžasnou paní knihovnici, se kterou jsem se seznámila před pár lety, když jsme měli noc s Andersenem v ústřední městské knihovně. Paní Jitka Řeháková se ale přesunula do knihovny Velký mlýn, kde pořádá další báječné akce a o jedné z nich si právě teď budeme povídat. Hezký den, Jitko.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení a přivítání. Úplně jsem dojata, jak jste mě představila úžasně. Je to tak, dneska to bude o knížkách a o literárním festivalu Mami, tati, dějou se věci, který vypukne zítra, trvá 3 dny, od čtvrtka 3. září do soboty 5. září a bude to celá řada čtení, workshopů, setkání s autory, ilustrátory, ale i dalších legrací, o kterých dneska budeme ještě určitě mluvit.
0: Já mám moc ráda knihovny a hlavně paní knihovnice, protože vědí všechno. Přesně tak, vědí, co v které knížce najdete, která by se vám asi mohla líbit. Oni to prostě se na vás podívají a hned jako si řeknou, jo, tamhle myslím druhý regál zprava, 10. knížka zleva a hned se ví. A taky paní knihovnice a spousta knihoven v Česku pořádá právě nejrůznější akce. Já vím, že já jsem z Rakovníka, tam taky je velice krásná nová moderní knihovna, která neustále pořádá něco pro lidi v okolí. No a vy jste takovou duší festivalu Mami, tati, dějou se věci. A mě by zajímalo, co to vlastně teda znamená, jako co se děje, protože když se tohle řekne, tak to zní, že se jako děje něco jako velkýho.
1: A je to pravda.
0: Ano.
1: A je to všechno tak. Já bych ráda řekla, že ten název Mami, tati, dějou se věci jsem vymyslela já. Mm-hmm. Ale to teda zrovna pravda není. Mm-hmm. Vymyslela ho jedna naše kolegyně z oddělení komunikace městské knihovny v Praze. A městská knihovna je právě hlavním pořadatelem tohohle festivalu. Před 7 lety, považte, my už letos budeme mít 7. ročník toho festivalu. Mm-hmm. Festival původně vznikl na Mariánském náměstí, nejenom teda přímo v ústřední knihovně, ale opravdu na náměstí. Mm-hmm. To byl venkovní letní festival, který tam měl vylepšit centrum města. Mm-hmm. Což se mu nějakou dobu, řekla bych, docela dařilo. Ale když jsem před 3 lety přešla do pobočky Velký mlýn, do pobočky městské knihovny v Praze, tak festival přišel se mnou. A tam se mu daří ještě mnohem víc. Mm-hmm. Ale vy jste se mě ptala na ten název. Vidíte, že musíte mě pořád hlídat. Mm-hmm. Takhle já to mám. Začnu někde a skočím někde úplně jinde. Jo, tak ten název. No, já jsem měla takový kreativní nápady jako čtenářský festival. Hrajte si s námi a čtěte si s námi. A to bylo všechno takový nějaký suchý. Jako, no. Ale pak právě přišla Dagmar s tím Mami, tati, dějou se věci. A tam je všechno. Vy tam slyšíte, že to je rodinný festival, protože my ten program připravujeme hlavně pro rodiny s předškoláky a s mladšími dětmi. Mm-hmm. Jo. A že se tam bude dít spousta věcí, že tam bude nejenom čtení, tvorba, poslouchání, ale budou tam třeba i deskovky, virtuální realita. Zkrátka dobře, my každý rok do toho názvu Mami, tati, dějou se věci, můžeme schovat prakticky cokoliv. A snažíme se to udělat.
0: Úplně všechno. Je to tak, protože člověk zná různé festivaly, divadelní festivaly, pochopí, že tam se prostě hraje divadlo, že jo? Když je to hudební festival.
1: Divadlo. Na to jsem zapomněla.
0: Ano,
1: to bude taky.
0: Taky máte.
1: Taky máme.
0: Jasně, když je to hudební festival, tak se tam zpívá. Když je to literární festival, což je ten váš,
1: je to tak.
0: Tak tam vlastně může být úplně všechno.
1: Je to všechno, co se točí kolem knížek, proto je to festival literární, přece jenom základ opravdu je to čtení a kvalitní současná literatura pro děti. A k tomu ještě něco navíc z toho, co knihovna nabízí. Protože vy jste to na začátku řekla jako úplně perfektně. My samozřejmě tou naší hlavní činností pořád jsou knížky a doufujeme, že ještě nějakou dobu budou. Ale nejenom. A to, na co my se teď zaměřujeme hodně a na co se třeba hodně zaměřuje pobočka Velký mlýn, jsou i pořádání akcí. Zkrátka snažíme se, aby v knihovně si každý našel něco, co ho zaujme, něco, co ho baví, aby tam přišel něco tvořit, něco zažít, anebo tam třeba si dát jenom něco dobrýho do kavárny a odpočinout si. Ani to není tak špatný, že?
0: To je pravda. Protože do knihovny, do takové té úplně jako běžné klasické knihovny chodí třeba takové ty děti, co rády čtou, jo, ale buďme jakoby upřímní, ne v každé třídě 100% dětí rádo čte a ta knihovna, když nabídne i něco jiného, tak vlastně skrz to něco jiného ty děti třeba k tomu čtení naláká. My si teďko pustíme písničku, která bude krásně tematická, protože ji naspíval Miro Jaroš a jmenuje se Radšej knihu. A hned po ní se podíváme přímo na ten program, kam můžete dorazit, protože program je zdarma. Tak pokud ještě nemáte program na čtvrtek, pátek, sobotu, tak můžete do Velkého mlýna v Praze dorazit a potkat se tam s opravdu hodně zajímavými osobnostmi a třeba si i něco vyrobit. A viděla jsem tam, že v sobotu je snad i nějaký čarodějnický workshop, kde si budete moct jako proměnit v čarodějnice.
1: Je čas ještě k tomu něco říct nebo až po písničce?
0: Po písničce.
1: Dobře.

0: Tak to byl slovenský zpěvák Miro Jaroš, který chce radšej knihu, než být na tabletu, nebo hrát nějaký videohry, nebo jenom koukat na telku. Knížky jsou naprosto úžasné, když se člověk, když překoná ty začátky toho čtení, kdy je to náročný, že jo, kdy prostě ty písmenka do té hlavy ještě nelezou. Ale potom, když se to překoná, tak to krásně jede a člověk si může představovat různé fascinující světy svojí vlastní fantazí. No a do takovéhoto fantazijního světa se můžete přenést i díky festivalu Mami, tati, dějou se věci, který začíná už tento čtvrtek 3.9. v knihovně Velký mlýn v Praze, Praha 8. A já tady mám Jitku Řehákovou, organizátorku tohoto festivalu, se kterou teď probereme jednotlivé dny. A jsem přesvědčená, že určitě tam najdete něco, co by vás chytlo. A holky a kluci, klidně nám zároveň můžete i volat a okomentovat nám to. A nebo nám třeba říct, jakou vy máte rádi knihu a jestli vy rádi chodíte do knihovny, protože nás to s Jitkou děsně moc zajímá. Ale jdeme teda na čtvrtek v 9 hodin ráno, tam bude Bára Dočkalová, což je spisovatelka. Jitka už tady ukazuje knížku na naší webkameru. A Bára Dočkalová napsala knížku Kost, kterou si můžete poslechnout i jako audioknihu u nás ve vysílání Rádia Junior. Je to docela horor. Je to drsný. No a co u vás bude Bára dělat a můžou se tam děti jít podívat, i když třeba, já vím, že to je dopoledne, je škola, ale možná nějaké školní třídy tam mít budete.
1: Je to tak. Dopolední programy ve čtvrtek a v pátek jsou určeny především pro spolupracující školy a už jsou obsazeny. Mm-hmm. Tak, což jsme rádi, ale paní učitelky, co to teď poslouchají, tak už se bohužel teď přihlásit nemůžou. Mm-hmm. Ale příští rok to klapne určitě, přihlašte se příští rok. Tak a ke čtení paní Báry Dočkalové, ona samozřejmě napsala víc knih než tady tu jednu, abychom to tady uvedli na pravou míru, ale zítra...

0: reprezentovat knihu Kost, která loni obdržela významnou literární cenu Magnesia Litera.
1: Mm-hmm.
0: A pozvali jsme ji právě i proto, že i audiokniha, kterou produkuje Český rozhlas, tak získala významnou cenu. Takže ona bude tenhle ten zajímavý příběh o rodinných vztazích, významu rituálu, ale i třeba o smrti, tak ona bude tenhle ten příběh tam prezentovat. S ní přijdou i členové dětského Disfanova rozhlasového souboru a bude se mluvit i o té audioknize a o tom vůbec, jak audiokniha vznikla. Takže já se moc těším, bude to zítra dopoledne pro školy, takže to bude určitě fajn. Mm-hmm. Potom hned naváže pan Jiří Grus, výtvarník a ilustrátor, workshopem Rychlé šípy, protože on je autorem nových ilustrací ke Stínadelské trilogii. Já jsem tady vzala jednu, první díl jsem vzala sebou, nevím, jestli je to vidět, jestli mm-hmm. to ukazuju správně.
1: Jasně. No,
0: ty ilustrace jsou moc hezký a ten bude opravdu dělat workshop, takže děti si budou moct sami něco vyzkoušet, na to se moc těšíme.
1: A pak přijde odpoledne.
0: A tam
1: můžou přijít posluchači rádia Junior.
0: Je to tak. V 15 hodin začíná výtvarný workshop s ilustrátorkou paní Andreou Tachezí nad její knihou novou Ahoj kytko. My vůbec se snažíme vybírat novinky vždycky, mm-hmm. co vyšly a prezentovat v rámci festivalu kvalitní dětskou literaturu.
1: Takže předpokládám, že tam budou děti kreslit květiny?
0: Já si to tak myslím, ale to bychom se museli zeptat paní Andreji Tachezí, co mm-hmm. se tam bude dít. Ale myslím, že jsme blízko. Když si tohle myslíme. Mm-hmm. Takže pokud rádi kreslíte, máte rádi kytky nebo jiný knížky paní Andreji Tachezí a chtěli byste si je třeba přijít nechat podepsat nebo tak, přijďte zítra ve 3 hodiny do Velkého mlýna.
1: Já
0: tak.
1: Myslím, že ty ilustrace jsou opravdu nádherné a nejsou tam jenom kytky, ale koukám, že tady je i pán, co jede na koni a spousta dalších fakt fascinujících obrázků i lidských postav. Vypadá to nádherně.
0: Je to tak.
1: A potom v 17 hodin koukám, že ty kytky opět neopustíme, protože tam bude 8 kvítek.
0: Tak, přesně. My se snažíme, aby v rámci festivalu děti se účastnili nejenom jako posluchači a eventuálně tvůrci, ale aby mohli nějaké místní soubory v rámci festivalu vystoupit. A od těch 17 hodin vystoupí pěvecký soubor Prahy 8 kvítek. Protože je to soubor Prahy 8. A s ním ještě, považte, což jsme domluvili až v průběhu, vystoupí seniorský soubor Rosanka Prahy 8. Takže to bude takový mezigenerační setkání a já se na to moc těším. Já musím říct, že 8 kvítek zpíval na festivalu už v loni a bylo to naprosto perfektní. Byli jsme všichni jako moc spokojení, písničky byly velice vtipný, dětem to krásně šlo a takže se těšíme, že letos to bude ještě o něco lepší.
1: Říká Jitka Řeháková, organizátorka festivalu Mami, tati, dějou se věci. My jsme teďko probrali čtvrtek,
0: ano.
1: A potom bude pátek a když se tady znova koukám do programu, vidím věc, na kterou bych já se třeba moc ráda přišla podívat, ale bohužel už je to asi plné, protože je to pro školy. Dabingový workshop, to musí být naprosto fantastické a povede ho Richard Wagner zítra v 9 hodin ráno. Potom v 11 tam bude naše kolegyně Kateřina Perglová, která má speciální pořad Žili byli, ten je o historických postavách, tak to zní taky fajn. A ve 13 hodin už je opět prostor pro všechny, kteří mají čas v pátek.
0: Přesně tak. Ve 13 hodin si chviličku dáme přestávku od čtení a kreslení a děti si budou moci vyzkoušet virtuální realitu, kterou nabízí pobočka ve Velkém mlýně. Podmořský svět, povolání a ještě spoustu dalších věcí. Ta má kolegyně ráda s tím dětem pomůže. Jo, takže to je přímo možnost vyzkoušet si virtuální realitu, ale tím v pátek nekončíme. Od 16 hodin se bude konat křest knihy Barbory Černohorské, o čem si budeme povídat dnes a je to kniha o emocích. Bude to sice křest, ale já už tady, snad se na mě paní Černohorská nebude zlobit, když tu knihu ukážu už dneska. Předpremiéra.
1: Já už ji vidím, vypadá to skvěle. Takže pohádkové příběhy o emocích. No a pak nám přijde sobota a opět můžete vyrazit zdarma do knihovny Velký mlýn Praze 8 a v 10 hodin ráno začnou deskovky pro malé. Já vím, že to je třeba věc, kterou hodně knihovny teďko dělají, že nejenom, že si tam může člověk přijít číst, ale může si tam zahrát i nějakou super deskovou hru.
0: Je to tak, je to hodně oblíbená služba půjčování a hraní deskovek a tyhle ty deskovky, které budou sobotu dopoledne, budou opravdu pro předškoláky a pro mladší děti. Budou tam dvě kolegyně, které budou pomáhat a učit hrát deskovky, máme jich krásný výběr těch deskovek. Přijďte, pokud máte rádi deskové hry, pokud byste si potom chtěli nějaký v knihovně vypůjčit, jo, je to taková fajn příležitost se s těmi deskovkami seznámit, vyzkoušet si je, nebo tam najít nové kamarády na hraní deskovek.
1: Od 10 do 14 hodin knižní dobrodružství Velká rodinná hra na pěti stanovištích.
0: Souběžně. Tak, já teď tento týden zvu rodiny a oslovuju je a říkám jí, co se bude dít v sobotu. Ta sobota je hlavně určena pro volně příchozí. A já jsem teď jedný mamince řekla, že v sobotu tam bude takový uvolněný čoromoro, takže takhle nějak si to představte. Od těch 10 do 14 jednak budou se hrát deskovky, jednak tam budou nějaký knižní hry a aktivity a jedna tam bude pohybovka, ta bude venku kolem mlýna. Protože jestli jste ještě nebyli v Praze 8 ve Velkém mlýně, určitě se tam přijďte podívat. Je to tam krásný i okolo a to okolí my využijeme právě k pohybové hře. Takže si budete moct chvilku zahrát deskovku, chvilku si venku zaskákat žabáky nebo něco podobného. Zkrátka bude to takový uvolněný dopolední program. V loni mělo to dopoledne velký úspěch, tak doufáme, že tomu tak bude i letos.
1: No a odpoledne přijdou na řadu čarodějnice.
0: Ještě než se dáme do čarodějnic, jestli můžu teda k tomu.
1: Jasně.
0: Já si nedám pokoj. Tak. Někdy se mě rodiče ptají, co mají dělat, když jejich dítě nechce číst. Považte. My se tady teď jako tváříme, že všichni, i když jste říkala 100%, tak to jako ke 100% asi...
1: No právě, že ne, že právě, že 100%
0: to tak
1: nečte.
0: Není. Ano. Takže my samozřejmě to vnímáme, že děti baví jiné aktivity než čtení a že třeba čtení, protože přesně jak jste řekla, čtení není jednoduchá činnost, nenarodili jsme se s ním, že ne, musíme se ho učit, nejdřív zvládnou techniku a potom si najít tu správnou knihu. Jo, to jsou knihovníci tady, aby pomohli dětem najít tu správnou knihu, která je bude bavit. A my od tohohle podzimu startujeme nový projekt, který jsme nazvali Malé čtení, velká radost, na který máme domluvenou velice šikovnou lektorku, která nám tenhle projekt povede. Bude to právě projekt pro rodiče s mladšími dětmi, kde budou společně se učit zvládat různé čtenářské strategie a hledat ty správné knihy, které budou děti bavit. A to bude... Začínáme právě v sobotu ve 14. Mm-hmm. To tam ještě vsouvám před čarodějnicema, ale jinak jste měla pravdu. Od 15 hodin vystoupí divadlo Kampa se scénickým čtení klasické knihy Malá čarodějnice o čarodějnici, co se učila čarovat a nechtěla vůbec škodit lidem. A na to scénické čtení potom naváže čarodějnická dílna.
1: No tak zní to naprosto skvěle, od čtvrtka až do soboty, na konci asi všichni odletí na koštětech.
0: Uvidíme.
1: A s nějakou knížkou za uchem.
0: Doufejme.
1: Jo, že si budou takhle číst. Jestli holky a kluci chcete, klidně teďko můžete zavolat na 800 199 199 a říct nám, jakou knížku máte vy rádi a jestli rádi chodíte do knihovny, protože mě i Jitku Řehákovou to děsně moc zajímá. A mě by zajímá ještě, Jitko, co tebe přivedlo k tomu, že jsi se stala knihovnicí?
0: Jej. To je zajímavá otázka, děkuji za ní. Je to už spousta let, co jsem se proto rozhodla. Považte, že já jsem se proto rozhodla už na základní škole. A takový, jako jsem naplněním takového toho očekávaného kliše, že jsem ráda jsem četla. To bylo vlastně něco, co mě bavilo jakoby úplně nejvíc. Byla jsem takový to introvertní dítě, co bylo nejradši zavřený doma, četlo si a pilo k tomu limonádu a jedlo suchý rohlíky. Jo. Teď už víte o mě všechno prakticky, o mém životě. Takže jsem se potom, jako pak jsem se dozvěděla, že existuje střední knihovnická škola, na tu jsem nastoupila, bavilo mě to, pak jsem ještě byla na nějaký vysoký škole knihovnictví a tak zkrátka jsem absolvovala to vzdělání, co šlo a v roce 92 jsem nastoupila do městské knihovny v Praze.
1: No a teď jste v knihovně Velký mlýn.
0: Ano.
1: A když se to tak vezme, tak v čem vlastně spočívá ta práce toho knihovníka? Protože popisujete tam třeba knížky, dáváte jim ty obaly a tak?
0: Záleží na tom. Knihovna je velký a složitý organismus, takže určitě byste tam našla i lidi, kteří dávají obaly. Mm-hmm. Anebo popisují knížky a ukládají ty informace do počítače, aby vy, čtenáři, jste si je potom hezky v katalogu mohli najít a zjistili, mm-hmm. jestli je máme a kde je máme a mohli si je půjčovat a tak. Ale to zrovna já nedělám. Já jsem opravdu knihovník ze služeb. Takže já se s knihama zabývám také. Já jsem teda dětský knihovník, už tady zaznělo, zabývám se dětskou literaturou, takže sleduju novinky, organizuju akce pro školy, dělám různý literární dílny, snažím se právě dětem pomoct najít cestu ke knize a podílím se i přímo na službách knihovny.
1: No, to zní tak. Jako dream job, jako práce snu, že by člověk takhle mohl. A taky si musíte některou knížku třeba přečíst, že vám přijdou knížky a vy si musíte je přečíst.
0: Takhle, jestli si představujete jako.
1: Že přečtete všechny knížky?
0: Jako poměrně hodně lidí, že knihovníci sedí v práci a čtou si, tak to bohužel tak úplně není. Jo. Zas až tolik času a rozhodně není čas na to, abych si přečetla všechny knihy. To ne. Ale jestli jsem řekla, že připravuju, že součástí mojí práce je příprava akcí pro děti, akcí na podporu čtenářství, akcí o čtení, tak já se s těma knihama seznámit musím. A nejde jenom o tom si je přečíst, víte co? Jde spíš o to se nad tím nějak rozumně zamyslet a připravit nad tou knihou nějakou aktivitu, která bude děti bavit, která jim ukáže, že právě čtení není jenom náročná dovednost, ale že to je fajn zábava, relax, že nám to rozvíjí mozek, nejenom slovní zásobu. A že když budeme umět dobře číst a budeme tomu textu dobře rozumět, tak si na nás jen tak nějaký podvodník netroufne. A tak o tom bychom mohli mluvit dlouho, ale tolik času asi nemáme.
1: Určitě si o tom někdy popovídáme a moc rádi vás přivítáme v některém z našich večerních pořadů, kdy máme celou hodinu na to, abychom to společně probrali. Nyní ale bych ráda jenom připomněla, že se můžete vydat na úžasnou akci Mami, tati, dějou se věci, začíná zítra a trvá až do soboty. V knihovně Velký mlýn na Praze 8. Přivítá vás tam usměvavá, sympatická dáma se rudými vlasy, Jitka Řeháková. A určitě, když se jí na cokoliv zeptáte, tak vám řekne úplně všechno.
0: Já nebudu určitě sama, budou tam i moji kolegové. Jo, rudý vlasy budou, to slibuju, to se stane.
1: Takhle ji poznáte.
0: Ale rozhodně nevím všechno.
1: Tak je něco, co byste závěrem řekla našim posluchačům Rádia Junior?
0: Možná bych ještě k festivalu ráda doplnila, že kromě Městské knihovny v Praze ho pořádá ještě spolek Velký mlýn. Děkujeme jim moc za podporu. Podílej se na tom opravdu velmi, například i právě propagací knih, který dostali Magnézii literu, to je náš společný projekt. Nesmím zapomenout ani na městskou část Prahy 8 a Radio Junior jako spolupořadatele. Takže děkuji moc dneska, že jsem mohla přijít a festival tady prezentovat. Bylo mi velkým potěšením.
1: My moc děkujeme Jitce Řehákové. Teď si pustíme písničku a potom zůstaneme stále tematicky, protože pak nás čeká čtení na pokračování. Tak na to se můžete těšit už za chvilku a bude to první díl ze série Pohoršovna.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior a jak jsem slibovala, teď nás čeká čtení na pokračování. Tentokrát to bude první díl ze seriálu Pohoršovna. Jmenuje se První velké fuj. No a víte, co je to Pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky z Loberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé ježibejby Sudíček, který patří do čeledi zlatých, teda zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad se všemi dobře dopadne, tak já jsem opravdu zvědavá, jak dopadne toto čtení na pokračování, které má 15 dílů, nás teď čeká první z nich. Napsala ho Daniela Fischerová, režie Josef Kačmarčík, účinkuje Ondřej Brousek.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část první,

0: Bylo to fuj. Bylo to přímo fuj tajksl fuj. Místnost vypadá jako stará školní třída. Nevětralo se tu nejméně 100 let a vzduch smrděl jako tchoří ponožky. A ke všemu bylo léto, prázdniny.
1: Vstát!
0: Vřískla ta ohavná osoba a praštila do stolu ukazovátkem. Lezly z něj třísky a bylo hodně dlouhé. Klidně by jim mohla vypíchnout oko i tomu klukovi zadní řadě. Četl si. Byl tak začtený, že ji vůbec neslyšel a nevstal. Oko mu sice nevypíchla, ale švihla ho po hlavě.
1: Tak a vstát, řekla jsem, všichni vstát.
0: 4 děti mezi 10 a 13 lety vstaly. Osoba vyjekla.
1: Sednout, jsem Zloberta Škudibertová a tohle je můj manžel Tvrd Škudibert.
0: Píchla ukazovátkem divného mužíka. Krčil nos jako tlustý králík, kterého moc svědí uši a nemůže se podrbat. Na hlavě měl sepraný zelený kulich.
1: A vy, vy jste banda neřádů a zmetků, kteří nám dělají ostudu.
0: V tom se dovnitř vbatolila nejkrásnější malá holčička, jakou jste kdy viděli. Zářila jako vánoční stromek. Usmála se, zkusila zamávat pacičkou, jenže to si troufla moc. Upadla a kecla si na zadek vycpaný plenkou. Ale nerozbulila se, jak by to udělalo 99 malých holčiček ze 100. Naopak, usmála se ještě veseleji a řekla něco jako... Mua! Zloberta ji rázně zvedla, pořádně s ní zatřepala a mrskla ji do dětské sedačky.
1: Tak poslyšte, prašivky, pokračovala. Zkažená lidská mláďata jdou do polepšovny, ale tohle je pohoršovna. Pohoršovna, jasné? A vy odsud nevyjdete, dokud se nepohoršíte, i kdybyste tu měli zůstat na dosmrti. A protože jste nesmrtelní, bude to docela dlouho, co?
0: Zasmála se, až zadrnčely špinavé tabulky v oknech. Asi si myslela, že se jí povedl vtip.
2: Pardon, ale to nemáte pravdu.
0: Ozvalo se ze zadního kouta. Zlobertu to ohromilo, jako kdyby promluvila židle. Nebyla to židle, byl to ten kluk s knížkou.
2: My nejsme nesmrtelní, jen žijeme velice dlouho. Být nesmrtelný by byla otrava.
0: Zloberta nesnášila, když ji někdo opravoval.
1: Nikdo se tě na nic neptal!
0: Zavrčela vstekle.
1: Škudiverte, vyvolávej je!
0: Její muž se trochu lekl, ale poslušně vytáhl papír a začal číst.
1: Ťápota, druh škůdci, čeleď bludičky.
0: U zdi seděla divná, rozcuchaná holka s listím v mechově zelených vlasech. Líně kývla a z vlasů jí vypadl žalud. Chytila ho a snědla.
1: Jejím úkolem je donutit poutníky bloudit. Působí-li v lese, má je vést do propastí a do bažin. Působí-li ve městě, má je zpitomnět natolik, aby zůstali celou noc zamčeni na záchodě v metru, nebo aby usnuli v tramvaji a probudili se až na konečné, odkud žádná další nepojede zpět. Ťápota se však chová zcela opačně. Ukazuje poutníkům správnou cestu k cíli. Správnou,
0: zasyčela Zloberta.
1: A ztracené děti vodí k jejich domovům. V lese dokonce maluje na stromy značky. Pro lidi je neviditelná a mluví jako GPS-ka.
0: Škudibert se tázavě obrátil ke Zlobertě, protože nevěděl, co to GPS-ka je.
1: Ta jen máchla bledou rukou. Ale to je taková lidská vymoženost. Ťápoto, předveď to!
0: Bludička spustila monotónním hlasem.
3: 20 metrů rovně, pak ostrá zatáčka vpravo. Po 100 metrech bludný kořen v cestě, obejít. Lávka přes potok, jít opatrně, klouže.
0: Zloberta pohrdavě frkla.
1: Takové nemehlo, to jsem ještě neviděla. Nedostaneš se z pohoršovny, dokud nebudeš spolehlivě zlá.
0: Ťápota dělala, že je jí to jedno. Prohrábla si vlasy a kolem zavonilo je hličí. Tvrd Škudibert zatím pokračoval.
1: Vraždožrava a mstižer krutohlavovi.
0: I hned vyskočila asi 12letá dvojčata. Obě byla zrzavá a absolutně zděšená.
1: Vás sem poslal váš otec král Krutohlav. Chce z vás vychovat hrůzovládce, ale vraždožrava je k jeho velkému zklamání, cituji, soucitná fňukna, jo, a mstižer strašpitel se sklonem k dobročinnosti. Král Krutohlav žádá vaši převýchovu.
2: Zloberta pomstychtivě řekla.
1: A poslední z vás úchylů je jistý sudíček. Sudíček, styk!
2: Ten kluk už si zase četl, ale teď odložil knížku a klidně vstal.
1: Tak to jsi ty, co si hambou celé čeledi zlých sudíček?
2: Zloberta mávla ukazovátkem. Špička se málem dotkla sudíčkova nosu a třásla se tam vzrušením.
1: Jakoby nestačilo, že se místo holky narodil kluk. Sudičky byly odjakživa ženské. Ty máš věštit novorozenětům bídu, vši, štěnice, neštovice, černý mor. A ty jim věštíš samou spokojenost. Fuj, fuj, hamba, hamba, fuj. A ještě ke všemu čteš knížky? Přiznej se, nebo bude zlé.
2: Jo, čtu, odpověděl sudíček klidně. Knížky jsou super, aspoň se člověk nenudí.
1: Slyšíte to, člověk?
2: Supěla Zloberta.
1: Ty nejsi člověk, ty jsi druh škůdce, čeleď zlá sudička. A protože není ve vesmíru síla, která by mohla zrušit tvoji věždbu, jsi tu ze všech nejnebezpečnější. My jsme škůdci a máme lidem škodit. Co by to bylo za svět, kdyby lidi netrpěli, co? A naval tu knížku, tady se nikdo nebude číst.
2: Vytrhla klukovi knížku tak prudce, že jí vyletěla z ruky a praštila tvrda Škudiberta do hlavy. Batole v dětské sedačce se zahyhnělo a zkusilo znovu mávnout tlapičkou. Tentokrát to zvládlo a s radostí ještě zabimbalo nožkama.
1: Málem bych zapomněl,
2: zamumlal Škudibert a třel si bouly.
1: Ještě je tu tohle Ježí baby. Matka Ježí baba ho sem dala, protože je odporně hezoučké a ještě odporněji hodňoučké. Nechce ho zpátky, dokud nebude pořádně zlobit a nebude umět pár sprostých slov. Tak to je všechno,
2: frkla Zloberta.
1: Mlčte a styďte se za svou trapnou dobrotu. Čím víc se budete stydět, tím dřív se pohoršíte a můžete se vrátit ke svým úkolům.
2: V tu chvíli vyskákalo z nejrůznějších míst, spod lavic, spod stolu a dokonce spod Zlobertiných nohou asi 5, nebo 6, nebo 7, nebo víc. To nešlo spočítat, protože pořád hopsali sem tam. Tedy mnoho trpajzlíků a všichni rozíveně ječeli.
1: Ještě jsme tu my?
4: Nejsou na seznamu,
2: zamračil se tvrd vyčítavě.
4: A kdo je posílá?
1: My se prosím přihlásili sami,
2: volali jásavě oni.
1: My nejsme trpajzlíci, ale trpaj dobříci. Máme páchat zlo a my potěuchle pácháme dobro. My se prosím, chceme pohoršit.
2: Ťápota obrátila oči v sloup, jakože takové trubky ještě neviděla. Najednou Zloberta vykřikla,
1: kdo se opovážil umýt okno?
2: Skutečně, jako by se tu rozsvítilo. Jedno okno tak zářilo čistotou, až se zdálo, že v něm ani není sklo. Za ním se zelenal ořech.
1: My.
2: Pištěli trpajzlíci. Skákali do výšky a vesele mávali čepičkami, jako by byli na trampolíně.
1: A taky jsme vám vyčistili levou botu. Pravou už jsme nestihli. A dost!
2: Praštila Zloberta jednoho z nich a všichni naráz zaječali.
1: Au!
2: Ale přece jen se lekli a honem se vmáčkli do lavice. Teď se zdálo, že je jich 5. A nebo 6.
1: Škodíme jdem!
2: Zloberta vyšla a s podnohou jí vystartoval jeden trpajzlík. Takže jich přece jenom asi bylo 6. Nebo možná 7. Ježí baby se zahyňalo a zase udělalo něco jako... I druhá Zlobertina bota už se leskla jako nová, ale Zloberta si toho nevšimla.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tak pojďme rovnou na to. Jak probíhala mumifikace a proč vlastně? O tom bude dnešní díl. Mumie jsou lidská nebo zvířecí těla, která zůstala i po smrti zachována buď suchem, mrazem nebo umělým balzamováním. Cílem mumifikace byla záchrana těla před přirozeným procesem rozkladu. Lidé často věřili, že pro zajištění věčného života je důležité, aby se zachovala tělesná schránka člověka. Přirozená mumifikace probíhala v horkém a suchém písku. Ten těla přirozeně vysušil. Docházelo i k náhodné mumifikaci bez lidského přičinění. Pokud se tělo po smrti nacházelo ve vhodných podmínkách, například těla v některých močálech a bažinách, v písku, v ledu nebo v extrémním chladu. My si ale dnes budeme povídat hlavně o záměrné mumifikaci pomocí balzamování. Nejznámější centrum umělé mumifikace bylo ve starověkém Egyptě a proces sloužil k zajištění posmrtného života. Mumifikace probíhala ale i v jiných kulturách, například v Jižní Americe, Asii a Evropě. Egypťané považovali mumifikaci za tajný a posvátný proces. Málo kdy jsou o tomto procesu záznamy. Práci vykonávali balzamovači a kněží. Proces byl zahájen krátce poté, co osoba zemřela, aby se předešlo rozkladu. Mumifikace trvala asi 70 dní. Nejprve musely být odstraněny všechny vnitřní orgány, ty se totiž rychle rozkládají, a byly ukládány do kanop. Šlo o speciální pohřební nádoby. Mozek se například vytahoval speciálním háčkem přes nosní dírku. Jen srdce bylo v těle ponecháno. Bylo považováno za nejdůležitější orgán a věřilo se, že ho mrtvý bude potřebovat pro poslední soud na onom světě, tedy v takzvané říši mrtvých. Tělní dutina se pak vymyla palmovým vínem a celé tělo se potřelo nejen aromatickými látkami, ale hlavně bylo obaleno natronem, tedy přírodní solí. Tělo pak zůstalo v horku, aby se vysušilo. Pak se povrch těla potíral pryskyřicemi a balil do plátěné bandáže. Mezi vrstvy plátna se vkládaly magické amulety, aby byl mrtvý v posmrtném životě chráněn. Na mumii se jako ochrana zapisovaly i magické formule a texty a mezi bandáže se někdy umisťovaly i šperky zemřelého. Kvalita a složitost celého procesu závisely na váženosti dané osoby a majetku jeho rodiny. Hmotnost dospělého člověka se při úplné mumifikaci změnila na 5 až 7 kilogramů. Mumii se na obličej ještě položila maska, bohatí měli masky často bohatě vykládané a faraoni je měli třeba celé ze zlata a drahokamů. Nejchudší občany ale tento proces minul, byli pohřbíváni do žhavého písku, což mělo také tělo uchránit kompletnímu rozkladu a zajistit věčný život. Pokud už se ale na mumifikaci pracovalo, tak připravená mumie pak byla vložena do rakve. V raných obdobích byla rakev velmi obyčejná. Později byla obvyklá rakev ve tvaru mumie a souprava rakví byla složena z 5 částí. A cože to byl sarkofág? Sarkofágy byly kamenné schrány, kam se ukládala rakev. Do sarkofágu byly ale ukládány jen ty nejvýznamnější osoby. Sarkofágy byly velmi drahé a nesmírně těžké. Do kamene se tesala tvář mrtvého a sarkofág byl po stranách vyzdoben magickými symboly a hieroglyfy. Vše bylo nakonec umístěno do hrobky. Vlastní a bohatě zdobenou hrobku měli jen ti s nejvyšším postavením. Nakonec se průvod odebral k hrobce, k místu, kde celý rituál zakončoval obřad otevírání úst. Kněz se dotkl mumie nebo rakve zvláštní tyčkou s háčkem, což mělo vzkřísit vědomí pohřbívaného, aby v posmrtném životě mohl jíst, pít, mluvit a tak dále. Do hrobky byly kromě mumie vloženy i věci, které by mohl zemřelý potřebovat na onom světě, například šperky, oblečení, jídlo a nábytek. Celý průběh pohřebního obřadu ale vždy zásadně závisel na tom, jak významným člověkem byl zemřelý za svého života. Zajímavé je, že daleko později, když začali vědci a odborníci mumie znovu objevovat, se rozjel biznis s mumiemi. Lidé věřili, že mají léčivou schopnost a prášek z nich se užíval na rány a další problémy. Někteří doktoři léky z mumií předepisovali ještě v polovině 19. století. Ve viktoriánské Anglii se zase ve vyšší společnosti pořádaly večírky, kde se mumie rozbalovaly. Mumie dokáží překvapit. Co říkáte? Holky a kluci, pokud chcete o mumifikaci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer z hudebního klubu Rádia Junior vám všem přeje moderátorka Klára Nováková. Máme středu, začal nám nový školní rok a tak musíme mít nové zpěváky v hitparádě Rádia Junior. A dneska tady máme 14-letýho Borce. Nádherně zpívá, už jsem ho tady na rozhovoru jednou měla, ale teď rozhodně probereme jeho největší koncert v jeho dosavadní kariéře. Je tady Jony, ahoj.
2: Krásný večer, děkuju za pozvání.
1: 14 let.
2: 14 let, je to tak.
1: Ale už jsi zpíval se spoustou známých zpěváků, řekni nám s kým vším.
2: Je to tak, i letos se mi poštěstilo pár okamžiků a myslím, že jeden z mých, který jsem si nejvíc užil a na který hrozně rád vzpomínám, často na to i koukám a říkám si, že to se fakt stalo, tak bylo s Benem Kristovem v Hradeckém kině, kdy jsme spolu zpívali písničku Slzy a bylo to hrozně super, já jsem se ho brutálně užil a bylo to tak hrozně přirozený, že to zaprvé to tak rychle uteklo a vůbec jsem jako neměl žádnou prostě ani trému a byl jsem jako, že jsem cítil, že prostě yes, prostě to je ono, jako.
1: Zaspíval jsi taky s Mirajem Navrátilem, což je obrovská star. Jak se to stalo?
2: Je tomu taky tak a to je docela čerstvý. Stalo se to, myslím, minulý týden, nebo něco takovýho.
1: A co jste si zaspívali?
2: Zaspívali jsme si jeho hit s Evou Farnou, Vzpomeneš si, se to jmenuje. A bylo to na táboře, kdy on přijel jako host a on se ptal, jako by měl tam svůj koncert a ptal se, jestli tady není někdo, kdo umí zpívat. A jelikož jsem tam měl kámoše, tak oni jako říkali, jako ukazovali na mě, tak jsem se přihlásil. A říkal, fakt? A říkám, jo, jako tak nějak, jako nejsem, že jo, Eva Farda, ale jako jo, tak jsem se přihlásil. On říká, tak pojď. On říkal, umíš to? A já, jo, ale byl jsem hrozně nervózní, protože to Miraj, že jo? A prostě od malička jako Miraj prostě taky poslouchám, jako hraje to v rádích, jako a jsou to fakt známý songy. A fakt jsem byl z toho nervózní, jakože klepaly se mi ruce, udělal jsem pár chyb, jako, ale bylo to neuvěřitelný, jako vůbec jsem v ten moment jako nechápal, že zpívám prostě s Mirem, který zpívá v Edenu s Evou Farnou, jako šílený.
1: Říká Jonáš Morávek, který má i svoji skupinu Jony, pochází z Jičína a v Jičíně se uskuteční i největší koncert tvé dosavadní kariéry, což zní naprosto super, když to řekne 14-letý kluk.
2: Yeah.
1: Bude teďko v pátek. A my si dneska probereme i to, jak vlastně probíhají takovéto přípravy.
2: Určitě.
1: Na koncert, protože jak jsem se dozvěděla, vy si to s klukama v kapele vlastně hodně organizujete sami. A třeba to i pomůže ostatním holkám a klukům, kteří taky si zakládají na základce svoje vlastní kapely a taky by chtěli takhle někde vystupovat. Takže to je, co dneska proberem a proberem to i mnohem víc, třeba jaký to bylo dneska ve škole.
2: Jaký to bylo dneska ve škole?
1: A včera? Do které jdeš třídy? Do devátý?
2: Já jdu do devátý, já jsem na víceletém gymplu v Pace a jaký to bylo, no je to zase nezvyk teda, to ranní stávání, ale super to bylo, uteklo to, jako na spolužáky jsem se těšil a no bude to náročný se zase zvyknout do toho, ale myslím, že to zvládnu.
1: Říká Jony, já z tajných zdrojů vím, že ty jsi jedničkář a mýváš vyznamenání, pořád to platí? Myslím, že v 7. třídě to tak bylo.
2: Jo, tak v 7. třídě je to možný, uvidíme, co letos.
1: A budeš zůstávat na gymplu, nebo budeš jít někam úplně jinam?
2: Přemýšlel jsem, ale chci zůstat. Mám rád, mám tam prostě kamarády, na učitele, jsem se zvyknul, takže...
1: Jasně, a když tak nějaký, jak se tomu říká, takový ten osobní plán, nebo víš co, takový to, když ty děti vystupují někde hodně, hrajou, tak mají takový speciální studijní plán.
2: Jo,
1: že
2: to
1: můžou,
2: nemám,
1: když tak to nemám, nemáš.
2: To nemám.
1: No ale možná, hele, v příštích letech je možné, že se
2: zatím
1: to stane.
2: Zatím to zvládám, ale mám hodně podporující učitele a i pana ředitele, takže jsem moc rád za takovouhle školu.
1: Holky a kluci, pokud byste se chtěli Jonyho na cokoliv zeptat, tak volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy.

Posloucháte vysílání Rádia Junior, speciálně hudební klub, protože tady mám 14-letého nadějného zpěváka Jonyho a jak se tak na to koukám, už nám někdo volá na naše bezplatné telefonní číslo 800 199.

0: Je 199, tak já jsem zvědavá, jestli to bude nějaká tvoje faninka nebo fanoušek. Tady je Klárka, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš, a já to tipuju na hodně velkou faninku. Tipuju to správně?
1: Tak... Ano, jsem velká faninka, volám z Nové Paky.
0: Aha, takže možná i nějaká spolužačka.
1: Ne, to ne.
0: Tak nám prozraď, odkud Jonyho znáš?
1: No, znám ho ze školy.
0: Takže, jasně, z Gimplu. Takže už volá Gimpl Nová Paka. A co bys nám na něj tak jako prozradila, jo? Když tak chodí po chodbách, jo? Jo, chodí tam jako nenápadně, nebo dělá nějaký triky mezi tím, já nevím, nebo něco prostě mrká na ostatní.
1: No tak někdy měl někoho mrkne, to si všimla.
0: Všimla, mrkne, jo, nemrká, když jde po chodbě. No jo. A co bys nám na něj ještě řekla? Jsi z vyšší třídy nebo sníší?
1: Zvyšší.
0: Tak je vidět, že máš faninky i ve vyšších ročnících. Hmm. A zpívá vám třeba Jony někdy ve škole?
1: No, minulý školní rok měl právě koncert v naší aule.
2: Mm-hmm. Je tomu tak? Mm-hmm. Bylo super, já vždycky rád takhle pro školu.
0: A chtěla by se si Jonyho na něco zeptat, protože teď ti musí odpovědět. Je ve vysílání, je to živě, jo. Tak to jsem zvědavá, co to bude za dotaz.
1: No já jsem se chtěla zeptat, co ho inspirovalo k napsání písničky Přání, to je moje oblíbená písnička.
2: OK, co mě inspirovalo? No hodně písniček píšu jakoby na nějakém základě, jakoby třeba co se mi děje zrovna v ten čas nebo tak. A když si poslechnu tu písničku, tak hodně jsem to psal prostě, jak jsem to cítil, no. Takže o čem ta písnička je, tak si můžete poslechnout a je fakt pravdivá.
0: Mm-hmm. Říká Jony o písničce Přání. Jony, když píšeš písničky, tak jak to jako probíhá? Sedneš si někde, jo, a nevím, máš nějaký svůj psací koutek, nebo naopak?
2: Nemám, právě, že vůbec nemám. Je to vždycky úplně jinde, jakoby, a úplně jinak, a buď si to vemu prostě kytaru a napíšu třeba Přání, když prostě to cítím, a nebo právě jdem, otevřem počítač, mám něco v hlavě, začnem tvořit nějaký beaty, pak do toho psát text. Vždycky to je jinak, ale vždycky to je od srdíčka.
0: Napadají ti jen tak rýmy, když někde jdeš a prostě hned řeknu, já nevím, kočka a tebe napadne něco?
2: Teď
0: nebo...
2: to nemůžu říct, protože mě napadlo prostý slovo první. Ale jo, napadají hodně. Jako třeba, když děláme ve škole věci a takový, tak myslím, že jako ty rýmy mi jdou.
0: A napsal jsi nějaký song i ve škole, přímo při vyučování? Teď doufám, že neposlouchá pan ředitel, kterého znám, pan Matějovský, říkám to správně. Ale stalo se to jako někdy, že jsi prostě, já nevím, byl test z matiky a ty místo toho, aby si prostě psal příklady a rovnice, tak najednou si řekl, hele, tyjo, to tady to by bylo fajn.
2: Jsem byl mladší, jsem nastoupil na školu, tak to ještě upřímně nebylo tak náročný a psal jsem si písničky prostě do češtiny a tak, ale teď už to teda nedělám, ale yes, jo, taky chvilky byly jako kdy.
0: Nebo o přestávce, jo. Že tam něco jako vznikalo.
2: No o přestávce na to jenom, já potřebuji možná na to klid jako spíš, abych se jako vžil do toho a tak, takže v té škole to moc není, no.
0: A co děláš o přestávce?
2: Co dělám o přestávce? Svačím, bavím se s kámošema, prostě a už máme si společný čas, protože jako moc spolu nejsme jinak jako mimo školu, takže.
0: My tady máme i tvoji maminku schovanou tamhle, jaký dělá svačiny, nebo si děláš svačiny sám?
2: Ne, já mám maminka, já jsem za to hrozně rád, protože já si dělám svačiny, jo. Každopádně dělá výborný svačiny, vždycky jsem rád, jaký překvapení mi udělá, protože mi to připraví už ráno a se to dám jenom do tašky a otevřu až ve škole. Takže mega, děláme výborný svačiny.
0: A taky je to takový ten trend, jak ty maminky tam dávají takový ty lístečky, jako...
2: Jo, to mi dělali, jsem byl menší, jako vždycky jako dobrou chuť, nebo užij si den a tak. A teď už mi to teda nedělá, ale asi po mi ani nemusíš.
0: A jaká sváča byla dneska?
2: Jaká sváča byla dneska? Dneska nebyla sváča, protože byl první den a...
0: Už druhý, ne?
2: No, my jsme včera měli 2 hodiny, takže to nepočítám, ale ještě nebyla. Ale zítra myslím, že už bude.
0: Zítra bude sváč, s tím, jak možná zjistíme.

0: tak uvidíme.
1: Tak prima. Měj se krásně, děkujeme za zavolání. Ahoj.
0: Taky děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: No a my si jdeme pustit další Jonyho písničku, která se jmenuje Tanči. A tenhle song bude v hitparádě Rádia Junior už od soboty. Mm-hmm. Můžete pro něj hlasovat. Když se mu bude hodně dařit, tak tam vydrží 10 týdnů a pak se dostane i do síně slávy. Hlasuje se vždycky od soboty od 9 hodin ráno do středy do 8 hodin. A já jsem zvědavá, jak se tady tomu songu bude v hitparádě Rádia Junior dařit.

0: tak to je naprostá novinka od Jonyho, Song Tanči. A já, protože už jsem tě tady měla, máme jeden rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior, už společný, tak vím, že ty jsi opravdu tancoval. Standardní tance, možná i latinu.
1: Mhm.
0: Mě to zajímalo, když právě jsem si měl přijít, jsem se ptala, stíháš to ještě vůbec?
1: Už bohužel ne, no. Kvůli hudbě jako je toho moc, takže bohužel jsem to musel opustit.
0: Ale určitě ti to pomáhá, když vystupuješ na pódiu v té, jako jak se říká, ve stage presence.
1: Stage present? Myslím, že ty pohyby občas jako jsou takový vlastní taneční, jakože si dělám takový občas... blbosti.
0: Takže třeba takhle, ne?
1: Jako mám rád, když děláme třeba s lidma společní pohyby, jakože třeba tleskání, hejbání rukama nahoru dolů prostě a takový věci, jako, tak to mám fakt rád. A...
0: Pořád platí, že je tvým vzorem Sebastian Navrátil? Jako zpěvák?
1: Pořád to platí. Já mám Sebu fakt rád jako od malička a...
0: A jsme minule tady probírali, že jsi mu byl jako podobnej, nebo pořád jsi mu podobnej, ale teď, když jsi přišel, tak já jsem si řekla, tyjo, to je Spider-Man, to je Tom Holland.
1: Nikdo mi to ještě neřekl a je to kompliment, protože mám rád jako a myslím, že vypadá fakt dobře, tyjo, tak ještě musím nabrat nějaký svaly pořádně a pak budu jako Tom Holland.
0: Můžeš dělat toho mladšího Spider-Mana, kdyby byl třeba nějaký jakoby, jo, takový dítě, návrat.
1: Jakože, jo,
0: jako jeho dítě, anebo kdyby vlastně bylo potřeba, aby se v tom filmu vrátil v čase zpátky, tak si myslím, že kdyby tě najali, takže by to úplně jako klaplo v pohodě.
1: No jasně, zvládneš, Hollywood, jako jeden.
0: Zvládneš Beko, stejně jako Tom Holland.

0: No to uvidíte na Animesnu show.
1: To uvidíme už tento pátek, kdy budeš mít největší koncert své dosavadní kariéry. Jak si to máme představit? Co jak se tam bude dít? Pro kolik lidí? Kde to bude?
0: Takže Animesnu show je náš největší koncert zatím, co jsme kdy dělali. A je to největší v tom, že tam budeme mít prostě speciální show. Fakt nechci moc prozrazovat, ale bude hodně speciální. A proč tam přijít? Protože celý jsme se to dělali sami od toho vlastně, co budete pít na baru. Jestli si dáte prostě cokoliv, tak to jsme objednávali my. Dělali jsme si nápoják po prostě zábrany, který tam přivezem, a i po zvuk jsme si dělali sami. A dokonce tam bude náš úplně první merch, který jsme si taky dělali sami. A hodně jsme se na tom dali záležet, no. Těšíme se na to.
1: Já doufám, že pár kousků z merče poputuje i do hitparády Rádia Junior, abychom mohli o něj soutěžit.
0: Určitě
1: protože
0: můžem.
1: To naši posluchači dělají rádi. No a když říkáš, my jsme si to dělali sami, všechno tam, tak kdo je to my? Kdo patří do skupiny Jony?
0: No tak máme, jsme čtyři v kapele, včetně mě, takže na kytaru je David Malášek, který tady je dneska se mnou, a dáme ještě jeden song pak. A bubeník Tom a Honzik na basu, ale musím říct, že v organizaci a nejvíc organizovaný člověk, který ho znám, tak je právě David jako kytarista. A ten jako všechno zařídí prostě a hodně věcí se postará, no, takže taková moje velká pravá ruka v tom.
1: Takže Davida poprosíme, jestli by tady nakráčel ze zákulisí sem k nám i s kytarou, protože kluci nám tady zahrajou kus písničky. No a David nám určitě taky prozradí pár fun facts na Jonyho a Jony na Davida. Tak ahoj, ahoj Davide. Tak ještě když jsme tady si říkali, kdo je v té vaší čtyřce, tak kdo je nejmladší?
0: Kdo je nejmladší? Ty kráso, teď abych nedostal od Honzika to, ale myslím, že Honzik.
1: Kolik je Honzíkovi?
0: Honzíkovi je 14, to je jako mě.
1: Jako basák. Tobě, ale je to teda basák.
0: To basák.
1: Ty jsi zpěvák.
0: Já jsem zpěvák.
1: Taky na něco zahraješ občas?
0: Ty jo, já jako to střídám hodně, obzvláště na koncertu toho bude hodně. Budou bicí, budu hrát na bicí, budu hrát na klavír a budu hrát i na kytaru.
1: No je fakt, že mě se líbí vždycky, když jsou takové ty koncerty, takové ty show, a teď ten zpěvák fakt chvilku hraje na kytaru, pak si sedne dozadu za bicí. Viděla jsem to třeba u Rybiček 48, kdy jejich frontman taky prostě pak si sednul, zahrál na bicí a vypadá to jako fakt cool, protože pak člověk vidí, že ten zpěvák opravdu jako umí i muziku, umí hrát, a když ještě skládá písničky, tak to je naprostá paráda, že to není jenom nějaká showbiznisová rychlokvaška, který někdo napíše text, udělá hudbu, řekne tady si stoupni, udělej tenhle pohyb a tohle zaspívej.
0: Máme rádi ten proces, jako toho dělání těch songů, a obecně jako hudba je prostě krásná věc, takže
2: souhlas.
0: Vám dáme teď jednu hudbu tady.
1: No určitě, zahraje nám na kytaru David Malášek. A já jsem zvědavá, co nám tady teďko naživo zaspíváte a zahrajete, kluci.
0: Tak, bude to úplně živá premiéra našeho nového songu Tanči.
1: Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to.
2: Můžeme.
0: Yeah. Aj. V levý ruce držím drink, v pravý držím tebe.

tancuj dál. Tohle jsem si vždycky přál. Tohle bude na pořád, ale jenom když budeš vedle mě vždycky stát. Doufám, že tohle neskončí, když se díváš do mých očí.

0: umí zpívat. Umí zpívat. Krásný to bylo. Naprostá paráda. Já úplně bych si tady tak hledala ještě další písničku a další naživo takovýhle nádherný koncert, to by se mi moc líbilo.
1: V pátek
0: v Jičíně, samozřejmě. A bude tam i kytarista David Malášek.
2: Je to tak.
0: Kluci, jak jste se teda dali dohromady? Prostě, jak se to stane, že takhle mladí kluci si najednou založí kapelu?
2: Jako neznám větší náhodu asi.
1: Jo, přesně, no.
0: Jak to?
1: Bylo to úplně fakt nejvíc náhodou, protože můj kameraman, který je nejlepší...
0: Počkej, ty máš kameramana svýho?
1: No, úplně svýho,
0: ne. To zní
1: ne.
0: Jako můj kameraman.
1: Ale kameraman, který mě točí mi všechny klipy, aha, fotí mě. A vlastně myslím, že... To je člověk, který mě brutálně moc jako podporuje v hudbě, tak prostě Davida sledoval a já jsem jednou prostě dal ranní scrolling. Prostě když se ráno zbudíte a prostě otevřete ten Instagram a prostě doom scrollujete tam, tak na mě vyskočil tady David, jak hraje song od Adama Mišíka. A říkám, OK, jako to je dobrý. Já jsem zrovna v tu dobu jako hledal kytaristu a tak se podívám na jeho profil a říkám, že ho sleduje ten kameraman a ten kameraman jako je fakt zlatý člověk prostě. Já říkám, tak ten sleduje jenom fakt jako zlatý lidi. A tak jsem Davidovi napsal a zavolal a tak to vlastně dopadlo a ty tady...
2: Tak to jsem ani nevěděl, že to
1: vážíme.
0: No ale pozor, jako to se ti takhle může někdo líbit na Instagramu, ale může bydlet třeba v Aši. No. Nebo v Bratislavě, a nebo třeba v Los Angeles, ale kde bydlíš?
2: Nebo v Praze.
0: Nebo v Praze, takže bydlíš v Praze
2: jo.
0: A jezdíš za Jonym hrát v jeho kapele.
2: Jo.
0: Což je super, ano. Jako.
1: Jezdí do Jičína.
0: Jezdíš do Jičína. A pak tam máte ještě další?
1: Máme další kluky.
0: A ty jsou z Jičína, anebo taky dojíždí? Ostatní jsou z Jičína. Mm.
1: To jsem říkal minule. Honzik je basák a ten je skoro můj soused. A ten na nic nehrál, toho jsem překecal, protože jsem potřeboval basáka a on říkal, že na co budu hrát, to budu hrát maximálně tak na triangle, ne? A říkám, pojď, se naučíš na basu a to bude dobrý.
0: Počkej, takže ty jsi mu řekl, že se musí naučit hrát na basu a on to stihnul a může hrát u tebe v kapel?
1: Tak to bylo hodně při zrodu, jako, to jsem byl jako ještě v hudebních plenkách, takže v tu dobu, ale jo, naučil se to pěkně a hraje jak hraje Spartesu. Super.
0: Já si pamatuju, když jsem tě tady měla minule na rozhovoru, jak jsi říkal, že když jsi byl malej, takže jsi úplně začal plakat, když jsi dostal své první bubny.
1: Hmm. Jo, byl jsem z toho hrozně nadšený, jelikož jsem se fakt dlouho přál a hrál jsem jako na cokoliv, co šlo do čeho mlátit, tak jsem na to hrál. No, takže...
0: Už od kolika?
1: Ty kráso, úplně od malička, jako mám videa, jak, co já nevím, tříletej určitě, plastový bubny a já jako jel jsem, ale jako teď jsem koukal na ty videa, bylo to jako cca dobrý, jsem jako koukal, že už ve 3 letech jsem jako cca držel rytmus.
0: Takže kluci, měli jste to tak oba dva, že už od malička jste cítili, že chcete jít cestou hudby, že se chcete věnovat hudbě, zpívat, vystupovat na pódiích?
2: Já jsem to jako tak nějak zjišťoval průběžně, já jsem chodil do zvušky na housle a potom taky na bicí, ale pak až jsem se jako kytaru jsem se naučil sám a pak až jsem jako zjišťoval, že vlastně hudba je fakt to, co bych chtěl dělat a tak no. Takže rozhodně jsem to měl od 3 let, jak tady kolega, trošku později jsem to měl.
0: A ty jsi to měl prostě od jak živa, prostě chci zpívat,
1: já
0: tancovat.
1: Já mám hudbu nade vše, jakože cokoliv, jako hudba vždycky vede.
0: Já musím říct, že jsem tady měla i Plška
1: Matěje
0: a je to strašně vtipný, když se člověk baví takhle s váma zažranýma hudebníkama, protože vy opravdu jako žijete tou hudbou a naplňuje to 95% vašeho času. A když jsem se ho ptala, no a co třeba nějaký jako další kroužky, chodíš na něco? A ne, prostě jako hudba, prostě jasně. Chcem zpívat, jo, jasně, udělej si k tomu nějaký sítě, storíčka, aby to tak bylo, ale je vidět, že když někdo tu hudbu v sobě má, tak tím, že od rána do rána, v podstatě, prostě 24/7. No tak holky a kluci, pokud byste se chtěli našich hostů na něco zeptat, tak určitě volejte. Bezplatná telefonní linka je 800-199-199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše dotazy a my si teď tady pustíme Sny od Jonyho.

0: Net. Posloucháte Klub Rádia Junior, kde máme dneska Jonyho. A Jony, minule, když jsem tě tady měla, tak si nebyl vůbec k zastavení, jo, před tím rokem a půl. Pořád si mluvil, jo, a říkal si mi, jo, to je v pohodě, jakože si to klidně odmoderuješ celý sám. Teď po tom roce a půl sleduju, že už jako docela přemýšlíš nad tím, co řekneš.
1: No, taky občas nepřemýšlím nad tím, co řeknu, ale jo, jako myslím, že to letí a prostě jsem starší a všechen jakoby mindset, který mám, se taky myslím posunul a já jsem se posunul, takže.
0: Tak jaký je Jony teď oproti tomu Jonymu, kterého já znám před tím rokem a půl? Jak vypadají tvoje dny?
1: Jak vypadají moje dny?
0: Nad čím přemýšlíš?
1: Tak moje prázdninové dny teda byly hodně, už to řeknu, jako to není práce, ale prostě pracovní, protože jsme makali od rána do večera na tý show a ať to bylo prostě, že jsme zařizovali to jsme mohli, jako třeba to pití, nebo ať jsme dělali ten merch, nebo fotili, točili videa, takže od rána do večera, už to řeknu, ráno jsem vstál, čekoval jsem zprávy od kluků, co prostě dneska mám natočit, no, co jdem dělat, a spoustu hodin volání a spoustu hodin práce, no. Teď na poslední chvíli vlastně je to ready prostě, hrozně se na to těším, to jo.
0: No je pravda, že jsme tady opravdu před pár dnů před tím, než to vypukne. Máš i trošku trému před tím velkým koncertem, anebo je ještě hodně věcí, co se musí připravit, nebo už je to tak jako na pohodičku?
1: No, jelikož si tohle děláme sami, tak v životě mě nenapadlo, jak to může být takhle složitý. I když si ten proces užívám, ale jsou chvíle, které si fakt neužívám a to jsou třeba komplikace, které zatím nejsou, jsou jenom takový malý prostě, který se dá vždycky vyřešit. Ale jelikož my jsme ten hlavní jakoby organizátor, takže já když to řeknu takhle, tak když nám se rozbije prostě já nevím, lednička, tak my tam jdeme jako spravit, protože my si to prostě děláme a scháněli jsme, moji kamarádi vlastně budou všechno dělat, prodávat merch, prodávat kytary, nebo dělat jako na baru, nebo u vstupu, všechno jsou jako moji známí kamarádi, takže to bylo jako hodně náročné. No?
0: Taky jsi vystupoval na spoustě festivalech, jsem tak jako tě občas někde jako zahlídla.
1: Hráli jsme letos, mega jsem si to užil, tak to bylo skoro každý víkend a hráli jsme Plzeň, Slavkov, U Brna, Hradec, to bylo skvělý. Mega jsme si to užili a bylo to super, byl to Bezva Fest, jmenuje ten festival. A je to rodinný festival, pro děti hlavně, ale byly tam, myslím, všechny věkové kategorie a my jsme si to hrozně užili.
0: Když už někde zpíváš, vidíš, že ti lidé, co na tebe přijdou, si zpívají s tebou? Že znají ty tvoje texty?
1: Jako nějaký písničky ano, nějaký ještě ne. Ale myslím, že na našem koncertě se to všichni určitě naučí a budou zpívat s náma. Moc se na to těším.
0: Bož ti tam můžeš udělat, že tam uděláš taky to karaoke, takovou tu promítačku a tam půjde ten text. A ty všichni zpívejte se mnou.
1: No tak to doufám, že budou umět už všichni.
0: No jasně, to už budou umět. Jako. A jestli ne teďko, tak během roku 100%.
1: Určitě.
0: Máš nějaké další plány, kam chcete se skupinou směřovat?
1: Aha. Určitě další plány. Máme teď teda po koncertě, bychom chtěli trošku odpočinout od toho plánování a stresu a všeho, jelikož je to fakt náročný, takže chceme se teď zaměřit na psání písniček a vlastně dělat trošku novýho Jonyho. Ještě nechci úplně prozrazovat, ale v tom zvuku a v těch písničkách a tak. Takže určitě se máte na co těšit.
0: Ty jsi mi vlastně vysvětloval, že ty jsi jakoby Jonáš Morávek, ale říkáš si taky Jony, ale vlastně celá ta skupina, ve které jste, tak to je prostě Jony ještě ano. S velkýma písmenama?
1: S velkýma písmenama. Jony.
0: Tak se můžeme těšit na spoustu dalších super songů od vás. Bude některý z nich i v angličtině?
1: Do angličtiny, jako nevím, může být za 5 let, můžu zase říkat něco jiného, takže to nevím. Ale zatím, teda teď v tuhle dobu bych angličtině nechtěl zpívat, chci hlavně na to český publikum mířit.
0: Mm-hmm. Texty si píšeš hlavně ty, nebo ti někdo pomáhá?
1: Teda poslední song jsme dělali tady s Davidem, ale ty texty si píšu hlavně já, jako fakt miluju ten proces prostě. My tam naházíme rýmy, jako zasmějem se u toho, je to mega sranda, jako psaní těch textů, když takhle děláme spolu. A naopak, když to dělám sám, prostě smutný song, to prostě se vypíšu a to mi je vlastně hrozně dobře, takže... Mám to rád.
0: Takže ta hudba pro tebe je jako nějaká taková terapie.
1: Hudba
0: ve které...
1: je velká terapie.
0: Kdy ti hudba jako hodně třeba pomohla, když jsi byl jako smutný, něco se třeba stalo, nebo a fakt ti jako
1: tak hudba,
0: udržela?
1: Hudba mě provází jako celý život, musím říct. A ať je to prostě chvílema, kdy jsem úplně nejvíc happy a je prostě sunny den a já si jdu se sluchátkama a jsem nejvíc šťastný. A naopak, když prostě prší a nemám úplně nejlepší den, tak ta hudba mě provází celým životem, celým dnem a vlastně celý můj život a pomáhá mi ve všech situacích.
0: Až budeš velký, ještě možná pár centimetrů po vyrostech a pár dalších roků přibude, kde se vidíš? Vidíš se fakt jako ten zpěvák se svojí kapelou, co bude jezdit po těch velkých akcích, nebo tam máš ještě nějaký další představy, čemu by ses chtěl věnovat?
1: Tuhle otázku jsem si taky kladl zrovna pár týdnů zpátky, kde se vlastně jako za těch pár let vidím. Vidím se prostě jako v obleku a s nějakýma papírama, nebo se vidím prostě na stage s klukama. A řekl jsem si, že se vidím na stage s klukama. Takže budu dělat proto všechno, abych se tam jenom neviděl teď, ale aby se to fakt stalo.
0: Abys byl prostě profesionálním zpěvákem, který vyhrává slavíky a všechny další
1: jo,
0: takovýhle.
1: Tak to je už jako ještě jiný level, ale samozřejmě.
0: Ceny anděl a podobně.
1: To jo, mega.
0: Ale je to tam někde schovaný, někde tam vzadu, jako no, že to by bylo fajn.
1: To by bylo mega fajn, ale to je ještě, myslím, další level.
0: Ale zas na druhou stranu tolik jako mladých zpěváků ve tvém věku, kteří už jakoby tvoří takovouhle muziku, zas tolik není, takže máš docela náskok.
1: Je to tak, ale myslím, že čím dál víc, čím jsem starší, čím dál víc přibývají a uvidíme, no. Ale hrozně rád, jako jsem rád, že se podporujem takhle jako mladí zpěváci a tak. Hodně kamarádím takhle s klukama, co to dělají taky a myslím, že to je super, jako dělat hudbu.
0: A nejenom s klukama, například i s Viktorií Molcár jste společně naspívali písničku Závidíš a to si právě teď pustíme.

0: To byl 14-letý Jony a další mladá a taky možná 14-letá zpěvačka Viktorie Molcar, nebo 15-letá.
1: To jo, nevím teď.
0: Zdravíme Viktorku, taky byla v hitparádě Rádia Junior a taky si můžete poslechnout náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior. Teď jsme zrovna tady s Jonem řešili, co by o něm asi chtěli vidět faninky, že jo? Jony říkal.
1: Já jsem říkal, že faninky by chtěli vidět. Jestli mám holku, jaký mám telefonní číslo, jaký mám domácí mazlíčky třeba.
0: Ano, tak co nám z toho prozradíš? Takže za prvé,
1: neprozradím, za druhé také neprozradím, ale za třetí mám domácí mazličky a mám pejska a kočičku. A náš pejsek se jmenuje Amy, je to holka a je to ten nejzlatější pes, který ho znám. Jakoby ona prostě, jak hodně jezdíme pryč, tak je u babičky s dědou, protože ty on úplně taky miluje prostě a ona je prostě hrozně milující, jakoby hrozně ráda se mazlí a kdykoliv prostě jenom sedím a mám takhle ruku dole, tak ona vždycky přijde pod ní, abych ji hladil a je hrozně skvělá.
0: A co to je za rasu?
1: Entlebuský salašnický pes.
0: Co to znamená? Takže je velká, malá,
1: je
0: chlupatá.
1: Střední, je střední, má, nemá úplně nejkratší chlupy, má krátký, není úplně velká chlupatá, ale basej se s ní dá. Každopádně je mi tak ke kolenou a je černá, no.
0: Mm-hmm. Takže to je pejsek, pak máš ještě kočičky.
1: Kočičku. A naše kočička, teda jsem chtěla, aby se začátku jmenovala Kitka, protože mi to přišlo hodně originální.
0: Aha. Kitku měla moje máma, když byla malá,
1: Kitka.
0: Černou kitku.
1: Aha, já jsem myslela jako Kit Kat, jako ta sušenka. No, to se neuchytilo a začal jsem jí říkat Míca, no, takže...
0: Takže Micinka, klasika.
1: Takže Micinka. Mm-hmm. Ale ta je taky skvělá, jako vždycky nám mňouká, když má hlad, ale občas nám zabíjí nějaký myši, nám je donese před dveře, takže vždycky mamka tyjo, se zděsí, že to má myš vždycky ráno, ale zlatá.
0: Kdyby jsi mohl přát jakékoliv zvíře mít doma, tak které by to bylo?
1: Kdybych si mohl... tak by to byl... Tygr, bílej tygr.
0: Taky mám ráda velký kočkovitý šelmy.
1: Mám to, ale to možná bych se toho trošku bál. Jako.
0: A kdyby ty se sám mohl na chvíli stát zvířetem, tak bys byl ten tygr?
1: Tak to nevím. Jak kdybych byl zvíře, tak bych asi byl... Co byste řekli, že bych byl za zvíře? Asi kdybych byl zvíře.
0: Nápověda z publika tamhle a nic, ticho a je nic? Tam. Viděl by se spíš jako nějaký savec nebo spíš jako pták, který lítá v oblacích, nebo mořská nějaká potvůrka, která si může plavat kam chce?
1: Jakoby já mám hrozně rád volnost, takže ten pták mi je blízký, ale
0: zase orel?
1: Zase znamením ryba, takže mám rád hrozně vodu. Takže
0: nějaký vodní pták třeba bys taky mohl.
1: Nějaký vodní pták... To nevím, no. Zase si rád pospím, takže teď mi napad medvěd. Podle mě bych byl každý den něco jiného.
0: To je ideální odpověď, jako stejně, když se ptají, jaké chceš přání a ty řekneš nekonečno dalších přání, takže tadyhle to je taky super, super tip. Nám přišel dotaz od Káti Veselkové. Dobrý den, chtěla bych se zeptat Jonyho, jak to v pátek občerstvení, aha, tak asi na občerstvení na tvém koncertě, jelikož ráda teď vařím a peču, učím se na kytaru a moc mě to baví a na klavír jsem chodila soukromně, co ráda dělám, uklízím u postižených dětí v apropu Soudná Jičín. Dorazíš někdy k nám? Jinak Jondovi děkuji za všechno, za jeho písničky, tenkrát mě psychicky, jsem měla nějaké psychické problémy a on mi řekl, že ten pravý jednou přijde. Ano, přišel Honzík a v pátek jdeme spolu. Káťa Veselková, takže vidíš, velká faninka tě napsala.
1: Ahoj, zdravím, to je faninka z Jičína. No
0: a možná přinese taky nějaké občerstvení, se jsem to dobře pochopila.
1: No, je to možný.
0: Napeče nějaký koláče. Jaký máš nejradši, Jony?
1: Jaký mám nejradši? Babičiny určitě.
0: Babiče
1: má nejradši.
0: S tvarohem nebo...
1: To jakýkoliv. Babička dělá vždycky, přijedou kluci na zkoušku, jak napeče buchtu a potom milujem.
0: Takže zdravíme moc Káťu a určitě se uvidíte teda na akci, která bude už tento pátek. Od kolika?
1: Těšíme se. Open doors jsou v 18.30, otevření dveří a naše Ani ve snu show, největší show dosavadní kariéry, začíná v 20.00.
0: Budou ohně?
1: To se nechte
0: překvapit. Je to indoor, já vím, je to vevnitř.
1: Ohně teda musím přiznat, že nebudou.
0: No to by bylo nebezpečný. No, ty jsou no. Většinou venku, jako když je show venku někde na festivalu, tak třeba vím, že zrovna ten Sebastian Navrátil.
1: Jo, ohně ten má ohně, to je hodně hustý. Ale ještě nejsme Sebastian Navrátil, ale určitě show bude velká, jako kdyby jsme byli Sebastian Navrátil. A myslím, že to bude taková naše menší O2 Arena, ale určitě bude spoustu překvapení, třeba jako ohně, ale ohně nebudou.
0: A taky další hosté, protože tam budeš mít i dalšího kámoše, podobně starého jako ty, taky jsme ho měli v hitparádě Rádia Junior.
1: To Big Freya přijede, můj kámoš, no moc se na ně těším, zaspíváme si jednu spolu písničku, nebo je to teda společná písnička, bude to cover, a těším se na ně, je to hrozně fajn kluk, takže ho tímhle zdravím a těším se v pátek, bro.
0: Já vím, že v hitparádě aktuálně si taky v jednom songu, a to konkrétně Tohle není love song, kde vedle tebe zpívají i Rebelky, Adam Seidl, Honzino, Matty Wop a tak dál, a ten taky skvěle boduje v naší hitparádě, takže teď budeš mít dokonce dvě písničky v hitparádě, takže jsem zvědavá, pro co budeš hlasovat.
1: To jo, budu asi mít dva mobily a dva hlasy budu dávat.
0: To je pravda,
1: asi.
0: To je ideální řešení, to takhle vyřešit. Máme nový školní rok. Ty samozřejmě vedle toho, že zpíváš, tak budeš muset chodit do školy. Mm-hmm. Budou i nějaký kroužky? Nebo už vůbec nic?
1: Krásně,
0: prostě?
1: Já fakt jako jedu tu hudbu, takže od rána do večera jako hudba.
0: Takže škola, předměty, písemky,
1: a možná taky náročnější v 9. třídě. Jako, no to takže jo. Že ještě na tom gimplu, takže taky jako se musím učit někdy, ale hodně hudby, furt je něco.
0: Říká náš dnešní host, 14-letý Jony. Jony, my ti moc děkujeme za to, že jsi dorazil sem k nám do vysílání Rádia Junior. Ještě něco, co bys chtěl na závěr říct svým fanouškům a faninkám a našim posluchačům Rádia Junior?
1: Každopádně chtěl bych pozvat je i vás na náš koncert, doufám, že se uvidíme. A těším se na vás, no. Budou nový projekty v roce 2026-2027 a máte se na co těšit.
0: Já se taky moc těším do Jičina, protože tam budu vystupovat o týden později zrovna na akci Jičín město pohádky, kde v pátek taky v 15.30 budeme mít pohádkový koncert se zpěvačkou Adélkou Křivánkovou, tak třeba tam uvidím i tebe. Budeš někde kroužit okolo?
1: To jo, můžu se určitě přijít podívat, tak no, já se přijdu podívat.
0: Třeba bys nám tam taky mohl něco zaspívat.
1: Tak uvidíme.
0: Uvidíme, necháme si překvapit, rozhodně Jičín teďko jede a já moc děkuju Jonymu, že přišel sem k nám do našeho vysílání a budu se těšit, že zase někdy dorazíš a že probereme další zajímavosti a třeba jestli máš tu holku, zase řekneme zase znova, že jo?
1: Tak to uslyšíte příště.
0: Měj se krásně, ahoj, loučí se Klára Nováková a tenhle rozhovor si určitě můžete najít i na YouTube kanálu Rádia Junior.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mourovatý Mefisto a jeho pán, malý Sleo, spolu spokojeně vedou pánskou domácnost. Ale jednoho dne se kocourek dozví, že Leo má přítelkyni, kterou chce pozvat na večeři. Mefisto dostane výborný nápad a přinese oběma ke slavnostní večeři dárek. Poslechněte si, jestli ho za něj Leo a Alice pochválili. Dnešní pohádka se jmenuje Jak jsem přinesl pánovi dárek.

0: Dobrý večer, děti. Pomalu jsem si zvykal na nový domov v Boloni. Městu velelo léto. Vzduch byl horký, ulice rozpálené sluncem. Boloňané zalézali do stínu pod podloubí, která se táhla všude podél ulic. Horko bylo i v bytě, ale objevil jsem několik studenějších pelíšků, kde se dalo schladit. Třeba včera jsem si ustlal v plechovém dřezu v kuchyni. Když jsem se z něj dnes ráno vydrápal, sluníčko už zase svítilo jako o závod. Protáhl jsem si přední nohy, pak zadní a nakonec hřbet. Ranní rozcvička mě probrala a já dostal hlad. V kuchyni u lednice ležela moje miska. Prázdná. Z toho jsem pochopil, že se Leo ještě neprobudil. Zavlnil jsem nespokojeně vousky a vydal se za ním do ložnice. Ležel na boku a hlasitě oddychoval. Uvelebil jsem se u polštáře a upřeně hleděl na jeho spící hlavu. Protože se nic nedělo, zamňoukal jsem. Jen tak potichoučku. Leo se zavrtěl, zamihotal řasami a spal dál. Zamňoukal jsem tedy hlasitěji. Otevřel oči a zahuhlal. Čau, Mephisto. Dobré ráno. Na to zívl a otočil se ke mně zády. Měl jsem strach, aby znovu neusnul, tak jsem zamňoukal do třetice a pěkně hlasitě. Já vím, že máš hlad, však už jdu. Zahučel a posadil se. Pak vsunul jednu nohu do pantofle. Druhý pantofel vězel pod postelí. Kdybys byl pes, dal bych ti teď povel přines. A nemusel bych se zhýbat pro tu druhou bačkoru. Škádlil mě. Věděl jsem, že mě jen tak zlobí, ale stejně mě to naštvalo. Odfrknul jsem si, abych dal najevo, že o to být psem fakt nestojím. Leo konečně vstal a odešel do kuchyně chystat nám snídani. Sobě uvařil kávu, slupl malý koláček a já dostal granule s tuňákem z konzervy. Abych dal najevo, že jsem spokojený, začal jsem vrnět a lehl si mu pod nohy. Pak jsem vyskočil na parapet a sledoval, jak mi je nádobí. Když s tím byl hotov, nachystal se na malování. Připravil si barvy, štětce a posunul malířský stojan blíž k oknu. Chvilku koukal na obraz, chvíli ven, slunce se tam činilo. Ozařovalo vršky střech, věží a stromů a vrhalo dlouhé stíny. Boloňa pomalu ožívala. Při malování mi prozradil, že večer přijde návštěva. Představím ti Alici, svou přítelkyni. Oznamoval mi nadšeně, jako kdybych já z toho měl mít kdo ví jakou radost. Zase někdo nový v mém životě. A k večeři budou těstoviny s boloňským ragu, pokračoval Leo. Alice tohle jídlo miluje. Netušil jsem, co je ragu, ale znělo mi to dobře. Na chvilku jsem si schrupnul a když jsem se probudil, Leo byl s malováním hotový. Tvářil se spokojeně a vesele si prospěvoval. Pak vyrazil na nákup. Taky jsem se šel trochu provětrat. A když jsem se vrátil, Leo byl už doma. Viděl jsem, že kromě jídla koupil květiny pro Alici a sobě noviny. Než je celé přečetl, přišel podvečer. Město se zbarvilo do zlata. Stíny už se zase táhly, ale utíkaly na druhou stranu než po ránu. Nastal čas vařit večeři. Leo si nachystal maso, rajčata a další pochoutky a nesmírně dlouho je pak dusil ve veliké pánvi. Vonělo to náramně. Ale Leo mě odehnal z kuchyňské linky a řekl, že to červené vonavé v pánvi je ragu. Ještě uvařím těstoviny a nastrouhám sýr, vysvětlil, vyndal ze sáčku světlé klubko placatých nudlí a hodil do vroucí vody. Těmhle těstovinám se říká tagliatelle, Mephisto. A tohle je parmezán, dodal a nechal mě přivonět ke žlutému trojhránku sýra. Parmezán mi voněl ještě lépe než ragu. Leo se s ním posadil ke stolu. Začal jsem se mu láskyplně otírat o nohu, jak mě to učila Mia. Tak dlouho jsem na něj dělal loudivé oči, až mi kousek té dobroty dal. Tak popošel k oknu vyhlížet Alici. Nechal jsem ho samotného a šel se juknout do parku za ptáčky. Když jsem se vracel, nějaká dívka stála u vrátek a mávala Leovi do okna. Alice. Vyskočil jsem na kamennou zítku a prohlížel si ji. Její vlasy připomínaly havrana. Měl jsem pro Lea nachystaný malý dárek. Těšil jsem se, až mu ho předám. Ale ještě počkám. Na tu správnou chvíli. Leo se běhl pro Alici a doprovodil ji nahoru. Brzy už stáli oba v pokoji. Nakukoval jsem dovnitř po otevřeným oknem a vyčkával. Na stole hořely dvě svíčky a večeře byla připravená. Zasedli proti sobě a dali se do jídla. Krásně to voní i chutná. Pochvalovala si Alice a jak zhlédla, uviděla mě v okně. Tvářil jsem se přátelsky, ale také důležitě. Nemohl jsem se dočkat, až ukážu Leovi svůj dárek. Ráno se mi posmíval, že nejsem pes. Teď se bude divit. Kdybych byl pes, nikdy bych neulovil tohle. Skočil jsem do pokoje, hupsnul na stůl, otevřel tlamičku a předvedl oběma svůj úlovek. Ptáka, co jsem chytil v zahradě. Ale co to? Leo nevypadal, že by měl z dárku radost. Alice vyskočila ze židle a začala pištět. Div mi to neutrhlo uši. Mefisto, co to má znamenat? Taková kočičina, styď se. Jsi přece slušně vychovaný, huboval mě Leo. Ptáka zabalil do novin, otevřel dveře a pokynul mi, abych odešel. Vyklouzl jsem uraženě na chodbu a vyběhl na půdu. Zůstal jsem tam celý večer. Zlobil jsem se. Dnes už se domů nevrátím. Leda by pán zůstal sám. To bych si svůj návrat možná rozmyslel. Setmělo se. Nad hlavou jsem zaslechl šramot, jako když se někdo prochází po střeše. Vydal jsem se nahoru na výzvědy. Avida, Mia, moje kočičí přítelkyně, tam seděla za komínem. Pustila mě vedle sebe. Postěžoval jsem si, jak jsem nepochodil s dárkem. Mia mě dokázala pochopit a utěšit. Naklonila ke mně svou krásnou hlavičku a pohladila mě ocáskem. Pozdě večer Leo vyrazil ven, aby doprovodil Alici domů. Když se vracel, podíval se vzhůru ke komínu. Byla už tma, ale poznal mě. Vidím, Mefisto, že máš taky společnost. Zahlaholil vesele směrem ke mně. Hned se mi začalo chtít domů. Rozloučil jsem se s Mijou a proklouzl po otevřeným oknem dovnitř. Zalezl jsem pod skříň a pokukoval odtamtud po Leovi. Jakože se ještě zlobím za ten vyhazov, ale už ne tolik. Hlavně, že už je pryč Alice. Má sice hezké vlasy, ale piští a nerozumí lovu ani jiným kočičinám. Ještě trucuješ, ďáblíku. No tak už pojď ke mně. Pronesl Leo vlídně a poplácal se po kolenou. Hned jsem se rozběhl a skočil mu na klín. Tak dlouho jsem mu vrněl v náruči, až jsem usnul. Zdálo se mi, že sedím s Mijou za komínem. Ocásky máme propletené a já zpívám jí i celé Boloni hlubokým podmanivým hlasem kočičí serenádu. A teď už čau, děti, a dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Do staré dřevěné malované truhly se nedávají jenom šaty nebo peřiny, ale i písničky a pohádky, třeba jako ta dnešní. Jmenuje se Perníková pohádka. Napsala ji Marie Kubátová. Režie v roce 2005 Maria Křepelková. Hrají Ljuba Skořepová, Petra Špindlerová, Ladislav Trojan a další.

0: Moji milí, kteří putujete všedním dnem jako pěšáci, povíme vám o truhlici pokladů, která se otevírá pro chudé a smutné. Je to prostá dřevěná truhla, do jaké vaše prababičky ukládali výbavní plátna pro nevěsty. Je však malovaná, jakoby na víko
1: louka otiskla všechny barvy květů a ptáci tam uložili partesy svých písní.
0: Ta truhlice má dvě přihrádky. V jedné jsou uloženy pohádky, v druhé písničky. Nad pohádkovou přihrádkou je namalován měsíček. Vždyť měsíc je patronem snů.
1: A nad druhou k motříčku je slunce, které provází člověka bílým dnem.
0: Každá z přihrádek má svého opatrovníka.
1: Tím prvním je pohádkář.
0: Ano, ano, jsem to já. Jsem pohádkář a nejsem lhář.
2: Pohádka je dobré zboží, chudák do ní

0: Čekajím to vyplní.
1: Nad písničkovou přihrádkou kmotřičkuju já. A kdo jsem? Představ mě, bohátkáři.
2: No, starodávný brach v šosatém kabátě s kokardou na klopě a v klobouku širáku s vybledlou už pentlí. Starosvat ti říkali.
1: A já zas říkám, že není bezpečnější schránka než písnička. Do ní ukládají lidé své radosti i žaly. Vejde se tam celý život.
2: Sny do pohádek, život do písní.
1: Proč ne? Já příkladně opatruju partesy jedné kapely z časů vašich dědů. Hrávali o bálech, o poutích, o svatbách a provázeli neboštíky až po nebeskou bránu. A sešitek uchovávám v šose, aby všechno dění provázelo i krasořečnění. Bylo úkolem starosvata spřádat řeči tak, aby k uchu i k srdci dolehla spanilost slov o lásce a milování, která nadlehčuje všechno putování světem.
2: Zaviňme tedy ta vzácná slova do pavoučího předení pohádky, aby došla a cestou se jim neublížilo. Aby i k vám, kteří nám nasloucháte, dolehla písnička a nesla se medová vůně perníkových srdcí s nápisem z lásky.
1: Teď pootevřeme víko malované truhličky
2: a prostře se pohádka, jak písničkami vyšívaný šátek.
3: Já, trpaslík Moudrý Vous, jako předseda rady moudrých jsem vás svolal po spolitosti lesů i vod, abyste vyslechli a posoudili případ porušení hranic pohádkového království. Předkládám Velké radě moudrých případ Jezinky. Nechť předstoupí před naše shromáždění.
4: Ach, jichouhej.
3: Žaloba viní Jezinku z neblahého činu únosu dítěte. To ona unesla Jelenovi, našemu zlatoparohému králi, Smolička Pacholička.
4: Hlásím se já, Liška, za všechny lesní matky. Vaše ctihodnosti, my tomu činu Jezinky nerozumíme. Ukrást mladé maso a předhodit je vlastním dětem, to známe všechny. To není nic nepravého, protože jíst se musí.
3: Tak jest, zákon o nasycení hladu splývá se zákonem o zachování života.
4: Ale ukrást si Smolíčka Pacholíčka jen tak, to je něco, co sem větry nebo houbaři zanesli jako nákazu. Fí.
5: Matka Liška má pravdu. Lidé by měli být souzeni.
3: Klid na sněmovním palouku. Perníková Ježibaba Vička bude-li zapotřebí její svědecké výpovědi.
5: Ale já to musím říct. Čeho se lidem nedostává v jejich světě? Zatím putují do království pohádek. Sem k nám se trmácejí přes devatery hory a sedmero moří. Derou se trním a hložím. A nesou na svých kabátech člověčinu, kterou vítr roznáší jako semena bodláku. Pak to takhle dopadá. Z hladu posladkým nám tu lidi loupou z perníkových chaloupek perníček. A naše rusalky namísto hejkalu a lesních mužů mám měj Honzi a Prince.
3: Nemluvíte k věci o sobě.
5: No jak by ne? Povídám, na vině jsou lidi.
3: Pro spravedlivé posouzení případu povolávám na sněmovní palouk jako poradce poustevníka. Ten muž žije na pomezí mezi oběma světy. Poustevnu má v lesním království, kde je živ z kořínků bylin, a z lidského království k němu chodí urození i neurození složit tíhu hříšné duše. Prosím poustevníka na poradní pařízek.
6: Děkuji za důvěru. A slibuji předsedovi shromáždění při jeho moudrém Vousu, že se ujímám té záležitosti se vší úctou ke spravedlnosti a pravdě.
7: Předstup blíž. Hříšnice!
5: Takhle tedy ne. Prosím o slovo. Tady velebnej pán na poradním pařízku čeká, že holka padne jako hříšná majdalena na kolena. Ale ona mlčí jako bezbraný školák na hanbě. Proto se ujímám slova, co by pěstounka, která za provinilý děvče odpovídá.
8: Nuž tedy, přistup blíž, dcero.
5: Jaká pak dcera, pane? Což pak ona ví, čí je? Kňouralo to a mňoukalo na pasece jako ztracený kotě. Tak jsem to sebrala a přihodila do nůše s perníkem.
3: Rada bere rodinné poměry Jezinky na vědomí. Otec a matka neznámí, pěstounkou Ježibaba bytem v perníkové chaloupce v Černém lese. Perníková hospodyně ať tedy usedne na pařízek svědků.
5: Jak pak bych mohla sedět, když to ve mně bublá ctihodnosti? Ach, to jsem si na sebe upletla, bič. Důčiště bylo neposedný jak bez kořínků. Pán Bůh ví, co pořád hledalo a smejčilo po všech koutech. Jeden, aby měl čtyři oči na hlídání. Rádo si lízlo z mých kotlíků a do všeho strčilo prst. Však mu taky dva narostly o půl coule delší, když je smočilo kam nemělo. No, jak mě ukaž.
3: Charakteristické znamení, na pravé ruce deformace, ukazovák a prostředník dvojnásobné délky.
5: Měla jsem tehdy takovou zakázku, líběji dovolit ctihodnosti. Právě od trpaslíku. Chtěli být na úplňkovej bál o coul větší. A tak jsem vařila arkánum, hárum, fárum, prodloužánum. A malá tam strčila prsty, aby ochutnala. Ještě, že jsem to zblejskla dřív, než si lízla. Pán Bůh ví, jak by to dopadlo.
3: No dobře, dobře. Ale co bylo dál?
5: No co by? Vyšlehala se mi pometlem. Ale marná věc, ty dva prstejčky zůstaly už všetečně dlouhý.
3: Nás zajímá únos smolíčka.
5: A k tomu se taky dostanu. A právě ty dva dlouhý prsty strkala do každý škvíry a nahlížela, kam se nesmělo. I oponu mezi dnem a nocí rozhrnula a nahlídla tam, kde začíná sluneční svět.
9: Svítilo tam bílé slunce.
5: No právě. Slavný soude, my jsme bytosti měsíčního světa a do slunečního království vstupujeme k lidem jen do pohádek a snů. Bratříčkování mezi tím, co je a co se jen zdá, nadělá z matky. Já chtěla holku uchránit, jenže ona strčila svý přerostlý drápky mezi den a noc, rozdrápla škvíru, lízla si, ochutnala a zachtělo se jí toho.
6: Přesněji. Ať svědkyně upřesní, čeho se obžalované Jezince zachtělo.
3: Poustevník má pravdu. Mluvte, perníková hospodyně.
5: Když to je těžká věc. Velebný pán je svatý muž a anděl boží ho chrání od světských pokušení. Děvče dorůstalo v panu. Nejspíš se jí zachtělo vědět, jak je to u lidí, když v lese troubí jeleni a tokají tetřevy. Tehdy šlehla Jonáka ostružinovým proutkem, až okrvavěl.
9: Svítilo medové slunce.
5: Jo, jo, bylo to o polednách. A pastevec, namísto aby vyhnal ovce z jeteliště, chrůnil pod mezí. Jezinka se mu prodrápla do snu. Pár týdnů pak brousil paloukem sem a tam a hledal ji, jako by překročil bludnej kořen.
8: Měla jste s tím trápením přijít za mnou a svěřit tíhu duše, perníková hospodyně. Uložil bych paně pokání.
5: Holka dostala domácí vězení.
6: Měla dostat i tvrdé lože.
5: Myslela jsem si, že až vyroste, bude mi pomáhat s nůší. Ale co pak jí můžu postavit ke krámku, kde hoši kupují panám srdcata s nápisem z lásky? Šlehne někoho ostružením a já budu mi zakázanou živnost.
3: Vzala jste ji někdy do vsi?
5: Vzala, ale bylo to jen pro neplechu.
9: Svítilo tehdy červené slunce.
5: Jo. V tom podvečeru plným červánků šlehla proutkem starostova syna. Koupil srdce a na místo mlinářově dceři je složil Jezince do zástěry. Pán starosta zakročil, ale Jezinka mu těmi drápky rozdrápla i jeho spaní a ukázala se mu ve snu lehkonohá a vedle něj funěla v kanafasu paní máma jak bečka.
6: Pomni, obžalovaná jezinko, pomni, že žiješ životem dcery lesa. Musíš se postit od vší člověčiny.
5: A co myslíte, že jsme dělali, slavnej soude? Ve sklepě se mi držela, když ve vsi vyhrávali. Ale stejně si vydrápla z kulinu, aby slyšela, co vítr nese. Věčně ji tak držet nemůžu.
3: Má poustevník nějaký návrh?
6: Ať rada moudrých vydá jezince přísný zákaz překročit hranice lesního království.
5: Se zákazy jsem to taky zkusila. Jindy zas poslala se mi pro dříví, jenže brousila jen tak z Bůh darma poháji a začala vybírat ptačí hnízda.
3: Má tedy na svědomí vícero krádeží.
5: Kdybyste mě nechal domluvit,

0: Rada poustevníku.
1: Ctihodnosti Jezinka není člověk. Nechť tedy zacouvá do krajiny snů, oděje se v pytlovinu a dva prsty, co přerůstají do slunečního dne, aby tam vrtali a vnášeli neklid a neplechu, ať nosí v ochraném pouzdře z pevné kůže.
2: Nežádáš tedy test?
1: Oh, ne.
3: Jak pak, že ne? Což může se zafačovanou rukou vykrajovat perničky? A jestli se vdá, jak bude hnízt chleba a prát plínky? To není trest? A ještě něco. Jestli má mladá pana schovat svou pěknou figuru v pytlovině, proč na ní stvořitelova ruka plejtvala krásou? No, řekněte.
1: Aha, perníková hospodyně načichla mezi lidmi člověčinou.
3: Ne, slavnej soude. Všechny lesní matičky i matka Liška tomu rozumí. Vědí, co je to převzít starost o mládě. Když jsem Jezinku vzala pod svou střechu, tak se postarám, aby ty dva všeteční prstejčky zase zmizely. Nenechám holku mrzačit ani chodit v pytli. Když je živá voda, aby se po ní narostlo ocoul dílky, musí být i voda oubyťová. A na ní vyhledám ve svých moudrých knihách recepis. Holka, jdeme domů.
4: Ale ještě nepadlo rozhodnutí rady moudrý.
3: A nač meška s mudrováním, když život pospíchá. Smolíček je zpátky u svýho jelena, holce jste vyčinili a mně stojí živnost.

0: Maminko, kohoutík okrají.
1: Je to jejich práce i poslání, budit slunce a přivolat je na oblohu.
0: Otevřeme okno, aby i sem k nám do chaloupky zasvítil bílý den.
1: Kde pak? To není náš svět. Přibouchneme okno, zatáhneme firhaníky a okenice zavřeme na petlici. Připrav smolnou louč.
0: K čemu louč, když venku svítí slunce?
1: Abych viděla načtení ve svým receptáři. Plicník, divizna a sladký dřevo na úlevu těm, co kašlou, arnika a jitrocel na bolesti, prostřelenec vojákům na ránu po kulce, ba i kejchavice dětkům do šňupavého tabáku. Samý Bailey dobrodějný a nikde nic zlomocného na oubiťovou vodu.
0: Maminko, slunce svítí, trhovci rozkládají zboží. A muzikanti ladí instrumenty k pouťový muzice.
1: Zatrápený děvče, zas máš ucho u ty svý vydlabaný škvíry. Mechem ji upěchuju, aby tě nelákala ven.
0: Slyšíte, jak vyhrávají? Větrem se to nese i po černém lese.
1: Jo, to jo. Ale já ti povím, co slýchám, když stávám u pouťový muziky v koutě sálu se svým zbožím na prodej. Hej! Větře poseláku, zanes ta slova k nám.
2: Vyhrávají pěkný kousky.
3: Vyhrávají a tancujou. Už jsou v kole 2 a 2.
2: Inu, když dostal Jonák od panenky k pomlásce kraslici, sluší se, aby ji o pouti provedl a oplatil perníkovým srdcem.
1: Pod muzikantskou kruchtou je soudná lavice, kde zasedají starý mladice, jedovatý babice, co by parlament vesnice. Slyšíš je, holka hloupá?
2: A kterou pak to váš hoch vytáčí? Nejspíš přes polačka ve smetaně koupaná samý vály a důly. Kam pak by to s ním přived na tom vašem kameništi? Ta sotva vezme hrábě do ruky, ulomí kolík.
3: To váš Pepík natrefil na nějakou suchou, šustí jak povřízla. Ta, aby si přivázala pod sukni cihlu, aby to větrem neodválo. Nejspíš mají doma vysoko do žlabu.
1: Slyšíš je? Tetky klevetný, jazyk se jim čile mrská v hubě. Neobstála bys před vesnickým parlamentem, i kdybys měla výlý závoj z nejjemnější pavučiny a suknici z motýlých křídel. Budeš pro ně jen holka z perníkový chaloupky.
0: Naše chaloupka je hezčí než leckteré stavení ve vsi.
1: Ale pro vesnici jsme jen lesní lidi. Radši honem ucpat, mechem upěchovat, hlínou zamazat a smolou zalít tvou nahlídací škvíru. Tady v lese si v bezpečí. Stromy chrání větvemi naši perníkovou střechu a kuří noha ochraňuje chaloupku ve vejšce, aby nám nelezli do medu mravenci. Jenže proti jedovatý lidský slině se neubráníš.
0: A přece k vám chodí lidi ze vsi pro léčivé bílí i pro vaši moudrost, maminko. Perníková srdce kupují o poutích a bálech.
1: Jo, mladým kvete v máji láska, starým leda léčivý byliny. Obojí má svou moc. To první je pro neplechu, to druhý pro potěchu. Lidi hledají pomoc, když je ouvej, ale o pouťový muzice bys pro ně byla jen divoženka. Tak je to. A teď mi pomoz zdvihnout nůši na záda.
0: Jdete na pouť s perníkem?
1: Kam jinam?
0: Však bych vám pomohla nést nůši.
1: Doma zůstaneš. Přichystala jsem těch moždíř, abys natloukla koření do perníkového těsta.
0: Máte to těžké. A lítací pometlo je opotřebované. A kocouří spřežení už taky pelichá.
1: No, kocoura mi ani nepřipomínej. Ucejtil na plotě mlinářovi kočku a zapomněl, že je zapřežený ve vozejku. Mohla jsem perníkovi zboží tahat z náhonu. Jo, holka, perník je naše živobytí.
0: Kdy se vrátíte?
1: Vím já, až půjdu zpátky, vezmu to hájema a budu smejčit po čarobílí na oubiťovou vodu.
0: Tak dobré pořízení, maminko.
1: kocoure. Když už netaháš vozejk, aspoň hlídej. Chaloupko, chaloupko, otoč se k lesu zadem a k cestě do vsi předem.
4: To jsme dopadli oba dva. Holka jak zakletá pana ve věži a já spadl ze světskýho tahouna na domácího hlídače jako pes. Mňau.
0: Koukni, kocoure, na hlídací škvíru mi máti ucpala, ale receptář nechala na stole. Vydá.
4: Na ježibabí receptář nesát. Rrr, můj čichací fous čichá malér. Mňau.
0: Tady to je. Recept, kterak přivábit milého. Natrhej devatero májového kvítí, uvíj věnec a vpleť snítku rozmarínu. A stojí tu psáno i kouzelné zaříkání. Uvíj v kytku rozmarínu devaterý pestrý květ. Věneček hoď po potoce a vyplaval v širý svět. Můj věnečku devaterej.
4: Mňau, vr, zadrž, holka nešťastná. Kam pak může tvá zelenina doploutneš do první tůně? Mám mlsná pracka, tam lovívala pstroušky. Ale už tam není ani mřenka. Dřevaři si tam dávají chladit pivo. Mňau.
0: Můj věnečku devaterej, po potoce bystře pluj. Najdi hocha, kde je kterej, a toho mi přičaruj.
4: Teda? Jestli se ten tvůj věneček devaterej uchytí na hrdlo pivní flašky, to bude malér, to mi věř. Mňau.

0: Matěji, nějaká dobrá víla ti posílá po potoce Bailey.
1: Jo, nebo spíš ta bába bedrník.
0: Uchytil se ti toho na flašce celý věnec.
1: Jen jestli ten věneček nenese poselství, vzkázáníčko.
2: Však já se podívám, odkud mi to vzkázání přišlo.

0: otoč se k cestě do vsi zadem a k tomu junákovi, co okouní pod oknem otevřenými dveřmi předem.
1: A já, abych se pro jejich potěchu uklidil někam na střechu. Ale co? Aspoň tam můžu zpívat kocouří.

0: spěchám domů, až jsem se zapotila. Cvrlikali vrabčáci, ať přidám do kroku. A já přidala, jako by mě hnal bouřkovej mrak. A co vidím? Okno do kořán a hlídací kocour na střeše na místo u prahu domu. Chaloupko, chaloupko, z čerstva přešlápni na kuří noze a otoč se ke mně. No, co pak se tu konalo?
1: Maminko, prosím vás, posaďte se a vydýchejte se po cestě.
0: Nohy mi ještě sloužej, abych to, co mi chceš povědět, vyslechla v stoje.
1: Já vás chci poprosit, maminko, abyste na neděli nepekla pouťové perníky, ale bábovku, jakou pečou paň maminky ve vsi, když má přijít ženich na námluvy.
0: Na tohle se opravdu posadím. Kdo pak si troufá?
1: Sám si netroufá. Přijde se starosvatem, aby to s vámi vyhovořil.
0: Takže vesnický chasník?
1: Jenom napůl. Ostává ve vsi, ale dělá jako dřevař v lese.
0: Já dobře rozumím, co je to napůl. Když se lesní pana zaplete s člověčinou, už není co bývala. Stane se z ní divoženka. Stáru ježi baba, jako já.
1: Co to říkáte, maminko?
0: Pravdu, má milá. Já neměla kukači náturu, abych svý holátko odložila na cizí prach a pak jen komínem nahlížela a kvílela s meluzínou. Tak je to popravdě, dcero moje.
1: Jemenáčku, jsem opravdu vaše dcera?
0: Ano.
1: A proč jste mě tady po léta zapírala?
0: Chtěla jsem věřit, že ti bude líp. Budou-li tě brát jako dobrý skutek perníkové hospodyně, než jako dceru Ježibaby, pašeračky sladkého mámení přes hraniční patník do slzavého údolí lidí. Slyšela spoustevníka, já tě chtěla ochránit, dceruško. Chtěla jsem tě vychovat jako dceru lesa, dál od falše lidí.
1: Jak to bylo se mnou? Kde mám tátu?
0: Člověka. Táhne člověčina za světským pořádkem. Vojáka, kterého jsem kurírovala, zavolala zpátky k regimentu vojenská trubka. A tebe to táhne tou půlkou života po otci k lidem. Zdá se, že ti nezabráním, ale srovnáme tu záležitost k pořádku.
1: Děkuju, maminko.
0: Postarám se, abys nemusela krást cizího smolička pacholička, když toužíš po svým robátku. Ale nepřipustím, aby si o tebe vesnicky klevetnice otírali hubu. Upeču bábovku, jakou se sluší uvítat pod střechu starosvata. Jen tu škvíru, kterou tvý prsty vydlabali k nahlížení do člověčiny, tu nech mechem upěchovanou a smolou zasmolenou.
1: Ale já se chci podívat, co dělá Matěj. Já nechci koupat prsty v oubiťový vodě, jestli už na ní máte recepis. Hledala jste přece po háji jedovaté byliny.
0: Teď hledám spíš most, po jakém přejít ze světa krásných zdání do světa lidí. Aspoň takovej mostek z raných a večerních červánků, po jakým si měsíček se slunce mění vartu.
1: Matěj mi slíbil zaspívat písničku Na dobrou noc. Ráda bych ji aspoň s kulinkou zaslechla.
0: Neslyšela bys třeba jen Matěje. Z lidských řečí se dá taky namíchat jedovatá voda, po které ubejvá všechno pěkný. Nech škvíru zacpanou a měj svá pěkná zdání, dokavat takový mostek neupředu, neupeču. Nevyšpekuluju, jak mi to ukládá srdce matky.
2: Koukněme, kam se nese starosvat, svátečně vystrojený kokardu na klopě.
3: Kloboučiště oprášil, opentlil, až fábory za ním vlajou.
2: Poslechněte, a který pak to šlape vedle něj?
3: Božínku, vždyť je to dřevař Matěj. Jo, dřevaři. To jsou chlapáci.
2: Dejte pokoj, chudák ženská, která takovýho halamu dostane. Vyjí chalupu, vypije hospodu a pere sekirkou do pařezu. Kde sekirka nestačí, vyvrtá do dřeva díru, nasype střelnýho prachu a je rána až strach, že se strhla vojna.
3: No to jsem věru zvědavá. Kam pak jdou a za kterou panou?
4: Hochu nešťastný, jak pak já takový úkol zvládnu? Ať listuju se šitkem svatebních krasořečí, těžko najít slova, kterými bych obstál u perníkové ježibaby.
5: Já bych to vzal k motře zkrátka. Vždyť mi pana sama otevřela vrátka.
4: Radši pomalu, hochu, pomalu. Uvaž, do jakého domu jdeš žádat o nevěstu. Není to dům ledejaký, má perníkovou střechu, stojí na kuří noze a hospodyně vypila moudrosti plný čbán. Zvážil jsi, jaká by to byla tchýně?
5: Já bych to vzal bez okolku. Vždyť chci jenom dostat holku.
4: Kohátníku neomalenej, dobývat nevěstu není jako dobývat pařezy. A ty na to jdeš jak se střelným prachem. Příprava svatby chce své náležitosti.
5: To by bylo na dlouhý lokte.

0: slovíčkem.
1: No, co ty na to?
2: Když já na krasořeči moc nejsem.
1: Málo platné. Když jdeš do perníkového domu, musíš smočit jazyk v medovém soudku.

0: Chaloupko, chaloupko, otoč se k hostům předem. Máme návštěvu. Dědeško, cour.
1: Jau.
0: Inu, když už jste došli, buďte vítáni a usedněte.
2: Pěkné pozdravení.
3: Dobrý den.
0: Bábovka je na stole.
3: A voní na 100 honů. Rádi zakrojíme. Vidíte, kmotře, jde to jak po másle.
0: Jsem obeznámená, jak to chodí ve vsi u lidí. Nejdřív vezmou pan tátové holku na paškál, pohrozí sukovicí a pak pošlou pro starosvata, aby se rodiče domluvili, jaký přínos přibude s nevěstou pod střechu. Ale nezmařím pometlo o vlastní dceru. A taky není proč, protože v pohádkovém království platí opačný zákon než u lidí. Tady se musí přičinit ženich.
2: Nevaroval jsem tě, Matěji.
0: Zkrátka ženich, ať Honza nebo princ, musí vykonat 3 práce.
3: Když jde jen o práci?
2: Matěji, je dřevař práce znalý, paní mámo. Mít v rodině takovýho zetě, každá paň maminka by olízla všech 10 prstů. Při dobývání kohátu se 3x ohřeje, než pařez dobude ze země, než ho dostane pod střechu a na potřetí při teplých kamnech. Zimy by se s ním žena nemusela bát.
0: Ne, že by má dcera měla nouzi o nápadníky. Hejkal se dal slyšet a byl by to o poutích pro moje perníkovi zboží vyvolavač k pohledání. Vozataj větrného spřežení by zas obstaral, aby nikde neomokla pouť. A taky se tu ometal panskej myslivec. Ale nedám dceru ledaskomu. Ať tuhle mladej přemýšlí, chce-li poctivě vykonat 3 práce.
3: Jaký pak rozmýšlení? Mám 2 zdravé ruce a vaše jezinka se mi tuze líbí.
0: Tak poslyš, nápadníku, má dcera. Jaká pak jezinka? Když se chce provdat do vsi, musí mít jméno, jak se sluší a patří. Jako bych slyšela vesnický parlament. Nemá jména, nemá věna, kde se vzala nepokřtěna, zrozena snad na kapradí a teď nám tu hochy svádí. Ne, to já dopustit nemůžu. Má dcera majoránka není nevěsta k zahození.
2: Tedy majoránka, hezké jméno.
0: Má jméno po nejvoňavější bylině v království lesního krále zlatoparohýho jelena. Tedy, má dcera majoránka je zvyklá na pěkný bejvání, tak jako se k její kráse sluší. Postavíš-li, Matěji, chaloupku, aby byla tak hezká, jako je ta naše perníková, ale trvanlivá, aby v dešti nerozmokla, vykoná si první práci.
3: Postavit chalupu, to není jen tak?
0: Není, ale je to tvůj úkol. A teď jeste a píte. K námluvám patří bábovka na stole. Ve vsi k ní podávají kafiště, ale u nás ji zapíjíme lesním jahodničkem.
2: Úctivě děkujeme, paní mámo.
0: Ať chutná po líbosti, ale vězte, že je ještě tu ze daleko ke svatební kaši.
2: Tak kde pak to, Matěj, se starosvatem chodili?
4: Nejspíš nepochodili. Táhnou od háje, jak smutný zhubený.
2: Ale kde byli? Hajný má dceru teprve v kolípce.
4: Pámu netrestej, aby tak u perníkovi ježi babi.
2: No, mladá by na vdavky čas už měla. Hejkal se o ní ucházel. Ale Matěj a jezinka?
4: Nejspíš to taky nedopadlo. Koukněte, jak je Matěj dožranej. A hospodu ani nezavadil. A hned sekirku do ruky a pere do dřeva, až třísky lítají.
2: Ale kdo ví, jestli je to z dopalu? A nebo z lásky? Vždyť on si při práci vyspěvuje. Slyšíte? Buší sekirkou do dřeva a zpívá.
5: Pěknou.

0: každý si svý toužení a soužení může vyspívat. Ale já, když zaspívám na střeše kocouří písničku, hned po mně moje paní hodí pantofel.
1: Hej, paň maminko, Perníková hospodyně, už jsme tady.
2: A bez klepání. Chalupa stojí, tak kdo nám dneska zabrání, abychom byli s majoránkou svoji?
3: Jenom ne tak hr, milej nápadníku. Chalupu si postavil bytelnou, sekírkou a pilou vládneš dokonale. Jenže moje dcera je zvyklá z háje na kvítí a na ptačí zpívání. V holým dřevě by se jí stýskalo. Vymaluj na almaru růžičku, na truhlici kytičku a na kolíbku ptáčka jarabáčka.
2: Ale já mám ruce k fortelnější práci, než si hrát s barvičkama.
3: Ženská nátura potřebuje taky pohladit. Nesvěřím holku rukám, co znají jen porážet stromy a bušit palici do pařezů. Přemýšlej, jsi-li hotov splnit i druhý úkol.
1: Teď už couvnout nemůžeš, Matěji, když cáves viděla, jakou chalupu si postavil.
4: Matěji, Matějíčku.
2: No dobře.
1: Tož, paní mámo, půjčte mi nůž a zakrojíme do druhé bábovky. Byť se u vás zapíjí lesním jahodničkem. A ty, Matěji, nalej si, když ti podává hrníček tvá majoránka. No jen se neostýchej, tví kamarádi dřevaři nevidějí, co to piješ za truňk.
3: Baže nevidějí, protože tu nahlížecí skulinu, kudy sem táhnou řeči z vesnice, držím pro jistotu ucpanou mechem.
5: Chalupa bytelná. Tak, kterou pak si do ní Matěj přivede? Pro lesní divoženku škoda dobrýho bydla.
6: Panenko svatokopecká, to snad nemůže být pravda. Koukněte, dřevař zasekl sekirku do pařezu, almaru vytáh na zápraží a krášlí ji barvami jako kraslici.
5: No už je to tak. Jinde se starosvatem nebyli, než u Perníkový báby. Nejspíš mu ta ježibaba podala nějaký mámidlo.
6: Pomyslel vůbec, jaká to bude nevěsta z háju?
5: Máte pravdu. Komár uveze její věno na vozejku do kopce, ani se nezadejchá.
6: Kdyby jen to. Ale zvážil Matěj, na jakou tchýni by se uvázal. A moc bych za to nedala, že na místo piva cucá jahodníček.
1: Matěj, radši to vezmeme zadem přes humna, než po vsi. Zatrápený báby. Na tyhle jazyky měly písničky spravedlivou moudrost.

0: jazykem.
1: Ale ty na nic nedej, Matěji. Stáni si čepici přes uši a jdeme na třetí bábovku a pro třetí úkol.
2: Maminko, můj milý jde k nám.
3: Jakou mu večeři dám? Večeře hotová, pečínka skopová, piviště čbán.
4: Zadrž, holka, zadrž. Ještě je tady třetí úkol a tak na stole zůstane jen bábovka a jahodníček.
1: Pěkné pozdravení.
5: Dejš to pambu.
4: Vítejte, vítejte a zakrojte si zatím zas bábovka. Než bude kaše, jaká na svatební stůl náleží, musíš, Matěj, zhotovit mísu a dvě lžíce.
5: Paní mámo, v polici máte misek dost a na pečínku se hodí pekáč.
4: Podle zvyklosti patří na stůl pro nevěstu a ženicha 7podlahová kaše.
5: Proč kaše, když je zajíců a bažantů plnej háj?
4: Milý ženichu, podle pořádku musí být na svatbě kaše o 7 podlahách. Tak jako má týden 7 dní. Na každou šichtu jiná kaše a na ní jiná paráda. Tak jako každý den v týdnu může přinést jinou a jinou záležitost k strávení. Aby si na ten život zvykli, musí se ženich a nevěsta tou kaší prokousat pospolu. Ženich ale napřed vydlabe mísu a 2 lžíce a nevěsta navaří 7 kaši. Krupičnou, sypanou cukrem a skořicí, rejžovou, politou máslem a posypanou perníkem, jahelnou s medem. Ale kam pak, ženichu?
2: Matěji, proč mi utíkáš? Maminko.
4: Ale no tak.
1: A tohle je moje chvíle, když námluvy zaskřípou. Toho Bohdá nebude, aby dřevaře porazila kaše. Hej, Matěji! Zabrázdil jsi do pohádkového království a tam se ženiši musí prosekávat trním a hložím, po kolenou vylézt na skleněný vrch, přeplavat 7 moří, přejít 7 hor a ještě 7hlavému drakovi pozutí nad všech jeho 7 hlav. A ty bys vycouval před 7 kaší.
5: A umíte si mě k motře představit, jak u svatební hostiny lížu kaši jako nemluvně lžící, kterou jsem si napříkaz tchýně musel vlastní rukou vydlabat? A to ještě ani svatba nebyla. Jak bude potom?
4: Vida, svatba nebyla a už jsem pro ženicha tchýně.
1: Ale paň maminko, to slovo přece není pohaná. To je jen máti viděná z druhé strany. Tak jako má láska po rubové straně žádlivost, je maminka maminkou i tchýní zároveň. To se ví, že má strach od toho, koho odkojila, splínek vypiplala, aby se v životě neošidil.
4: Tchýně je slovo ošklivý, nelíbí. Málem jako ježibaba.
1: Lepší než paní máma. Paní máma je něco jako kaprál nad mámou, vrchnost nad maminkou. A přece nenecháme pro jedno jediné slůvko tak pěkný pár lidiček smutní.
4: Nejde o jedno slovo. Cítím na dálku, kolika slovy hodí po mé dceři vesnický parlament. To klubko hadích jazyků, žahavějších než kopřivy.
1: To není klubko hadích jazyků. To jen mluví pospolná starost matek, aby se jeden ze synků nespálil, aby se neošidil. A přece nebudete matičky proti matičce šermovat jazykem proti sobě. Co ty na to, Matěji?
5: Ale jo, vždyť už jdu.
2: Kam?
5: Přece vydlabat tu mísu na kaši a 2 lžíce k tomu.
1: Nepospíchej tak, tůze. A ještě vyslechni, co je třeba říci pro spravedlnost celé záležitosti. Paní maminko, Matěj vykoná 3 úkoly, jak je to v pohádkovém království určeno pro ženichy. Podle našich obyčejů se zas ptáme po přínosu nevěsty pod ženichovu střechu. Čím může přispět hospodyně perníkové chloupky mladým do začátku.
4: Starosvate, lidské matičky se obracejí, když je úzko k matce, která je tam, kde si vejš. Jako k matičce slitovný, sedmi bolestný. Já zas můžu poprosit královnu matku včel, aby dala soudek medu. Neznám potřebnější přínos pro vaše slzavý údolí, než sladkost, jakou přinášejí včely. Díky nim život pokračuje od květu k semení a od semene k plodu. Věřit parlamentu matek zahraničním patníkem, že má dcera majoránka dostane v jenem plné necky perníkového těsta, aby měli v Matějově chaloupce počinek pro poctivé perníkářské řemeslo.
1: To rád vyřídím.
4: A teď k motře. Omoč jazyk v jahodníčku medem slazeným, aby se ti, jak se patří, otáčel. Až budeš zvát všecky ty tetky, matky a báby na svatbu majoránky s Matějem.
1: Věru to potřebuju, protože s vesnickým parlamentem je třeba zacházet opatrně, jako s kraslicemi. Musí cítit vlastní důležitost.
4: Dceruško, teď konečně můžeme odšpuntovat tvou nahlídací škvíru a poslechneme si, jak to starosvat s vesnickým parlamentem vyhovoří. Větře poseláku, zatoč se k vesnici a zpátky.
1: Milé kmotřičky a tetičky, matičky a babičky, jdu k vám na radu ve věcech, na které je můj rozum krátký a sešit krasořečí na ně nestačí. Chystá se sláva veliká a tu je potřeba vašich zkušeností a moudrostí, aby se snad něco neopomnělo a na něco nezapomnělo.
0: Vyjeden tluč, Hubo. Zatím nám nikdo nedal povědomost, co se chystá.
1: Veselka, jak je rovno není.
6: Tak přece, jako bychom si to nemysleli.
1: To víte, perníková hospodyně to držela v tajnosti. Chce mít jistotu, že se před naším světem nezahodí. Jídla bude dost a dost. Hospodyně napeče, ženich zjedná pití. Bude se připět družičkám o věnec a s paň maminkami na čepec, aby si při čepení nevěsty zavzpomínali a poplakali. Jaká taky svatba bez družiček, jaký pak čepení bez slziček. Tak je to správně?
0: Jo. Tak tedy poslouchejte, k jaký moudrosti jsme se mi báby dobrali, než jsme se dokobrtali od zlatých vlasů k šedinám a od věnečku po čepec.
6: A od čepce k šátku, pod který schováváme šediny.
0: Bodeť by se při čepení nevěsty neslzelo, když si jeden vzpomene, co všecko ženský úděl přinesl. Od nevěsty přes manželku a mámu, k tchýni, až po bábu a ježibabu. Nakonec jsme všechny jedu báby. A co poradit nevěstě? Snad leda to, aby šikovně přišlápla ženichovi botu, aby on byl ten pod pantoflem.
6: A u oltáře, než jim pan páter štolou ruce sváže, ať dá nevěsta prsty svý pravičky navrch na ženichovu, protože její ruka bude krájet dětem chleba. Tak, aby ho bylo dost pro všechny a spravedlivě.
4: Slyšela, dceruško moje, do čeho půjdeš, až překročíš tu šípkovou mez, co je za tím hraničním patníkem mezi snem a dnem?
2: Nemám strach.
4: Však tě taky nepustím bez výbavy, jakou svět lidí potřebuje.
2: Ale dobře vesnický matičky připomněli chvíli, kdy těm dvěma, co se sobě zaslíbili pan páter ruce, sváže. Tehdy ti navlíkne tvůj milý prstýnek a není potřeba, aby celá vesnice soudila. Dva prsty přečuhujou, ruka, která bude dětem krájet boží dárek, je ruka poznamenaná.
7: Na tohle jsem zapomněla. Co si počneme, maminko?
4: Dopřejeme starosvatovi, ať chystá náležitosti, opráší kabát, na klopu šosu připne kokardu a opentlí klobouk i řeč. Než složí rýmování, připravím oubiťovej driák.
1: matky a tetičky, k moci a k mocičky, mládenci a družičky, poslechněte, co naši předkové zapsali, když u svatebního veselí sloužili, aby dvě hrdličky do hnízda manželského doprovodili. Páni hosti, všechno obce naší pospolitosti, vítám vás se vší úctivostí i pana ženicha s nevěstou, nesouce ratolest hezkou. A při té zelené ratolesti vinšujem vám mnoho štěstí, abyste si ve stavu manželském užili radosti a veselosti. Ať se vám vše mile daří, vám i vašim dětem. Slávu vaší svatby, ať písničkáři, kramáři a pohádkáři roznášejí světem.
8: A teď už konečně zdvihněme číše.
5: Na Matěje.
8: Na Matěje.
1: A na moji majoránku.

0: Pohádkáři patří, aby pohádce odzvonil konec na zlatý zvonec. Já na té svatbě taky byl, pivo a víno pil, vytáčel s družičkami a mával s tetičkami, když vezl vůz nevěstinskou výbavu pod ženichovu střechu. Sám lesní král, zlatoparohý len, dal zapřáhnout párek mladých jelínků, aby dovezli soudek medu od včelí královny až po práh chalupy, kam se přestěhovalo perníkářské řemeslo z Černého lesa. Majoránka teď peče perníky a ta perníková srdce si stále uchovávají svou čaromoc. A já vás ve jménu pohádky prosím, abyste ohlídali nápis z lásky a toho dbali, ať vám to přesladké mámivé zboží nerozleptají mravenci kyselinou.
1: Počkat, než zavřeme výkom malované truhličky, kam se ukládají pohádky, podívejme se, jestli si nám pohádkáři nezůstal něco dlužen. Počítejte se mnou na pohádkovém počítadle. 9 májového kvítí, co plulo po potoce. 7 druhů kaše. 3 úkoly pro vysvoboditele. Je to všechno?
0: Pohádkový copánek je spleten z mnoha nitek.
1: A nezapomněl jsi na některou?
2: Vejkladové si můžou něco odpustit. Matky to nedělají. Ne, já nečekala, až si těch 2 všetečných prstíčků mi dcery někdo všimne. Nemůže zůstat ve vsi jako jezinka. Je majoránka. Ale já, ať na lícové straně jako matka, nebo na rubu jako tchýně, já si můžu v Černém lese jakožto ježibaba vykročit do hájů hledat čarobílí, které životu nepřidá, ale ubere.
3: Osobo, hledáte mou poustevnu, abyste se vyspovídala z činu?
2: Já pospíšila svařit zlomocné byliny na oubiťovou vodu. Svařila jsem blín, durman i čemeřici v koupel pro 2 prsty, aby se zkrátili na obyčejnou a nevšetečnou míru.
3: A zvážila jste důsledky?
2: Protože stálo v mý učený knize, že se nestratí, co už tu jednou bylo, rozpustily se ty 2 přebytečné prstejčky na jedovatý roztok a ten já v černočerné noci, kdy se měsíc skryl za mraky, vypustila do větru.
3: Znovu se ptám, zvážila jste svůj ježibabí čin?
2: Jsem matka.
3: Jenže kam vítr zanesl krůpějku, vyklíčila touha nahlížet do cizích osudů, do cizích příbytků a sem tam se uchytila ta škodlivina lidem na kabátě, svěcenou vodou, abych teď pokropil všechen svět. Vždyť se tak mezi námi octnou špehové, slídilové, klepny.
1: Ale taky básníci, vědci, spisovatelé.
0: A pohádkáři.
3: Ach, všetečnosti lidská. Ani poustevník, který má poustevnu na hranici mezi měsíčním čarosvitem a bílým dnem, neumí spravedlivě rozsoudit, kde přesně je hraniční patník. Lidé nakukují, kam nemají, a někdy až po sám nebestrům. Nezbývá, než poprosit vyšší moudrost o milost. Odpusť lidskému plemeni tu všetečnou zvídavost. Odpusť nám lidem, pane.
4: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část první, první velké fuj. Bylo to fuj. Bylo to přímo fuj, tajkso fuj. Místnost vypadala jako stará školní třída. Nevětralo se tu nejméně 100 let a vzduch smrděl jako tchoří ponožky. A ke všemu bylo léto, prázdniny. Vstát! Vřískla ta ohavná osoba a praštila do stolu ukazovátkem. Lezly z něj třísky a bylo hodně dlouhé. Klidně by jim mohla vypíchnout oko i tomu klukovi zadní řadě. Četl si. Byl tak začtený, že ji vůbec neslyšel a nevstal. Oko mu sice nevypíchla, ale švihla ho po hlavě. Tak a vstát, řekla jsem, všichni vstát. 4 děti mezi 10 a 13 lety vstaly. Osoba vyjekla. Sednout? Jsem Zloberta Škudibertová a tohle je můj manžel Tvrd Škudibert. Píchla ukazovátkem divného mužíka. Krčil nos jako tlustý králík, kterého moc svědí uši a nemůže se podrbat. Na hlavě měl sepraný zelený kulich. A vy... Vy jste banda nezádů a zmetků, kteří nám dělají ostudu. V tom se dovnitř vbatolila nejkrásnější malá holčička, jakou jste kdy viděli. Zářila jako vánoční stromek. Usmála se, zkusila zamávat pacičkou, jenže to si troufla moc. Upadla a kecla si na zadek vycpaný plenkou. Ale nerozbulila se, jak by to udělalo 99 malých holčiček ze 100. Naopak, usmála se ještě veseleji a řekla něco jako... Mua! Zloberta ji rázně zvedla, pořádně s ní zatřepala a mrskla ji do dětské sedačky. Tak poslyšte, prašivky, pokračovala. Zkažená lidská mláďata jdou do polepšovny, ale tohle je pohoršovna. Pohoršovna, jasné? A vy odsud nevyjdete, dokud se nepohoršíte, i kdybyste tu měli zůstat na dosmrti. A protože jste nesmrtelní, bude to docela dlouho, co? Zasmála se, až zadrnčely špinavé tabulky v oknech. Asi si myslela, že se jí povedl vtip. Pardon, ale to nemáte pravdu. Ozvalo se ze zadního kouta. Zlobertu to ohromilo, jako kdyby promluvila židle. Nebyla to židle, byl to ten kluk s knížkou. My nejsme nesmrtelní, jen žijeme velice dlouho. Být nesmrtelný by byla otrava. Zloberta nesnášila, když ji někdo opravoval. Nikdo se tě na nic neptal, zavrčela vstekle. Škudiberte, vyvolávej je. Její muž se trochu lekl, ale poslušně vytáhl papír a začal číst. Ťápota, druh škůdci, čeleď bludičky. U zdi seděla divná, rozcuchaná holka s listím v mechově zelených vlasech. Líně kývla a z vlasů jí vypadl žalud. Chytila ho a snědla. Jejím úkolem je donutit poutníky bloudit. Působí-li v lese, má je vést do propastí a do bažin. Působí-li ve městě, má je zpitomnět natolik, aby zůstali celou noc zamčeni na záchodě v metru, nebo aby usnuli v tramvaji a probudili se až na konečné, odkud žádná další nepojede zpět. Ťápota se však chová zcela opačně. Ukazuje poutníkům správnou cestu k cíli. Správnou, zasyčela Zloberta. A ztracené děti vodí k jejich domovům. V lese dokonce maluje na stromy značky. Pro lidi je neviditelná a mluví jako GPSka.
2: Škudibert se tázavě obrátil ke Zlobertě, protože nevěděl, co to GPSka je.
0: Ta jen máchla bledou rukou. Ale to je taková lidská vymoženost. Ťápoto, předveď to!
2: Bludička spustila monotónním hlasem.
3: 20 metrů rovně, pak ostrá zatáčka vpravo. Po 100 metrech bludný kořen v cestě, obejít. Lávka přes potok, jít opatrně, klouže.
2: Zloberta pohrdavě frkla.
0: Takové nemehlo, to jsem ještě neviděla. Nedostaneš se z pohoršovny, dokud nebudeš spolehlivě zlá.
2: Ťápota dělala, že je jí to jedno. Prohrábla si vlasy a kolem zavonilo je hličí. Tvrd Škudibert zatím pokračoval.
0: Vraždožrava a mstižer krutohlavovi.
2: I hned vyskočila asi 12letá dvojčata. Obě byla zrzavá a absolutně zděšená.
0: Vás jsem poslal váš otec, král Krutohlav. Chce z vás vychovat hrůzovládce, ale vraždožrava je k jeho velkému zklamání, cituji, soucitná fňukna, jo, a mstižer strašpitel se sklonem k dobročinnosti. Král Krutohlav žádá vaši převýchovu.
2: Zloberta pomstychtivě řekla.
0: A poslední z vás úchylů je jistý sudíček. Sudíček, styk!
2: Ten kluk už si zase četl, ale teď odložil knížku a klidně vstal.
0: Tak to jsi ty, co jsi hambou celé čeledi zlých sudíček?
2: Zloberta mávla ukazovátkem. Špička se málem dotkla sudíčkova nosu a třásla se tam vzrušením.
0: Jakoby nestačilo, že se místo holky narodil kluk. Sudičky byly odjakživa ženské. Ty máš věštit novorozenětům bídu, vši, štěnice, neštovice, černý mor. A ty jim věštíš samou spokojenost. Fuj, fuj, hamba, hamba, fuj. A ještě ke všemu čteš knížky? Přiznej se, nebo bude zlé.
2: Jo, čtu, odpověděl sudíček klidně. Knížky jsou super, aspoň se člověk nenudí.
0: Slyšíte to, člověk? Supěla Zloberta. Ty nejsi člověk, ty jsi druh škůdce, čeleď zlá sudička. A protože není ve vesmíru síla, která by mohla zrušit tvoji věštbu, jsi tu ze všech nejnebezpečnější. My jsme škůdci a máme lidem škodit. Co by to bylo za svět, kdyby lidi netrpěli, co? A naval tu knížku, tady se nikdo nebude číst.
2: Vytrhla klukovi knížku tak prudce, že jí vyletěla z ruky a praštila tvrda Škudiberta do hlavy. Batole v dětské sedačce se zahyhnělo a zkusilo znovu mávnout tlapičkou. Tentokrát to zvládlo a s radostí ještě zabimbalo nožkama.
0: Málem bych zapomněl,
2: zamumlal Škudibert a třel si bouly.
0: Ještě je tu tohle Ježí baby. Matka Ježí baba ho sem dala, protože je odporně hezoučké a ještě odporněji hodňoučké. Nechce ho zpátky, dokud nebude pořádně zlobit a nebude umět pár sprostých slov. Tak to je všechno,
2: frkla Zloberta.
0: Mlčte a styďte se za svou trapnou dobrotu. Čím víc se budete stydět, tím dřív se pohoršíte a můžete se vrátit ke svým úkolům.
2: V tu chvíli vyskákalo z nejrůznějších míst, spod lavic, spod stolu a dokonce spod Zlobertiných nohou asi 5, nebo 6, nebo 7, nebo víc, To nešlo spočítat, protože pořád hopsali sem tam. Tedy mnoho trpajzlíků a všichni rozíveně ječeli.
4: Ještě jsme tu my?
0: Nejsou na seznamu, zamračil se tvrd vyčítavě. A kdo je posílá?
4: My se prosím přihlásili sami,
2: volali jásavě oni.
4: My nejsme trpajzlíci, ale trpaj dobříci. Máme páchat zlo a my potěuchle pácháme dobro. My se prosím, chceme pohoršit.
2: Ťápota obrátila oči v sloup, jakože takové trubky ještě neviděla. Najednou zloberta vykřikla,
4: kdo se opovážil umýt okno?
2: Skutečně, jako by se tu rozsvítilo. Jedno okno tak zářilo čistotou, až se zdálo, že v něm ani není sklo. Za ním se zelenal ořech.
4: My.
2: Pištěli trpajzlíci. Skákali do výšky a vesele mávli čepičkami, jako by byli na trampolíně.
4: A taky jsme vám vyčistili levou botu. Pravou už jsme nestihli. A dost!
2: Praštila zloberta jednoho z nich a všichni naráz zaječali.
4: Au!
2: Ale přece jen se lekli a honem se vmáčkli do lavice. Teď se zdálo, že je jich pět. A nebo šest.
4: Škodíme tedem!
2: Zloberta vyšla a s podnohou jí vystartoval jeden trpajzlík. Takže jich přece jenom asi bylo šest. Nebo možná sedm. Ježi baby se zahýňalo a zase udělalo něco jako... I druhá zlobertina bota už se leskla jako nová. Ale zloberta si toho nevšimla.

směrem od rovníka. Kytara drnčit, trumpeta nažíkat. Mě moc baví hrát. Pravá černá muzika. Žádný trik,

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

0: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se nudíš, tak teda budíš. Matičce své a mě tež, ty jalenky přineseš.
1: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
2: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
0: No to je nápad, mati.
1: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuji svoji babetu. Svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám, ale mý přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Znám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slujata porcelát. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadí.

0: i ostatní tygři nakonec.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
0: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
0: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
0: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
0: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
0: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
0: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
0: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
0: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
0: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ptávám se denně na černém trhu, na černém trhu, na černém trhu.

po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu.